0: rakouského skladatele a zpěváka. Textař Jirka Štajdl ji nazval Nevadí. A já ji do svého zpěvníku zařadil už před 44 lety.
1: Když

Tak to byla písnička z autorské dílny i repertoáru letos 77letého Uda Jürgense, který vyhrál velkou cenu Eurovize, dnes známou jako Eurosong, v roce 1966. A to se svou písní Merci Cherie. V finále 56. ročníku soutěže, kterou loni vyhrála německá zpěvačka a skladatelka Léna se skladbou Satelit, se bude konat za týden 14. května v düsseldorfské Esprit aréně a soutěžit v ní bude 43 zemí. Na rozdíl od Slovenska bude Česká republika bohužel chybět. Ale zpátky k Udo Jürgensovi a jeho hitu Merci Cherie. Nejprve píseň uslyšíte v autorově verzi a hned poté můžete posoudit, jak jsem si s ní poradil v roce 2009 já. Natočil jsem ji totiž jako závěrečnou píseň a současně poděkování na své německé album duetů Leben, tedy život. Děkuji v ní producentovi Dieterovi Falkovi a všem interpretům, se kterými jsem mohl toto album naspívat.

Merci, Cherie. Písnička, se kterou vyhrál Udo Jürgens velkou cenu Eurovize v roce 1966. Jak už jsem říkal, já jsem ji naspíval o 43 let později a poděkoval jsem v ní zpěvákům, se kterými jsem nahrál duety pro německé album Leben. Konkrétně Harmutovi Englerovi z německé rockové skupiny Pur, Marianovi Goldovi ze světově proslulé německé synthy-popové skupiny Alphaville, Norbertovi Rierovi z korutanské pětky Kastlerů The Spatzen, norské zpěvačce a herečce Wenche Myhre, kultovnímu rockerovi Udo Lindenbergovi, králi valčíků z Holandska Andrému Rieu, řecké zpěvačce s andělským hlasem Naně Muskury, alpskému rockerovi DJ Ötzimu, zpěvačce a herečce izraelského původu Dalia Lavi, německému zpěvákovi a skladateli Xavierovi Naidu s jihoafrickými a arabskými kořeny, americké nadžánrové zpěvačce Deborah Sisson a v německy mluvících zemí momentálně nesmírně populárnímu zpěvákovi argentinského původu Semino Rossimu. Právě s ním jsem naspíval údajně nejnahrávanější píseň všech dob, La Palomu, kterou slyšíte právě teď. Než se vrátím k Udovi Jürgensovi a velké ceně Eurovize roku 1968.

Posloucháte Zpátky si dám tenhle film a já se po duetu s jihoamerickým zpěvákem Semínem Rossim vracím k rakouskému zpěvákovi a skladateli Udovi Jürgensovi. Jeho vlastní jméno zní Udo Jürgen Bockelmann, narodil se v rakouském Klagenfurtu, jeho působištěm je Německo, kde slušně vydělává celá ta léta a žije v Zürichu, kde se neplatí takové daně. No, jak je starý, tak je chytrej. I v tomto století je Udo Jürgens nejvýznamnějším a nejpopulárnějším německy zpívajícím zpěvákem všech dob. S jeho nahrávkami se prodalo 105 milionů nosičů a jsem hrdý na to, že jsme spolu s Udo Jürgensem jedinými německy zpívajícími interprety, se kterými jejich vydavatelství uzavřelo doživotní nahrávací smlouvu. Udo Jürgens má nejvyšší rakouská a německá státní vyznamenání. A když slavil 60. v Zürichu založili park nesoucí jeho jméno. Ke kořenům 6 stromů v parku pro všechny případy uložili radní města Jürgensovi desky, aby ho mohli poslouchat i budoucí generace.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Udo Jürgens v písni Aber bitte mit Sahne, prosím se šlehačkou, tedy ve svém velkém hitu z roku 1975. Prvního mezinárodního úspěchu dosáhl Udo už v roce 1960 s písní Jenny. Tak pojmenoval i svou dceru Jenny. Ve svých písních se Udo Jürgens nevyhýbal a nevyhýbá ani kritice církve, společnosti, politiky. Dokonce se o něm mluví jako o muži, který si zahrává s gilotínou. Nahrával s berlínskými filharmoniky pod taktovkou Herberta von Karajana, koncertoval s José Carrerasem nebo ze Supremes a po 3 roky se hrál v hamburské operetě muzikál s jeho největšími hity Ich war noch niemals in New York. Ještě jsem nikdy nebyl v New Yorku. Před 19 lety přišlo na jeho koncert ve Vídni na jednom z Dunajských ostrovů 220 tisíc diváků. A která píseň Udo Jürgense měla asi největší úspěch? Těžko říct, ale velké ovace sklidila ta, kterou naspíval v roce 1978 s německou národní fotbalovou reprezentací. A protože se tehdy mistrovství světa v Copané konalo v Argentině, dostala název Buenos Dias Argentina.

Udo Jürgens složil přes 900 písní a měl s nimi úspěch i ve světě. Do svého repertoáru je převzali například Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Matt Monroe, El Martino, Frankie Lane i Bing Crosby. Já vám z jeho autorské dílny nabídnu píseň Reach for the Stars, se kterou začátkem 60. let bodovala ve světových hitparádách tygřice z Cardiffu Shirley Bassey.

Po nahrávce Reach for the Stars v podání britské zpěvačky Shirley Bassey se konečně dostávám k tomu, abych vám pověděl o tom, jak to bylo s mou účastí na velké ceně Eurovize v Londýně v roce 1968. O 4 roky dříve reprezentoval Udo Jürgens v eurovizním klání Rakousko poprvé. Skončil tehdy 6. a v roce 1966 už Eurovizi vyhrál s písní Merci Cherie. Poprvé jsme se potkali v lednu 1967 na veletrhu světových gramofonových společností a nakladatelství MIDEM ve francouzském přímořském letovisku Cannes. Přesně o rok později jsme se v Cannes potkali znovu, a to už nad písní Thousand Fenster, tisíc oken, kterou mi napsal Udo Jürgens na tělo, a to pro mou účast na velké ceně Eurovize v Londýně. O Československo byl díky uvolnění, které u nás tehdy panovalo ve světě, velký zájem. Já už měl podepsanou smlouvu s Polydorem a za sebou 7měsíční angažma v Las Vegas, čehož využilo Rakousko, které si mne zvolilo za svého reprezentanta. Eurovizní soutěž se konala v londýnské Royal Albert Hall a já Jürgensovu píseň naspíval nejen německy a česky, ale také anglicky, francouzsky a italsky. Novinové titulky tehdy doslova po celé Evropě hlásaly, že anglická látka, rakouští krejčí, francouzský aranžér, německý textař, rakouský skladatel a český zpěvák budou v dubnu roku 1968 reprezentovat Rakousko ve velké ceně Eurovize v Londýně. Tady je můj eurovizní příspěvek, který textař Jiří Štajdl ve svém českém textu nazval Vítám vítr v údolí.

Tausend Fenster, v české verzi Vítám vítr v údolí. Tak se jmenovala píseň Uda Jürgense, se kterou jsem reprezentoval Rakousko, tedy ORF, v dubnu roku 1968 v londýnské Royal Albert Hall. Říkáte si, jak je možné, že jsem jako český zpěvák mohl reprezentovat Rakousko? Podmínky eurovizní soutěže to jednoduše dovolovaly. Československo nebylo tehdy členskou zemí Eurovize, protože země našeho bloku byly propojeny televizní sítí Intervize a měly svou vlastní písňovou soutěž Zlatý klíč. Ale i tak mohli naši televizní diváci eurovizní klání z Londýna sledovat v přímém přenosu. Zajímá vás, jak jsem tehdy v Londýně dopadl? Neslavně. Skončil jsem na 13. místě, což bylo tenkrát velké zklamání nejen pro mne, ale hlavně pro Rakušany a Udo Jürgense. Od té doby už pro mě nikdy nic nenapsal. Zpětně se ale ukázalo, že účast ve velké ceně Eurovize měla pro mou další kariéru nemalý význam. Hned jsem dostal nabídky k účinkování v těch nejprestižnějších evropských televizních show a protože mne už publikum v německy mluvících zemích přijalo za svého, jeho zklamání z mého londýnského neúspěchu se promítlo do úspěšného prodeje mého prvního polydorského alba Die Goldene Stimme aus Prag, Zlatý hlas z Prahy. Prodalo se ho přes 1 milion a já za jeho úspěšný prodej získal v roce 1969 první zlatou desku z Polydoru. A v anketě německých novinářů o nejlepšího německy zpívajícího interpreta za rok 1968 jsem obsadil 3. místo. Úsměvnou se mi v této souvislosti zdá příhoda, jejímž aktérem jsem se nedávno stal v rakouské televizi, kdy moderátor připomínal, že jsem v 68. roce reprezentoval Rakousko. Já jsem se ho zeptal, a vy se mě ani nezeptáte, jak jsem tenkrát dopadl? Říká, no tak na kterém místě jste skončil? Ani se neptejte, na 13. Moderátor povzdechl a řekl, jo, to byly časy, když jsme se ještě dostávali do sobotního finále téhle soutěže. A kdo tedy vyhrál? Prvenství vyspívala španělská zpěvačka Maciel, se kterou mimochodem se velmi přátelil Pepa Laufer, a zpívala píseň La La La a druhé místo získal pro Velkou Británii Cliff Richard s písní Congratulations, kterou u nás naspíval Václav Neckář pod názvem Jak se tak dívám.

0: písni Congratulations, kterou jste právě slyšeli, vyspíval v dubnu 1968 Cliff Richard druhé místo na velké ceně Eurovize. A teď jako v každém setkání se dostane místo pro anekdotu. Vždycky to byla židovská, protože víte, že je mám rád, ale tentokrát, protože jsme se věnovali Udo Jürgensovi, tedy rakouskému zpěvákovi a autorovi, tak vám řeknu typickou rakouskou anekdotu. Vysoko v horách je malá vesnička, kterou navštívil americký turista a zastavil se u starého řezbáře, který samozřejmě tam v horách, jak bylo tradicí, vždycky vyřezával sakrální výjevy, Madonu, Krista. A americký turista si přál Krista na kříži, jak trpí. No tak samozřejmě, že řezbář řekl, přijďte za 3 dny, přišel za 3 dny, říkal, moc krásné, ale já bych chtěl, aby ve výraze bylo vidět, že víc trpí. Tak řezbář už byl nervózně, říká, no tak fajn, přijďte zítra. Přišel druhý den odpoledne a říká, oh, it's much better, ale víte, já bych chtěl, aby v tom výraze bylo víc vidět to utrpení. No a řezbář už prostě je nervózní, už se mu trochu klepou ruce a tím dlátem seká, najednou vysekl úplně v ústech kost, teď se mu tam úplně udělal, vytvořila díra, říká, sakra, teď se mě začal smát.
1: Český rozhlas 2, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

kterou jsem naspíval v roce 1967 s orchestrem Karla Krautgartnera. Mějte se krásně a za týden se spolu s vámi těším na 15. díl pořadu Zpátky si dám tenhle film. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9:00. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Snad jsem si zmýlil.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Každý člověk nějak začíná. A pokud je později ve svém oboru úspěšný, není bez zajímavosti povšimnout si právě jeho začátku. Ti, kteří hráli nebo hrají na housle, určitě poznali etídu ze Ševčíkovy houslové školy. Potýká se s ní každý, kdo chce ovládnout hru na zmíněný hudební nástroj. A Ševčíkovou houslovou školou vlastně začínal svoji muzikantskou dráhu i Gustav Brom, dirigent světoznámého orchestru, který přes 50 let nese jeho jméno.
1: Ano, vzpomínám si, to mě bylo 8 nebo 9 let, to jsem byl tehdy v děcáku ve Velské Bytýšce a na Ježíška jsem dostal housle a měl jsem štěstí, že tam byl velice dobrý učitel hudby, pan Baumann, to jméno nezapomenu nikdy, který mě proto tak zapálil, že vlastně, když mě bylo 10, tak už jsem hrál na takové dětské besíce Schumannovo snění. No a pak, když už máma se postavila na nohy, pač otec zemřel, když mě bylo rok, tak jsme k ní už přijeli do Kroměříže, kde už měla ten svůj byt a šel jsem na gymnázium a vedle gymnázia byla hudební škola Moravan, kterou jsem u toho dělal a za ty 2 roky, co jsme byli v Kroměříži, jsem absolvoval celého Ševčíka. A pak jsme se postěhovali do Brna, no a to bylo pro mě jako New York, no a všecko bylo pryč, housle, všecko jsem zapomněl, co, no. Pak se stalo to, že najednou v polovině 30. let jsme udělali první zvukové filmy a byli jsme tím tak fascinováni, jak těma kapelama a tím swingem, asi jak v 60. letech mládež Beatlesama, jo. A tak najednou jsme se na škole domluvili, kdo umí na něco hrát a má nějaký muzikantský základ, že bychom si udělali studentskou kapelu.
0: A vy jste uměl hrát jenom na housle do té doby?
1: Jenom na housle. My jsme měli totiž jednu výhodu a to je škoda, že to není do dneška tak, pojďte se. Já jsem vždycky myslel, že budu inženýra. A reálka to byla na Antonínské, kde hlavní předměty byly matematika, deskriptiva, sférická trigonometrie a tak dále. A přesto jsme měli 2 hodiny hudební výchovy. A měli jsme fantastického profesora, pana profesora Tomaštíka, po válce ředitele konzervatoře taky, který nás dovedl tak zapálit pro muziku a tak nás vychovával, že já myslím, že to dneska na školách chybí. No když jsme si zakládali tu kapelu, tak byl to právě profesor Tomaštík, který se mě velice oblíbil a u jednoho nástrojaře mě poradil, abych si vypůjčil klarinet. Na první hodiny mě poslal ke Krtičkovi, jo. Pak jsem si půjčil i saxofon, protože to bylo nutný. No a Krtička mě dal první základy, profesor Krtička, no a začali jsme cvičit jako kluci, no. Bavilo nás to ohromně, jenomže potom přišla válka.
0: Takže to na škole to byl vlastně ten orchestr Air Boys se jmenoval.
1: Air Boys, ano. No a teď na škole tam byl profesor Obertlík, který vedl takové protiletákové akce proti hitlerovské. No a já, když jsem rozšiřoval ty letáky, tak jsem byl zatčen 2. června v 39. a 3,5 měsíce jsem poznal, co jsou kasematy na Spielbergu a podobně.
0: Maturitu jste vlastně neudělal?
1: No, dodělal, ano. To mě kantoři všichni jako pomohli, co to, tak jsem dodělal maturitu a vysoké školy byly zavřené.
0: Takže jste se
1: tak se nedalo inženýr studovat. Tak já jsem sehnal ty kluky, že já kluci, tak když nás to baví, tak pojďme dělat muziku. No, rozepsal jsem různé dopisy a najednou jsem dostal odpověď z Rožnova pod Radhoštěm, z hotelu Radhošť, že začíná sezóna 15. června, aby jsme tam teda nastoupili. Tak jsem kluky sehnal, zkoušeli jsme předtím takové 14 dní pořád denně. No a šlo nám to, pak jsme tam teda odjeli a to byl vstup do profesionálního muzikantského života.
0: Takže to bylo vlastně 15. června roku 1940.
1: 40,
0: a tehdy vlastně hosté a návštěvníci hotelu Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm ani netušili, jak vlastně, jaký historický okamžik se odehrává tedy pro vás.
1: No to já jsem netušil taky.

0: Když jsem teď poslouchala vaše vyprávění, dalo by se, pane Brome, říct, že ve vašem životě bylo vlastně dost šťastných náhod, že jste měl štěstí?
1: To je pravda, musím to zaklepat hrozně. Pač pojďte se, třeba po válce jsem představil celou kapelu a začali jsme, pak byl ohromný úspěch ve Vltavě v Praze v kavárně, kde jsme dostali nabídku do Švýcarska. No to se natahovalo, mezi tím byly různé angažma, pak jsme nastoupili do Bratislavského rozhlasu jako kapela před tím odjezdem do Švýcarska, než se to vyřídilo. No pak jsme odjeli a potom, když končilo tamto angažma, tak rozhlas Bratislavský pořád chtěl, abych se vrátil. Tak jsem tam představil tu kapelu a jeli jsme dál. Ale krátce na to zemřel Stalin a všecko se to začalo obracet. Najednou pak jsme mohli začít hrát to, hele, u nás se dohromady nesmělo nic hrát. My jsme pro sebe studovali Dixieland, věděli jsme, že pokud jazzu už byl West Coast a to ty směry, ale to jsme nesměli hrát v kavárně, ale cvičili jsme to pro sebe. A najednou se to uvolnilo potom, že už jsme to mohli hrát. Teď nás slyšeli Němci a hned nás koupili na Lipský veletrh. A tehdejší, to bylo Hau, ředitel Maleček, mě říká: Gustave, tak my vám to schválíme, pojedete vlakem, pasy dostanete v Praze. Přijeli jsme do Prahy, pro kapelu donesli pasy, pro mě ne. 10 minut před odjezdem vlaku přišli dva pánové s mým pasem, to byl můj osobní doprovod do Lipska. No úspěch byl obrovský tam, neuvěřitelný úspěch, to jsme sami nečekali. Teď jsme se vrátili, no a ten ředitel Maliček mě pak volá: Gustave, děkuju, bylo to všecko v naprostém pořádku, přijeď ale okamžitě za mnou do Prahy. Já jsem jel do Prahy tedy vlakem a on mě říká: prosím tě, vyřiď si v Brně svoje záležitosti. A dal mě přečíst kádrový materiál, který se nesměl číst tehdy ukazovat, kde bylo doslova napsané o těch komunistických různých odborářů. Člověk, který mnoho žádá a málo dává našemu lidově demokratickému zřízení, nedoporučujeme, aby někdy opustil hranice republiky a tak dále. Já jsem to přečet, poděkoval jsem mu, jedu vlakem do Brna a vylezu z nádraží a tíhle stavní odboráři šeli ze schůze. Gusto, už jste se vrátili, to víš, že jsme ti to museli doporučit. Mě se obrátil žaludek, ale už jsem byl chytrej. Jsem říkal: tak vám děkuju, chlapci, a šel jsem pěšky na Kotlásku, kde jsme bydeli, abych se z toho vyvětral. Takže... A tehdy jsem řekl kapele: hoši, my to můžeme probojovat a prožít jedině tak, když budeme dřít a musíme být nejlepší. Pokud se to podaří nám v republice, aby jsme se dostali mezi nejlepší v Evropě. A stalo se až to neskutečné, že parta kluků z Brna, která nikde neměla podporu od nikoho, dokonce když jsme v 60. letech začali dělat jazz, tak nás z Brna vyhodili i z rozhlasu, chytli nás ostraváci, jo? Že jsme se dostali na 7. místo světového žebříčku, což je absurdní, jo? Dneska se mně to zdá jako neskutečné.

0: A letos v červnu vlastně bude mít vaše kapela už 51. výročí vlastně svého trvání. Takže myslím, že pomalu se blížíte rekordu, který zatím drží Ellingtonův orchestr, to znamená, myslím, 52 let. Myslíte, že je předčíte?
1: No tak dneska je ta komplikovaná situace, že nevím. Opravdu nevím.
0: Jak se vám ale vůbec podařilo tu kapelu tedy tak dlouho udržet pohromadě? Protože přece jenom léta běží, lidé se mění, mění se obsazení, mění se vlastně, musíte se přizpůsobovat i určitým nárokům, tedy muzikantským. Jak se vám to podařilo dosáhnout?
1: Podívejte se, když něco vedete, tak si musíte v prvé řadě uvědomit, že úspěch je záležitostí všech, neúspěch je záležitostí vedení. A já, když to šéfu, tak musím mít sám takovou disciplínu, abych byl vzorem těm ostatním. To se nedá nic dělat. Chceš být v té kapele, chceš mít nejlepší podmínky, já jsem odpovědný publiku, pořadatelům, vedení a všem, čili tu zodpovědnost musí mít. A profesionalismus, to je hrozně tvrdá záležitost. Tam nikdo neodpustí nikomu nic, víte? A je to tvrdá práce. Nejhorší je, že když docílíte úspěchy, tak potom je důležité zůstávat nohama na zemi. Pač musíte počítat i s tím, že čím větší máte úspěch, budete mít i nepřátele. Jak mě kdysi, pan Verich, když jsme seděli v internetu, já jsem byl na něco naštvaný a říká mu to, on říká, hele, mladý, zkrachovaných a závistivých se straň a vůbec se s něma nedávej do debaty. Pač to budou vždycky nepřátelé každého, komu se něco povede. A měl velikou pravdu. Závist, já to říkám, to je nemoc, horší jak rakovina, to zžírá ty lidi, mě jich snad až líto, těch lidí, pač oni se žarou sami v sobě. Ale já bych jim poradil, jak se z toho vyléčit. Nejsem lékař, ale mám jeden recept. A děláte, co děláte. Snažte se ve svém oboru patřit k nejlepším. Až se vám to podaří, tak najednou zjistíte, že vám to zabere tolik času, přemýšlení, roboty, že vám ani vteřinka času nezbyde na nějaké přemýšlení, protože ten druhý má víc, anebo je na tom líp. A budete vyléčeni, že je to jednoduché.
0: Takže tady tu metodu jste vlastně uplatňoval i ve vedení orchestru?
1: Ano. A kdo to nechtěl pochopit, tu tvrdou práci a to všechno, víte, tak musel pryč. To se nedá nic dělat, protože v profesionalismu vám nikdo nic nepromíne.

0: Ve vašem orchestru vždycky byly velice silné individuality, ale přesto to nebylo nikdy na úkor samotného orchestru. Jak se vám podařilo právě skloubit tedy ty silné individuality s tím orchestrem, protože přece jenom snahou každého, pokud je zvlášť dobrý, tak je vyniknout. A jak jste to udělal, aby prostě to nebylo na úkor toho orchestru?
1: No, teď já jim dávám vyniknout. Jazz je solistická záležitost. Proto všichni ti, kteří umí, tak hrají sola, které při každém koncertě představují. A pak já jsem vždycky sledoval to, abych měl v kapele co nejvíc komponistů a aranžérů, aby jsme hráli svoji vlastní muziku a měli svůj sound, jak se říká. No a potom skloubit charakterově tyhle ty kluky a daří se to. Pojďte se, Navrátil je u mě od 48. roku, dnes už je mu taky 62. Hnilička od 54. roku. Pepíka Udes od 57. roku a další, jo. Pak už přišly ty mladší generace a teď byl problém, my jsme vlastně dneska orchestr tří generací. Ti staří pánové, kteří jsou tak od těch 10 let mladší jak já, potom je střední generace, které už patří i můj syn, který hraje 20 let v té kapele, a pak ta nejmladší generace, to jsou ty třicátníci, pětatřicátníci. No ale dát to dohromady, že člověk musí mít nějaký pedagogický schopnosti, je lidsky dát dokopy a zapálit pro společnou věc, tam je základ. A samozřejmě s těm individuálí tam dávat takovou možnost, abych je preferoval při koncertech, a je to vlastně soutěživost. Každý chce být mezi těma nejlepšíma, a to je to důležité.

0: Když jsme tady hovořili o tom, jaké jsou příčiny toho, že se vám vlastně podařilo udržet kapelu, podařilo udržet orchestr tak dlouho pohromadě, nebylo také jednou z příčin to, že vlastně členové té vaší kapely měli možnost hrát po boku velice slavných světových muzikantů?
1: To samozřejmě, a od nich se taky učili to, co já jsem vždycky říkal. Všechna sláva, polní tráva, zůstávat vždycky i při úspěchu nohama na zemi. A když jsme poznali ty největší světové hráče, tak to jsou tak normální lidé. Dívejte se, ty 60. leta, my jsme slavili tehdy 20 let kapely a to byl s náma klarinetista Edmond Hall. Dlouholetý vlastně klarinetista Louise Armstronga. No, my jsme zažili s ním takové nádherné věci, že třeba, pojďte se, já jsem řekl zkoušku ve 3 hodiny, to se stalo ve Zlíně, myslím, na Společenském domě, a já vždycky jdu tak 4 hodiny dopředu a to se mě vždycky vyplatilo, že se snažím být pár minut před tam. No já přijdu a Edmond, který to vůbec nepotřeboval, už tam sedí a rozcvičuje se. Jsem říkal, co tady děláš? No to už říkal větši, tak já už se rozcviču. Rozumíte, to je přístup a takového hráče, před kterým Čech dál klobouk dolů. A nebo při koncertech, mu tehdy bylo 60. Ta vitalita, z jakou on dovedl strhnout všechny hráče, ta poctivost, ta držina, no to je enormní. To jsem vždycky říkal, to bych chtěl mě tuto vitalitu, až mě bude 60. No já nevím, jestli se mě to podařilo, nebo ne. A nebo krásný případ, představte si, měli jsme koncert v Praze a Edmond tady byl ze svojí paní. Tak ho jako Američana s manželkou ubytovali v Ambasadoru a nás kapelu, no já jsem v Praze v tak strašném hotelu ještě nebyl. Na Žižkově jakási ratejna. No já jsem klel, jak to, a najednou, než jsem rozděloval pokoj a nadával, se přiřítí taxík a do schodu, to bylo takový schody do té recepce, s kuframa se žene Edmond Hall s paní. Já jsem říkal, co tady děláš, prosím tě. Stud mě pol. Říkal, ne, tam, kde bydlíš ty s kapelou, tam bydlím i já. Takový ohromný.
0: To je neuvěřitelné.
1: No, a řekněte to některé té hvězdičce dnešní. Jo, to je absurdum.
2: Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám. Teď nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: Jestli dovolíte, já mám ještě takovou jednu osobní vzpomínku. Já jsem se s vaším jménem vlastně setkala poprvé, když jsem chodila do tanečních, no už je to tady taky dost dlouho. A tehdy mezi naše nejoblíbenější písničky patřily Krokodýlí slzy a Tina Marie. Ale já se ptám, víte proč? No. Protože když jste tedy šéfem kapely, tak to vlastně má i svoje stinné stránky. Zřejmě se tedy k aranžování, ke tvorbě nových písniček a k té vlastní skladatelské práci a vůbec tedy ke hraní nedostanete. To je asi rub té šéfovské
1: ne,
0: práce.
1: To máte pravdu, pojďte se. Já, pokud jsem hrával jako ještě saxofon, klarinet s klukama a tak jsem, pač profesor Tomaštík si mě vzal do práce i po válce potom v harmonii a ve skladbě, tak jsem psal spousty písniček, ať už to vlastně ní ve dvou plá, krása, světel, matiny, vitaminový, Charleston, večerní a tak dále, jo. Všem, když potom jsem se rozhodl jít úplně na svobodnou nohu, že chci být pořádným šéfem, tak to aranžování, komponování nebo cvičení, no to vám zabere tolik času, že bych se nemohl věnovat tomu šéfování, protože to je úplně jiná profese. Víte, být vynikající muzikant je senzace. Ovšem být dobrý šéf, ono to je jiná profese, to se nedá nic dělat. To všechno se musel dát stranou, spíš se musel dohánět jazyky ještě. Protože já sice francouzštinu jsem ovládal, pak jsem maturoval z francouzštiny, si němčinu tam mě nedělá vůbec problémy. Institut jsem dělal, abych prostě měl ty anglické základy. To je důležité.
0: Ale já se stejně vrátím ještě jednou k té otázce. Není vám to třeba někdy líto, že tady se musíte věnovat jenom šéfování a starostem o kapelu a už nemáte tolik času na komponování, na aranžma?
1: Podívejte se. Líto, nelíto. Jednou jsem se musel rozhodnout. Dvěma pánům nelze sloužit. Chcete-li dělat něco pořádně, tak se musíte zaměřit na tu věc, kterou děláte, že jo. Protože to je nejen dirigování, ale zkoušení a tohle manažma a všechno okolo. Nakonec je ve světě zvykem, že bandlídři si uvádějí svoje pořady, čili já jsem si to musel taky osvojit a to je jiná funkce, to se nedá nic dělat.

0: Pane Brome, jaké jsou vaše pocity, když si tedy stoupnete před kapelu, než začne hrát?
1: No pojďte se, ty pocity, to je můj život vlastně. 51 let jsem zvyklý stát na pódiu a jezdit s kapelou po světě. A mohu vám říct, že byly momenty, kdy jsem měl horečky 39 a přijdu na pódiu a na to úplně zapomenu. Prostě tam jsem úplně mimo jiný člověk a slyším jenom tu muziku a soustředím se přesně na výkon kapely, na to, co mám dělat.
0: V čem si myslíte tedy, že to tajemství, jak se stát ve svém oboru úspěšným je?
1: Pojďte se, mě třeba vytýkali moc v těch 50. letech, že my jsme cvičili podle amerických kapel všecko a hrali jsme vlastně kopie. Ovšem, pokud já jsem se chtěl do toho dostat, tak jsem říkal i mým klukům kolem mě, hoši, my to musíme do sebe vstřebat, než začneme dělat vlastní tvorbu. Já vím, že tehdy kritikové furt, že hrají jenom Američané tohleto a toto, že hrajeme kopie, ale vyplatilo se to, poněvadž až to u nás bude pulzovat a máte to v krvi, tak můžete tvořit vlastní jazz, pač ono je to americká muzika, černochu, že? A my jsme začali vlastní jazz až v roce 60., když bylo 20 let kapely. To byl můj plán, že 20 let kapely oslavíme vlastní tvorbou. Můj velký takový vzor jako šéfa byl Stan Kenton. A ten řekl krásný výrok jednou. Kapela je tehdy kapela, má-li jedno srdce a jeden puls. My když dostaneme do kapely třeba nového člena, tak ono to měsíc, dva trvá, než se zažije, začne dýchat s náma, tepat s ostatníma.
0: A o to se vlastně snažíte celých těch 51 let.
1: Ano.

0: Zbývá dodat, že právě dnes má Gustav Brom 70. narozeniny. Určitě jste si povšimli, že sice začal vyprávět o svých muzikantských začátcích, pak ale věnoval více pozornosti svojí kapele. A to není náhodou, protože, jak tvrdí odborníci, Gustav Brom a jeho orchestr jsou jedno tělo a jedna duše. To, že tento orchestr září jako stálice na nebi jazzové a taneční hudby, je však především zásluhou pana kapelníka nebo šéfa, jak mu ostatní říkají. Právě díky Gustavu Bromovi nestrácí tato kapela svoji jedinečnost. Ale to není jen můj názor. Potvrdil ho i dramaturg a producent orchestru Max Wittmann.
1: Jedinečnost takového tělesa se dá posuzovat mnohými faktory. Ono se řekne výborný orchestr a vynikající těleso a špičkový ansámbl a já nevím, sedmý nebo osmý nejlepší big band na světě. Ale mnoho lidí by mohlo říct, podívej se, když takových kapel tady v Evropě máme, já nevím kolik, že v Praze a v Mnichově a v Rakousku, ve Francii, v Anglii a tak dále. Ta jedinečnost toho Bromova orchestru spíš spočívá v tom, že to je kolektiv držený nezmírně přísnou rukou a přísnou rukou, která jaksi především dbá na to, aby ta kapela pracovala pravidelně a denně. A já tvrdím a budu to tvrdit vždycky, že kdokoliv z nás si může postavit orchestr složený ze špičkových hráčů a nikdy to nebude hrát tak, jak to hraje tomu panu Bromovi. A to právě proto, že ti lidé spolu sedí desítky let vedle sebe, umějí spolu dýchat a ví přesně, jak kdo co frázuje. V tom je ta síla. Já bych se chtěl zmínit ještě o druhém faktoru, který ten orchestr reprezentuje a svým způsobem charakterizuje, a to je tvorba. Ta kapela nehraje v typickém big bandovém obsazení, to znamená 4 trumpety, 4 trombony, 5 saxofonů, tak jak bývají ty big bandy ve světě. Oni jsou menší, oni mají 3 trumpety, 3 trombony, 4 saxofony a přesto to těm aranžérům a těm komponistům, kteří pro tu kapelu píší, zní tak, jako kdyby to hrál ten velký band. To je druhá taková krásná věc, která potkala, myslím si, po té dobré stránce to těleso, že pan kapelník se dokázal obklopit vždy těmi nejkvalitnějšími lidmi. Takže nejenom ta souhra, ale i ten tvůrčí potenciál, protože nejméně 5 lidí z kapely skvěle píše a skvěle aranžuje. A píší tak, že to zní, jak když to hraje skutečně plný big band. Ale o tom by se dalo mluvit skutečně ještě velmi dlouho, takže v čem spočívá kvalita tohoto tělesa? Je to především v síle pana kapelníka a potom v síle osobností, kterými se obklopil.
0: Takže, milý pane kapelníku, k vašemu jubileu už zbývá jen popřát vám to nejlepší a hodně zdraví, což činím za všechny vaše posluchače. A ještě něco. Před více než 50 lety jste se chtěl stát inženýrem a stavět mosty. Ale svůj cíl z mládí jste vlastně splnil, i když jiným způsobem. Což není dobře interpretovaná jazzová a taneční hudba také pojítkem mezi lidmi, mostem od člověka k člověku.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Naši dnešní dvoranu otevřel Jirka Grossman, jednou z nejstylovějších nahrávek, které naspíval v dobách spanilé jízdy country beatu Jiřího Brabce. Jmenuje se Až tě náhodou potkám, stejně jako komplet 3 CDček, který se nedávno objevil mezi novinkami.

0: Jirka Grossmana, jedna z jeho prvních písniček s country beatem, své banjo odhazuji v dál, jejíž působivou melodii má na svědomí jinak autorsky poměrně lenivý Jiří Brabec. Převážná část Jirkových textů, které dnešní Dvoranu hravě naplní, vznikla v dobách jejich úvodního společného angažmá v Semaforu. Jeho členem se prakticky ve stejné době stal Pavel Bobek.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: kapelou.
1: Pavel Bobek, Ruby, Nechtěj mi lásku brát a český Johnny Cash, Ladislav Vodička, Je to zlé, společně z roku 1970. Zajímavým a naprosto neobvyklým, ale zásadním způsobem ovlivnil Jirka Grossman později mimořádně působivou písničku Blizzard. Na začátku její české verze byl text Honzy Vyčítela, k němuž Jirka dopsal závěrečnou sloku a v polovině dubna 1967 sám naspíval.
2: S vychřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

šli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Přibližně ve stejné době se Jirka Grossman zamiloval do hravých písniček zámořské country hvězdy Rogera Millera a k obrazu svému přetavil písničku o lokomotivě číslo 9 na Podzim, podzim přichází.

Všichni jste nepochybně poznali Evu Olmerovou a Čekej tiše. Rozhlasová nahrávka vznikla s country beatem v říjnu 1968 a záhy se stala nejúspěšnějším snímkem jejího celého katalogu. Na rozdíl od většiny vrstevníků byl Jirka Grossman velkým milovníkem swingu. Tak třeba v roce 1972 naspíval rock'n'rollový král Mickey Wolek s Monikou Hálovou jeho text na písničku Swingin' on a Star, kterou už v roce 1944 proslavil ve filmu Going My Way, Bing Crosby.

0: věř, že vůli mám chladnou jako led.
1: Se uvidím.
0: To proto, že jsem hodně jed.
1: Jestli lžeš, tak mi věř, že tě pomluvím.
0: Až zítra nebe otevře král.

Jirka Grossmana další výlet do plání swingu, tentokrát pod názvem Bez cíle bloumat za texaským countrymanem Floydem Tillmanem, jehož písničku I Love You So Much It Hurts vynesli legendární Mills Brothers do výšin klasiky. Odtud dokázal Jirka lehce přestoupit do aktuálního country vlaku 60. let a nebyl z toho ani trochu spletenej.

Jedna z nejpůsobivějších nahrávek celého katalogu Nadi Urbánkové Tobě náležel čas z roku 1970 z repertoáru tehdy suverénně kráčející country superhvězdy Tammy Wynettové. K úspěšným textům Jirky Grossmana rozhodně patří i jeho Ztrácím svou lásku. Písnička slavná nejprve za mořem, pak díky tomu Jonesovi v Evropě a nakonec i u nás díky Milanu Drobnému.

Hezká řádka písniček Jirky Grossmana se zachovala pouze v nahrávkách ze zkoušek či představení v divadle Semafor, které naštěstí a vzorně dokázal archivovat pan Bohumil Paleček. Díky tomu se zachránila i doslova báječná verze balady o stopaři Jimu Bridgerovi, která vznikla dřív, než ji jako Blízko Little Bighornu proslavil Michal Tučný.

Jirka Grossmana, vzdálené bubny, jinak slavná countryovka Cindy Walkerové Distant Drums z katalogu Jima Reevese. Stejně jako všechny další snímky dnešní dvorany z čerstvé třídílné kolekce Až tě náhodou potkám, kterou tvoří celkem 67 písniček z texty Jiřího Grossmana. Pochopitelně mezi nimi nechybí ani Drahý můj.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky

0: Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a Drahý můj, který se objevil na našich deskách na podzim roku 1967, tedy 14 let po mimořádně úspěšném zámořském originálu A Dear John Letter. K téměř neznámým písničkám kompletu a ještě náhodou potkám patří rozhodně ústřední melodie filmové kovbojky legendárního Johna Wayna North to Alaska v dokonalé živé nahrávce Pavla Bobka.
1: Hej, tak po

Pavel Bobek s orchestrem Groš a Pojď na Aljašku v živé nahrávce z představení roku 1973, kterou bohužel Jirka Grossman nikdy neslyšel.

Dnešní dvoranu, naplněnou výhradně písničkami nového třídeskového kompletu Až tě náhodou potkám, uzavřel báječně loudavý kůň nezapomenutelného Jirky Grossmana. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne, neméně zdařilou neděli, ať se vám dobře vede a ani chvíli neprší. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi za týden opět sejdu s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Mám rád tahle dopolední setkání s vámi a věřte, že mám rád i setkání s našimi hosty. Jsou to lidé vpravdě výjimeční, dosáhli úspěchu nejen jako profesionálové, ale stojí za nimi i kus odžitého života a proto nám skutečně mají co říct. Můj dnešní host na začátku své kariéry velmi riskantně opustil zažitou roli bílého Pierrota a nám všem představil nového hrdinu, docela drsného, možná až nevábně, ale přesto lidsky jímavého muže, společenského vyděděnce a životního outsidera, který završuje svou životní pouť jako klaun. No, prostě vítám herce, scénáristu a mima Borise Hübnera.
2: Nazdar, Jene.
0: Nazdar. Jak se ti líbila ta charakteristika?
2: Jo. Něco mi to připomíná.
0: Že jo, možná tvůj život, co?
2: Ano. Vyděděnce, jasně.
0: No jo, ale dneska už oceněného vyděděnce.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Ve studiu Tandemu se mnou sedí dneska Boris Hübner. Mám radost. Není tu sice poprvé, ale vždycky ho rád vidím. Příjemný, usměvavý. Jseš takový i na svoje žáky?
2: Jo, samozřejmě. Jo. Já nejsem profesor, to je vždycky na první hodině ukážu karty. A já jim vždycky řeknu, já jsem váš starší kolega. Upozorňuji vás, že nevím všecko. A řeknu vám jenom to, o čem jsem se přesvědčil, že funguje. A to ostatní budeme hledat spolu. Protože to nejdůležitější, proč se scházíme, říkám těm žákům, je, abychom vás objevili. On totiž, Rowan Atkinson, neboli Mr. Bean, řekl úžasnou myšlenku. Řekl totiž, že každý v sobě má jednu jedinou jedinečnou komickou podobu. Ne víc. Spousta lidí o ní neví, většina lidí o ní neví. To určitě, Honzo, znáš, když třeba se najednou někdo rozparádí na večírku, naprosto nenápadný, banální člověk, najednou srší, je okouzlující, charming, jo, a tady to baví celou společnost a tohle to všichni říkají, jak je to možný?
0: Takhle ho neznám.
2: Ne, to je úžasný frajer. A druhý den si dá aspirin, že jo, ováže si hlavu a tohle, a je to pryč a už nikdy více.
0: Ano,
2: jo?
0: Ano.
2: Ale ten člověk to z nějakých důvodů to odkryl, on vystoupila, ta zábavná figura, tohle. No a my máme 3, 5, 7 let na to, abychom to objevili. Takže po roce, kdy všichni dostávají zabrat, dostávají do těla, že jo, aby to tělo bylo na rozdíl od sportovců citlivý a vytrvalý, nemusí být silný, jo. A pak začínáme hledat tady tohle.
0: Ty si tohle to můžeš, myslím, dovolit takhle odkrýt karty, jak říkáš. To znamená v podstatě se odkopat a schodit masku profesora, kterou u tebe samozřejmě každý čeká, protože když přijdu do školy, čekám tam komisního profesora. Ty masku sundáš a takhle se předhodí žákům, ale já si myslím, že ty si to můžeš dovolit, protože u tebe asi žáci vědí, co za tebou je.
2: To je ale bezpodmínečně nezbytný, protože já chci, aby se začali slíkat do naha všichni.
0: Až takhle?
2: Jo. Do jisté doby tam chodila holčičí, studentky tam chodili.
0: To se ti nedivím, že si tohle přeješ.
2: Chodili tam studentky. Což jsem věděl, že se na to chytíš. Ne, ale fakticky, jo, protože tohle bývá předmětem největších zábran. Jo, odhalit tu takovou tu skrývanou, plachou, přecitlivělou podobu. Jo. A každý toho komika v sobě opravdu má. Tak, i vy, posluchači.
3: Tandem cestuje.
0: Před chvilkou jsme si představili v našem tandemu Borise Hübnera jako, málem jsem řekl pane profesora, ale to právě Boris nemá rád, čili pedagoga, nevelmi netradičního. Možná, že se k tomu ještě vrátíme, k té tvé výuce na katedře pantomimy, kterou vedeš na HAMU, ale teď bych tě, Borise, ještě trošičku chtěl exploatovat jinak, jako cestovatele. Jsi vášnivý cestovatel, anebo jsi zápecní typ?
2: Já jsem zápecní typ, který procestoval celý svět. Nikoliv
0: za donucení.
2: Ano, nikoliv za pecí, ale za chlebem. Protože, ne za chlebem, protože divadlo pro mě není příležitost dostat se k chlebu, ale posedlost a milá oblíbená zábava a něco, co mě spojuje nejenom s kolegama, se kterýma poskakujeme a šklebíme se na jevišti, ale s neznámýma lidma, který přijdou a tak dál. Ano, ten svět se opravdu díky tomu, víš, je to díky tomu, že nemluvíme na scéně.
0: Teď jsem to chtěl říct. Ano. Ty máš takovou výhodu, jako mají třeba muzikanti. Jo. To znamená, ano. Vyjadřuješ se jazykem srozumitelným všem. Ano. Na rozdíl od skvělých činoherců tuzemských, vím já třeba, Jiřina Bohdalová říká o Menšíkovi, kdyby Menšík mluvil anglicky, tak měl kolem svého baráku plot ze samých Oscarů, s čímž já ano. souhlasím. Jasně. Měl handicap uvozovky, dole uvozovky nahoře češtiny. Ano. To ty nemáš, čili ty jsi mohl opravdu exploatovat celý svět.
2: To můžu potvrdit. Byli jsme na Broadway, stříhal Miloš Forman tenkrát Ragtime a zašli jsme za ním, když jsme projížděli z Mexika domů. A ptali jsme se, kdo by mohl hrát z českých herců v americkém filmu. On říkal, jeden člověk. Menšík. Fakticky. On říkal, takovej živel a vlastně takovej člověk s takovým poctivým a nekonečným nasazením. On říkal, americký herec, když si podepíšu smlouvu, tak si nechá zbrousit zuby, ohlit hlavu, změnit barvu očí, všecko. Když mu zavolám o 3:30 v noci, že s ním potřebuju prokonzultovat roli, on řekne, OK, dám sprchu a přijedu. Oni jsou samozřejmě úžasně placený, jo, a v tu chvíli tím pádem nemusí dělat vůbec nic, jsou k dispozici po celou dobu natáčení nekonečně jako.
0: Protože oni vědí, že za dveřma čeká 50 dalších. Přesně. A téměř stejně talentovaných, jestli nevíc, jo?
2: Ano, přesně no, tak, no. No a nehledě k tomu, že jsou tady dvě věci, jako v té 200 milionové Evropě mluví česky 10 milionů lidí, ale my máme Schengen, takže studenti letos bude vycházet 12 lidí se srolovaným diplomem, to znamená bakaláři, magistři i doktorandi, kteří si udělali dva jazyky, něco už měli předtím, a protože tady není divadlo pantomimy, už žádný, tak se seberou a budou, někdo bude žít v Norsku, někdo bude žít v Portugalsku, někdo bude courat po Evropě a po světě, se nestratí.
0: Ty jsi takový, řekl bych, umělec, který si nezůstal jenom u toho zamlklého Pierrota nebo toho tichého mima. Ty se umíš vyjadřovat i jazykem, a to velice zručně a dovedně, a taky už to několikrát předvedl třeba i ve filmu, na divadle taky samozřejmě. Máš i takové studenty, kteří tohle to dokážou taky?
2: Jistě, jo, samozřejmě. Vždycky jsou to herci, kteří si z podobných, jako jsme předchozím vstupu říkali, nebo před chvíličkou, zvolili, že nechtějí být jenom tady v tom našem, na tom dvorečku českým a chtějí se rozjet. Takže mají víc jazyku, ale znají víc jazyku ne snad proto, že by v nich chtěli hrát, ale proto, aby mohli prostě obstát. Jo? Zrovna musím vzpomenout Vojtu Švejdu, který exceloval na loňským edinburském festivalu se svým partnerem. A to je co říct, protože tam o tom festivalu Fringe je asi 2000 produkcí. Oni se dostali do té první desítky. A to znamená, že okamžitě už si tam podávají dveře agenti a dělají turné a podobně.
0: Už o nich vědí.
2: Už o nich vědí.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Když se teď zeptám Borise Hübnera na osobnost historie, kterou obdivuje a se kterou by se docela určitě rád sešel a popovídal, přestože třeba mým tolik nepovídá, tak bych si troufnul vyslovit jméno Marcel Marceau, že by tam asi v té skupině, která by seděla v té kavárně, asi seděl, co?
1: Nebo ne? Rozhodně. Rozhodně by tam seděl, seděl by tam jako z těch čerstvě nežijících. Byl jsem rád, že jsem ho potkal třikrát v životě, vždycky v takovým určitým správným období, kdy uzavíral jako nějakou svoji kapitolu nebo nějakej, jako dospěl k nějakému vrcholu. To poslední bylo úžasný, když jsme se dozvěděli, že v divadle Antoine v Paříži dělá představení v těch 82 letech. Tak to jsme teda s Pepou Placem prostě a s Martinem Sochorem, s kolegama z katedry, takzvaně rozbili prasátka a museli, jeli jsme do Paříže a to bylo úžasný. On už hrál jakoby trochu z druhého břehu, ale to byla mystická záležitost. Když jsem měl třeba, já nevím, jako sehnout a utrhnout květinu nebo polapit motýla, tak on to jenom znázornil takhle ve výši pasu. On se zbytečně nenamá. Aby šetřil emoce diváků, tak tu pleť prostě, jo, on měl takové něco, dalo by se to přirovnat k dekoltu, jo, takový odhalený tenhle, no, aby to bylo esteticky přijatelný, tak on se líčil i krk a poprsí. To znamená, že on vypadal jako antická socha. To bylo úžasný.
0: Prosím tě, a koukal jsi se na něj, nebo šli jste na něj jako na, dejme tomu, krásný obraz mistrů Rembrandta, anebo jste na něj šli jako na nový divadlo?
1: Aha, no to mi trošku něco podsouváš. Jo, jasně.
0: Ne, ptám se, promiň. No,
1: on hrál skutečně tak oduševněle, jo, a tak už vlastně odtažitě, a tak jako jenom črtal ty věci. Stačilo by ještě pár kroků a došel by k takovému Tanakovi, který sem přinesl to náboženství zvané Buto, ze kterého celá alternativa je dodnes jako posedlá. Jo, je to tak. Jo. Poté, co my jsme ho viděli v tom Antoine teatru, tak odjel, já nevím, na 38. turné americký. To byl dědek, který do poslední chvíle. No, takže my máme u nás na katedře učí Martin Sochor, to je jediný Čech, který absolvoval jeho školu, a ten udělal úžasnou věc, co by každý student měl někdy pro svého milovaného profesora udělat. Pozval ho do Čech a dosáhl toho, že mu naše akademie dala pamětní plaketu, že jo? Takže vedle Wynton Marsalise, jo, a tady těch světových jazzmenů má hudební akademie další prostě v té galerie těch lidí, ze kterýma se protly dráhy i mistra Marceaua.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Při své poslední návštěvě před mnoha a mnoha lety, tuším, že to bylo skoro 2 roky, no, možná i víc, no, tak Boris Hübner si z klasiků českého humoru vybral klasika takového, řekl bych, neortodoxního. Jasně. A to Smutného muže. To já si myslím, že on, přestože se vyjadřoval verbálně, tak měl něco společného s pantomimou, protože byl takový.
1: No, já si myslím právě mezi těma mluvícíma, takovýma vlastně těma rozhlasákama, hájil takovou tu oblast, jakou ve filmu proslavil Buster Keaton.
0: Ano, ano, přesně.
1: Jo, to je to Stone Face, nebo Poker Face, tvář hráče pokru, nebo Deadpan, jak oni říkali v Americe, to znamená mrtvá pánev. Jo.
0: Ano.
1: Takže to bylo přesně ono. Škoda, že nežije, rád bych se ho zeptal, jestli ho znal, nebo jestli někde ve chvíli, kdy hledal, jestli ho třeba tento příklad nepřistrčil k tomuhle. Jsem o tom přesvědčený. Dodnes ho vidím, jak na Vyškovský, to bylo v nějaké estrádě, přišel k tomu mikrofonu, měl, tuším, že to byl Redingot?
0: Redingot, ano.
1: Redingot,
0: černý. Ano,
1: ano, buřinku.
0: Buřinku.
1: Měl ruce v klíně, že jo, a měl takový ten nazální hlas.
0: Brýle.
1: A černý brýle, ano. Ano. A měl tenhle ten monotónní, sugestivní servis, který budil dojem, mluvil velmi pomalu, protože ty nehoráznosti, které ze sebe vydával, nepotřebovaly už žádný barvy, žádný změny hlasu.
0: Ne,
1: jo?
0: Ne, já si žádný turbo, ano.
1: Ano, já si vzpomínám, co mě dostalo. Nikdy nezapomenu. Popisoval, že byla tichá noc a on říkal, ani Šťovík nezakyselil.
0: Úžasný.
1: Úžasný.
0: Tak přesto, že jak správně Boris Hübner říká, byl strašně pomalý až takový, až na usnutí, tak teď bude paradoxně v tandemu mluvit o spěchu.
3: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal. Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Boris Hübner je člověk, který dělá svou práci hrozně rád. Práci, no to se nedá říct práci. Je to
2: jen se neživíruj. Je to dřina, teda no. Jako kolikrát i větší. Já si vzpomínám, že my kdysi dělali telemetrické měření při představení Etidovým a dělali to, já nevím, dělníkovi v metru, horníkovi, Vaškovi Hudečkovi při nějakým Brahmsovi, že jo, a tady tohle to nadali elektrody jako na tělo a v portále byl chlapík s přístrojem a s ním měl srdeční činnost a tohle.
1: Jak si dopad?
2: Byl jsem hned za chlapíkem, který se spuštěnou houkačkou jel sanitkou přes centrum. Hned druhej.
1: Stříbrnou si urval.
2: Jo. No, ne, fakticky, jako ta psycha, když zvedáš činku, jo, nebo pasažér ve vlaku, když zvedáš kufr, tak tam ta námaha je odpovídající.
1: Počkej, a to byla měřena fyzická námaha, nebo i psychika, jak trpí?
2: To tam s tím souvisí, jo, to je v jednom. A vlastně i ta psycha, i ta fyzická vlastně se projevuje jenom na tom srdíčku, který dělá, co může.
1: Tak zatímco tehdy dostal Boris Hübner stříbrnou, tak zcela nedávno dostal pomyslnou zlatou. Teď mám na mysli Itálii. No, já vím, že pro tebe to není až tak, jak si, že bys to proto dělal. Málo kdo dělá prostě svůj kumšt pro Itálii, ale já tě znám trošku a vím, že jsi citlivý člověk a že to s tebou mohlo i zahýbat. Jako
2: no strašně, já části své osobnosti tomu ještě pořád nevěřím, jo. A bylo to, samozřejmě jsem si myslel, že v tom má prsty Ornest s Krausem, jasně, jo, a, nebo polívka. Teď to vypadá spíš na polívku, jo.
1: Ne,
2: fakticky, jako bylo to báječný a já jsem tomu fakt nevěřil. Díval jsem se na ten dopis, který mi to oznamujou. Dokonce to mělo ten důsledek, že jsem si ty černý hadry koupil, oblek jsem si koupil až 2 hodiny před...
1: Ne.
2: Ano. Ne, fakt. Já jsem si říkal, oni to nevydržej. To nemůžou vydržet.
1: Jako for.
2: No jasně. To teď už tohle, už jsem byl nervózní, ale jsem říkal, ale nekoupím si černý hadry.
1: A teď zazvoní telefon a řeknu, apríl.
2: Já to samozřejmě přeháním a jasně, tohle, jasně. Aby to mělo nějakou zábavnou. No ale fakticky ty šaty jsem si koupil na poslední chvíli, však se mi to taky vymstilo. Oni to vyřešili tím, že se tentokrát sedělo na jevišti a to byla ta největší odměna, člověče. Sedět na jevišti a dívat se do toho rozářeného sálu, hlediště Národního divadla vedle manželky. To nemělo chybu. A já tam teď mám takovou čurdu v Žebrácké opeře, hraju londýnského policajta. Mám tam 7 vět, pozor. Jo, jistě, já hraju v Národním divadle.
1: Je to možné?
2: Ano, ano.
1: Byla to tvá meka v životě? Jako?
2: Ne, to se, opravdu jsem nikdy, no my jsme byli a jsme pořád na okraji divadla, jo. Já jsem se prostě náhodou, teda už podruhý, protože zase ve Stavovském hraju v Revizorovi. Tam mám nádhernou roli, hele. Gogol skutečně napsal do Revizora figuru, která nemluví a která se jmenuje Doktor Hübner.
1: Ne.
2: Jo, já jsem přesvědčen, že to je poprvé člověk identického jména. Je to doktor Hübner, je to nějaký Němec, který zůstal na té Rusy.
1: A nemluví.
2: On se nenaučil rusky. Neví, co se kolem něj děje a tak se tak jako tu a tam strašně opije. Jo. Bodejť. No a takže jsem viděl na oponě, na hinajsce z druhé strany, je takhle velikánský nápis, klobouk dolů 1926. Tak jsem nemohl mít čepici. To jsem nemohl. A teď, když řekli to celoživotní mistrovství, to zní.
1: To zní.
2: Tak jsem přesně věděl, jak to dělají v Hollywoodu, že ve chvíli, kdy se to dolezlo, tak se nakloní ke své manželce nebo manželka ke svému muži a políbí ji.
1: Zabírají to kamery.
2: Zabírají to kamery, jasně, dáváš bacha, jako abys... Jo,
1: dobrý profil.
2: Aby to byl dobrý snímek, jasně. A jak jsem se takhle naklonil, tak mi vyjeli, otevřeli ty pacičky od kšant. Protože ty hadry byly nový. Já jsem to neznal. A věděl jsem, že se budou spouštět. Jo. To byl takovej úlek. Tak jsem zapomněl poděkovat rodině. Takže já to tímto činím. Moc ti děkuju, Lucie, moc ti děkuju, Heleno, moc ti děkuju, Jano, to jsou moje tři manželky. Já jsem trigamista. A moc vám děkuju, děti, Vando, Lenko, Žofinko, Maxi, Heleno. A moc ti děkuju, Harpo Marxi, Bastře Kytne, Marceli Marsou a... Mám jmenovat všechny kytaristy.
3: Prosím tě, my to stejně dáváme do fade-outu. Jo, no.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Teď můžeš klidně, Borisi, navázat, protože se tě teď ptám na lidi, osobnosti, osoby, ale třeba i momenty v tvém životě, které byly takové důležité, rozhodující a pomohly ti na tvé cestě.
2: Nemusím moc přemýšlet, vzpomínat, je to... Doktor Šváb, Luděk Šváb, to byla renesanční osobnost a ozdoba nejenom Prahy. Byl to vnuk Josefa Švába Malostranského. Ano. Kytarista pražského Dixielandu, šéf výzkumného psychiatrického ústavu, člen pražské surrealistické skupiny a velký nekonečně poučený, přemýšlivý a nadšený znalec němýho filmu. A nikdo to neví, že on taky psal některý skeče pro Fialku, pro jeho pantomimu, zejména v devět klobouků na Prahu. A tohle umění miloval. Pomohl mi na pantomimě objevit i věci, které jsem netušil. To, že byl surrealista, bylo a je pořád důležitý, ale objevil mi svět americký grotesky. On měl 16 a měl strašnou spoustu filmů a vždycky uvařil nějakou takovou stravu, která trhala čelisti. Jo. A pak jsme si ty zasukovaný filmečky jako promítali. A pak jsme si o tom povídali, on vyskakoval a vytahoval z knihovny prostě knížky. A takhle mě nakazil prostě tady tou těma, jak on říkal, groťajznama, že jsem vlastně, zatímco kolegové Turba a Polívka a souputníci a moji milovaní druhové prostě se orientovali na Francii, tak já jsem byl právě taky z toho titulu jazzu a tady tohle jsem žil vždycky na ten amerikanofil a na ten anglosaský humor. No a tam je to prostě ta groteska, že jo, to nejdůležitější a tak mě to vlastně přivedlo k té sérii těch...
1: Já si uvědomuji, že vůbec nevím, kdo je pro tebe jako top, number one. Třeba já miluju asi nejvíc Laurela Hardyho, ale...
2: No ten je ty dva jsou skutečně nejsměšnější. No. A i jejich nahrávači, jo, James Finlayson a Edgar Kennedy. Finlayson to byl ten, kterým se říkalo Mr. Double Take, jo. To byl takový ten šilhavej Scott, prudivej, jo. A Edgar Kennedy, to je ten, co hrál, to je původně boxer, že jo, který hrál ty policajty. A kterýmu se zase říkalo Mr. Slowburn, pomalý zapalování, jo. To bylo, no a to zrovna tyhle ty dvě věci, to jsou herecký triky, které dodnes fungujou, takže když se podíváš na jakýkoliv film s Redfordem, tak tam uvidíš double take, i kdyby je třeba měl udělat očima jenom, jo. To je opravdu tím, on vždycky posílá navštívenku, jako že je plně vzdělaný herec.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

Jak to začalo?

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Boris Hübner je muž mnoha tváří, hlavně ale té jedné tváře, která je sympatická a řekl bych, znáte ji samozřejmě ze spousty skečů, pantomimických představení, z Gagmana, ale znáte tvář Borise Hübnera taky z filmu. Dost často tě teď poslední dobou využívá film, v tom dobrým slova smyslu. Teď zrovna jsem si vzpomněl na to nádherného Skořápkáře z Úmě dobrý. Jo, ty si tam vyřádíš vždycky skvěle. Tak co pak, čeká tě teď něco podobného, taková nějaká hezká rolička?
2: Já jsem si pro jistotu napsal, s Pepíkem Placem chystáme teď pohádku, která, nezapomeňte se dívat na Štědrý den, bude první část naší klaunské pohádky. Je to velmi originální projekt.
1: Pepa Plac se režíruje.
2: Prosím?
1: Pepa Plac bude režírovat. Ano.
2: Pepa Plac bude režírovat a je to něco, co mě ovlivnilo z té práce Slávy Polunina, se kterým jsem teď v poslední době cestoval po světě. A to jsou klauni, nebo mentalita klauna úplně nová. Souvisí to vlastně s tím novým cirkusem, že doufám, že se objeví v Praze. A doufám, že se objeví konečně v Praze i Sláva Polunin, abychom vlastně nezaspávali i nadále. Jo? 20 let dřímání stačilo. Už bychom měli nejenom vyvěsit...
1: To už je taková pauza veliká.
2: Ano.
1: Je to možný.
2: Neměli bychom otálet a vyvěsit i vlajku Unie na Hradě. To je jediná věc, která mě přiměla poprvé v životě jít na demonstraci. Já si myslím, že by to tak mělo být. A zamyslel se nad tou vlajkou Unie? Já tam vidím stůl krále Artuše a rytíři kulatého stolu. Ano, to je naprosto nejdemokratičtější. Všichni mají stejně daleko od středu, ano. A ten střed tvoří průsečík jejich zájmu, jejich nadšení a jejich oddanosti.
1: Je ale pravda, že každý není v tom, u toho stolu Artuš a každý není Lancelot, víš?
2: Ale byli jsme tam pozvaní.
1: No je to důležitý určitě.
2: Ano, a to je všechno otázka procesu. Za dvě generace tomu budeme velmi dobře rozumět. Hele, to není zahození 200 milionů Evropanů.
1: Řekl na závěr dnešního tandemu velký herec, velký Evropan Boris Hübner. Borisi, děkuji ti za dnešní návštěvu.
2: V kolik za dva roky?
1: Za dva roky, no zase tak jako dneska.
2: Zase v desítku.
1: Ve stejným čase.
2: Jasně,
1: dej si to, do nějakého diáře nebo do telefonu.
2: Nemusím.
1: Já se ti určitě ozvu.
2: Bezvadně. Platí.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Tak tuhle pravdu o životě řekl český herec, dramatik a spisovatel Jan Werich. Uvedla dnešní pořad muziky s písněmi o víně. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Zahrála nám mistříňanka, písnička se jmenuje Kdyby víno nebylo, napsali ji Marie a Drahoslav Volejničkovi, zpívali Vojtěch Račický a Zdeněk Baťka. A protože slavný herec Charlie Chaplin prohlásil, že civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno, zůstaneme ještě chvíli na Moravě. Moravěnka má další píseň o víně, jmenuje se Víno, vínko, vínečko, je od Václava Smoly, zpívají Joška Šmukař a Jiří Helán.

Další písničku o víně přidala Golčovanka. Napsali ji William Béreš a Jaroslav Hájek, zpívali ji Zdeňka Grosová a Tomáš Kotěra, zakladatel Golčovanky, který se v roce 2014 odebral do nebeského angažmá. Hezkou poznámku o víně učinil československý básník a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. Vzpomínal, víno se měl rád a neváhám tvrdit, že je to nápoj, který dělá zázraky. O víně ví lecos i Zdeněk Baťka, moravský autor mnoha písní. Jednu z nich nám společně s Boženou Baťkovou za doprovodu Jižanů, vynikající dechové hudby z jižních Čech, zaspívá. Jmenuje se Víno voňavé.

I tahle písnička, stejně jako ta předchozí, se jmenuje Víno voňavé, jenže tahle je od Václava Maňase mladšího a Julie Běhůnkové. Zahrála nám ji Valaška z Valašských klobouků. Na víno se každý dívá svým okem. Například italský matematik, fyzik, filozof a astronom Galileo Galilei zhodnotil, že víno je světlo spojené kapalinou. A český spisovatel Karel Čapek se přiznal. Mýval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste. Tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé se mi nesplnilo, ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín. Tolik o víně Karel Čapek. Další písničku přidá Valaška, je od Václava Maňase mladšího a Zdeňka Křenka. Jmenuje se Víno je nejlepší.

Mistříňanka a písnička od Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské o vínečku, které dozrává. A je tu ještě jedna píseň o víně, napsali Ladislav Prudík a Vladimír Salčák, hraje Šohajka s kapelníkem Vojtěchem Ducháčkem. Jaroslav Kopejtko se loučí, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, možná ve Verušičkách, Čichalově, Žluticích, anebo v Chyši. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 14. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu

Je to už týden, co máme květen, nebo chcete-li máj, měsíc lásky. Ale jistě mi dáte za pravdu, že jinou písní než tou, která dnešní naše setkání zahájila a kterou pro mě už v roce 1969 napsali bratři Ladislav a Jiří Štajdlovi, jsem dneska začít nemohl. V tomto vydání pořadu bych vám rád vyprávěl o tom, jak to bylo s mojí účastí na velké ceně Eurovize v Londýně a nejen o tom. Ale to musím začít od Adama, který se v tomto případě jmenuje Udo Jürgens. S jeho nemalou pomocí jsem totiž v roce 1968 zastupoval v londýnské Royal Albert Hall, kde se soutěž konala, jeho rodné Rakousko. V mém podání si teď poslechnete píseň Sag mir wie, právě z repertoáru tohoto dodnes zpívajícího rakouského skladatele a zpěváka. Textař Jirka Štajdl ji nazval Nevadí. A já ji do svého zpěvníku zařadil už před 44 lety. Když

Tak to byla písnička z autorské dílny i repertoáru letos 77letého Uda Jürgense, který vyhrál velkou cenu Eurovize, dnes známou jako Eurosong, v roce 1966. A to se svou písní Merci Cherie. V finále 56. ročníku soutěže, kterou loni vyhrála německá zpěvačka a skladatelka Léna se skladbou Satelit, se bude konat za týden 14. května v düsseldorfské Esprit aréně a soutěžit v ní bude 43 zemí. Na rozdíl od Slovenska bude Česká republika bohužel chybět. Ale zpátky k Udo Jürgensovi a jeho hitu Merci Cherie. Nejprve píseň uslyšíte v autorově verzi a hned poté můžete posoudit, jak jsem si s ní poradil v roce 2009 já. Natočil jsem ji totiž jako závěrečnou píseň a současně poděkování na své německé album duetů Leben, tedy život. Děkuji v ní producentovi Dieterovi Falkovi a všem interpretům, se kterými jsem mohl toto album naspívat.

Merci. Merci, Cherie. Písnička, se kterou vyhrál Udo Jürgens velkou cenu Eurovize v roce 1966. Jak už jsem říkal, já jsem ji naspíval o 43 let později a poděkoval jsem v ní zpěvákům, se kterými jsem nahrál duety pro německé album Leben. Konkrétně Harmutovi Englerovi z německé rockové skupiny Pur, Marianovi Goldovi ze světově proslulé německé synthy-popové skupiny Alphaville, Norbertovi Rierovi z korutanské pětky Kastlerů de Spatzen, norské zpěvačce a herečce Wenche Myhre, kultovnímu rockerovi Udo Lindenbergovi, králi valčíků z Holandska Andrému Rieu, řecké zpěvačce s andělským hlasem Naně Muskury, alpskému rockerovi DJ Ötzimu, zpěvačce a herečce izraelského původu Dalia Lavi, německému zpěvákovi a skladateli Xavierovi Naidu s jihoafrickými a arabskými kořeny, americké nadžánrové zpěvačce Deborah Sisson a v německy mluvících zemí momentálně nesmírně populárnímu zpěvákovi argentinského původu Semino Rossimu. Právě s ním jsem naspíval údajně nejnahrávanější píseň všech dob, La Palomu, kterou slyšíte právě teď. Než se vrátím k Udovi Jürgensovi a velké ceně Eurovize roku 1968.

Posloucháte Zpátky si dám tenhle film a já se po duetu s jihoamerickým zpěvákem Semínem Rossim vracím k rakouskému zpěvákovi a skladateli Udovi Jürgensovi. Jeho vlastní jméno zní Udo Jürgen Bockelmann, narodil se v rakouském Klagenfurtu, jeho působištěm je Německo, kde slušně vydělává celá ta léta a žije v Zürichu, kde se neplatí takové daně. No, jak je starý, tak je chytrej. I v tomto století je Udo Jürgens nejvýznamnějším a nejpopulárnějším německy zpívajícím zpěvákem všech dob. S jeho nahrávkami se prodalo 105 milionů nosičů a jsem hrdý na to, že jsme spolu s Udo Jürgensem jedinými německy zpívajícími interprety, se kterými jejich vydavatelství uzavřelo doživotní nahrávací smlouvu. Udo Jürgens má nejvyšší rakouská a německá státní vyznamenání. A když slavil 60. v Zürichu založili park nesoucí jeho jméno. Ke kořenům 6 stromů v parku pro všechny případy uložili radní města Jürgensovi desky, aby ho mohli poslouchat i budoucí generace.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Udo Jürgens z písni Aber bitte mit Sahne, prosím se šlehačkou, tedy ve svém velkém hitu z roku 1975. Prvního mezinárodního úspěchu dosáhl Udo už v roce 1960 s písní Jenny. Tak pojmenoval i svou dceru, Jenny. Ve svých písních se Udo Jürgens nevyhýbal a nevyhýbá ani kritice církve, společnosti, politiky. Dokonce se o něm mluví jako o muži, který si zahrává s gilotínou. Nahrával s berlínskými filharmoniky pod taktovkou Herberta von Karajana, koncertoval s José Carrerasem nebo ze Supremes a po 3 roky se hrál v hamburské operetě muzikál s jeho největšími hity Ich war noch niemals in New York. Ještě jsem nikdy nebyl v New Yorku. Před 19 lety přišlo na jeho koncert ve Vídni na jednom z Dunajských ostrovů 220 tisíc diváků. A která píseň Udo Jürgense měla asi největší úspěch? Těžko říct, ale velké ovace sklidila ta, kterou naspíval v roce 1978 s německou národní fotbalovou reprezentací. A protože se tehdy mistrovství světa v kopané konalo v Argentině, dostala název Buenos Dias Argentina.

Udo Jürgens složil přes 900 písní a měl s nimi úspěch i ve světě. Do svého repertoáru je převzali například Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Matt Monroe, El Martino, Frankie Lane i Bing Crosby. Já vám z jeho autorské dílny nabídnu píseň Reach for the Stars, se kterou začátkem 60. let bodovala ve světových hitparádách tygřice z Cardiffu Shirley Bassey.

po nahrávce Reach for the Stars v podání britské zpěvačky Shirley Bassey se konečně dostávám k tomu, abych vám pověděl o tom, jak to bylo s mou účastí na velké ceně Eurovize v Londýně v roce 1968. O 4 roky dříve reprezentoval Udo Jürgens v eurovizním klání Rakousko poprvé. Skončil tehdy 6. a v roce 1966 už Eurovizi vyhrál s písní Merci Sherry. Poprvé jsme se potkali v lednu 1967 na veletrhu světových gramofonových společností a nakladatelství MIDEM ve francouzském přímořském letovisku Cannes. Přesně o rok později jsme se v Cannes potkali znovu, a to už nad písní Thousand Fenster, 1000 oken, kterou mi napsal Udo Jürgens na tělo, a to pro mou účast na velké ceně Eurovize v Londýně. O Československo byl díky uvolnění, které u nás tehdy panovalo ve světě, velký zájem. Já už měl podepsanou smlouvu s Polydorem a za sebou 7měsíční angažma v Las Vegas, čehož využilo Rakousko, které si mne zvolilo za svého reprezentanta. Eurovizní soutěž se konala v londýnské Royal Albert Hall a já Jürgensovu píseň naspíval nejen německy a česky, ale také anglicky, francouzsky a italsky. Novinové titulky tehdy doslova po celé Evropě hlásaly, že anglická látka, rakouští krejčí, francouzský aranžér, německý textař, rakouský skladatel a český zpěvák budou v dubnu roku 1968 reprezentovat Rakousko ve velké ceně Eurovize v Londýně. Tady je můj eurovizní příspěvek, který textař Jiří Štajdl ve svém českém textu nazval Vítám vítr v údolí.

Tausend Fenster, v české verzi Vítám vítr v údolí. Tak se jmenovala píseň Uda Jürgense, se kterou jsem reprezentoval Rakousko, tedy ORF, v dubnu roku 1968 v londýnské Royal Albert Hall. Říkáte si, jak je možné, že jsem jako český zpěvák mohl reprezentovat Rakousko? Podmínky eurovizní soutěže to jednoduše dovolovaly. Československo nebylo tehdy členskou zemí Eurovize, protože země našeho bloku byly propojeny televizní sítí Intervize a měly svou vlastní písňovou soutěž Zlatý klíč. Ale i tak mohli naši televizní diváci eurovizní klání z Londýna sledovat v přímém přenosu. Zajímá vás, jak jsem tehdy v Londýně dopadl? Neslavně. Skončil jsem na 13. místě, což bylo tenkrát velké zklamání nejen pro mne, ale hlavně pro Rakušany a Udo Jürgense. Od té doby už pro mě nikdy nic nenapsal. Zpětně se ale ukázalo, že účast ve velké ceně Eurovize měla pro mou další kariéru nemalý význam. Hned jsem dostal nabídky k účinkování v těch nejprestižnějších evropských televizních show a protože mne už publikum v německy mluvících zemích přijalo za svého, jeho zklamání z mého londýnského neúspěchu se promítlo do úspěšného prodeje mého prvního polydorského alba Die Goldene Stimme aus Prag, Zlatý hlas z Prahy. Prodalo se ho přes 1 milion a já za jeho úspěšný prodej získal v roce 1969 první zlatou desku z Polydoru. A v anketě německých novinářů o nejlepšího německy zpívajícího interpreta za rok 1968 jsem obsadil 3. místo. Úsměvnou se mi v této souvislosti zdá příhoda, jejímž aktérem jsem se nedávno stal v rakouské televizi, kdy moderátor připomínal, že jsem v 68. roce reprezentoval Rakousko. Já jsem se ho zeptal, a vy se mě ani nezeptáte, jak jsem tenkrát dopadl? Říká, no tak na kterém místě jste skončil? Ani se neptejte, na 13. Moderátor povzdechl a řekl, jo, to byly časy, když jsme se ještě dostávali do sobotního finále téhle soutěže. A kdo tedy vyhrál? Prvenství vyspívala španělská zpěvačka Maciel, se kterou mimochodem se velmi přátelil Pepa Laufer, a zpívala píseň La La La a druhé místo získal pro Velkou Británii Cliff Richard s písní Congratulations, kterou u nás naspíval Václav Neckář pod názvem Jak se tak dívám.

0: písní Congratulations, kterou jste právě slyšeli, vyspíval v dubnu 1968 Cliff Richard druhé místo na velké ceně Eurovize. A teď jako v každém setkání se dostane místo pro anekdotu. Vždycky to byla židovská, protože víte, že je mám rád, ale tentokrát, protože jsme se věnovali Udo Jürgensovi, tedy rakouskému zpěvákovi a autorovi, tak vám řeknu typickou rakouskou anekdotu. Vysoko v horách je malá vesnička, kterou navštívil americký turista a zastavil se u starého řezbáře, který samozřejmě tam v horách, jak bylo tradicí, vždycky vyřezával sakrální výjevy, Madonu, Krista. A americký turista si přál Krista na kříži, jak trpí. No tak samozřejmě, že řezbář řekl, přijďte za 3 dny. Přišel za 3 dny a říkal, moc krásné, ale já bych chtěl, aby ve výraze bylo vidět, že víc trpí. Takže řezbář už byl nervózně, říká, no tak fajn, přijďte zítra. Přišel druhý den odpoledne a říká, oh, it's much better, ale víte, já bych chtěl, aby v tom výraze bylo víc vidět to utrpení. No a řezbář už prostě je nervózní, už se mu trochu klepou ruce a tím dlátem seká, najednou vysekl úplně v ústech kost, teď se mu tam úplně udělal, vytvořila díra, říká, sakra, teď se mě začal smát.
1: Český rozhlas 2, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

A to je pro dnešek ze studia Dvojky Českého rozhlasu a z pořadu Zpátky si dám tenhle film už bezmála všechno. A protože jsem vám dnes nabízel především písně z autorské dílny rakouského zpěváka a skladatele Udo Jürgense, tak píseň Before You, která před chvílí dozněla, byla také z jeho autorského zpěvníku. Stejně jako skladba Wo ist der Sommer geblieben, s českým textem Pavla Vrby jako Proč slunce odmítá pálit, kterou jsem naspíval v roce 1967 s orchestrem Karla Krautgartnera. Mějte se krásně a za týden se spolu s vámi těším na 15. díl pořadu Zpátky si dám tenhle film. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což

0: Nesmí mi do toho podat. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na zájezd. Teď to je naprosto nesmysl, aby si přibral, protože...
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
3: A já vám přeji hezký poslední červencový den, který bude opět ve znamení tropických teplot. V platnosti tak zůstávají všechna varování, tedy přes den se vyhnout pohybu na přímém slunci, hodně pít a nepřetěžovat se. Ovšem existují lidé a hlavně profese, kde to tak úplně dodržet nejde. Jak to v těchto dnech mají třeba dělníci na stavbách nebo profesionální řidiči? I tohle téma probereme v následující hodině. Zjistíme ale i to, proč beduíni pijí na poušti horký čaj a už za chvíli nabídneme také poslední díl našeho letního speciálu Permanento. Tak jestli je to u vás ještě aktuální, naposledy si doma vyvětrejte a prožijte s námi další pohodové ráno. Teď už zaspívá Naďa Urbánková.
4: Nade všechno je mu jeho klavír.
5: Je to moje černobílá láska.
4: 87 kláves a pak teprv já.
5: 88, Naděl, pozor.
4: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
5: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Když se řekne začít cvičit, často nás odrazuje jen pomyšlení na to, co všechno by k tomu bylo potřeba. Jenže v našem případě žádné speciální pomůcky ani trenér není potřeba. Stačí jen židle a pár minut. Je tu poslední díl našeho prázdninového seriálu o zdravém pohybu s expertkou na aktivní gerontologii a dlouhodobou péči, který pro nás natočila Iva Bendová. S Kateřinou Macháčovou si dnes povíme, jak se hýbat doma a s radostí.
1: Posloucháte Pohodu a já doufám, že tu pohodu přineseme i my, protože proti mně sedí opět ve studiu Pohody Kateřina Macháčová, odbornice na zdravý pohyb. Hezký den, Kateřino.
2: Dobrý den.
1: Je to neuvěřitelné, ale my už jsme úplně v závěru našeho seriálu o tom, jak se dobře a správně hýbat, aby naše tělo fungovalo. A tak já myslím, není čas na takovou tu rekapitulaci toho vlastně, na co si třeba dát pozor, protože většina těch věcí, o kterých jsme mluvili a těch typů na to, jak se hýbat, je vlastně na cvičení doma, což je opravdu, řekla bych, u spousty našich posluchačů a posluchaček výhodné. Nicméně i cvičení doma může mít svá úskalí. Na co si tedy dát pozor?
2: No, nejprve si musíme dát pozor sami na sebe, bych řekla.
1: Což je mnohdy nejtěžší.
2: Ano, protože máme všichni takovou trošku jako tendenci dělat všechno dokonale, když už to děláme a pořádně, když už to děláme. Takže leckdy se v uvozovkách lámeme do pohybů, na které to naše tělo už jako není připravené, a jdeme za rozsah, který je pro něj dostupný a snažíme se o něco, co dělá někdo jiný a nám to třeba v tuhle danou chvíli ze začátku nemusí jít. Takže já si myslím zapomenout na to, jak to dělají jiní a respektovat to své tělo, tu svoji aktuální situaci a vlastně se hýbat tak, jak nám to naše tělo umožní. A tím, že tam dodržíme tu každodennost, tak vlastně ta naše hranice se bude posouvat a ty naše možnosti se budou otvírat, až se třeba k té dokonalosti i té intenzitě dostaneme, ale možná to ani není úplně potřeba.
1: Většinou se říká, že takovým signálem je bolest. To znamená, cvičíme podle těch typů, které jste nám dala. Třeba když dám příklad, když jsme se bavili o protahování prsního svalu, tak to bylo tady mezi futry, kdy jsme zapřeli vlastně tu jednu ruku a dostali jsme se do místa, kde to jako už lehce vlastně táhlo, nicméně nebylo to nepříjemné a to je ten moment, který je správně. Pokud bychom se dostali už do vlastně až bolesti, která není úplně snesitelná, je přesně to ten signál, jak to nedělat?
2: Určitě. A i je signálem, pokud vás nějaký pohyb bolí hned od začátku, tak to může znamenat jenom to, že to naše tělo nám dává najevo tím svým jazykem, protože na nás nemůže jako úplně mluvit. Jeho jazykem je vlastně ta bolest nebo únava. A tak nám vlastně říká, tohle se mnou nedělej. Třeba byl nějaký úraz, nebo je tam nějaká patologie. Takže my se musíme vlastně vnímat a rozpoznávat, kdy nás ta bolest má zastavit a kdy naopak ji jako trochu potřebujeme, třeba u toho protahování i u toho posilování, protože pokud posilujeme svaly, tak cítit určitý diskomfort, že ten sval nás bolí i u toho cvičení trošku, a možná i pak protože ho malinka to namůžeme, tak to je jako úplně, to vlastně chceme, protože se tam dějou nějaké změny. Ale je tam taková jako tenká hranice.
1: No můj tatínek vždycky mi říkal, když jsem měla po tréninku a jako třeba jsem se stěžovala, že to bolí, tak mi vždycky říkal, když to bolí, tak to roste.
2: Ano, to taky znám.
1: Je něco, co byste našim posluchačům třeba chtěla v závěru poradit anebo jim popřát?
2: Pokud si myslíte, že něco už nejde, tak to není pravda. Hýbejte se v tom rozsahu, které vám vaše tělo umožní. Hýbejte se tak, aby vám to dělalo radost. A když to uděláte každý den, tak uvidíte, že ten váš život může klidně zase začít kvést.
1: Já moc děkuji, nejenom za ta poslední krásná slova, ale za vlastně celých těch 20 dílů, které jsme tady na Pohodě slyšeli. Děkuji za to, že jste nás provedla vlastně zpětně prvním rokem života, z čehož vychází, řekněme, nějakým způsobem váš pohybový systém. A budu se těšit, že třeba někdy se tady opět setkáme a budeme si povídat třeba i o úspěších našich posluchačů. Popřeji vám, ať se vám daří a naslyšenou.
2: Já vám přeju to samé, mějte se krásně a hýbejte se s radostí.
1: Říká odbornice na zdravý pohyb Kateřina Macháčová.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: A já ještě doplním, že všemi 20 díly cyklu Permanento vás provázela Iva Bendová. Děkujeme, no a od pondělí se můžete těšit opět na naše pravidelné ranní telefonáty osobnostem, tedy našim pohodářům.

0: Ani dnes nás počasí nebude šetřit a většina z nás tak opět bude řešit ten tradiční letní problém. Jak se co nejlépe a nejrychleji schladit? Moje dnešní rada vám možná bude připadat trochu zvláštní, ale věřte, že dává smysl. Zkuste následovat moudrost beduínů v poušti a uvařit si šálek teplého čaje. Teplý čaj sice způsobí, že se začneme potit, ale to je přesně to, co chceme. Jde totiž o přirozenou obranu těla proti přehrátí. Naopak ledovou limonádu se náš organismus snaží v rámci termoregulace co nejrychleji ohřát, takže zjednodušeně řečeno zapne vnitřní topení. A to se, uznejte sami, v létě zrovna dvakrát nehodí. Aby ale pití teplých nápojů v horku fungovalo, má to dvě podmínky. Tou první je vzdušné oblečení. Pot se totiž musí z pokožky odpařovat a pokud mu v tom brání neprodyšné vrstvy, celý efekt je ten tam. Druhou podmínkou je pak nižší vlhkost vzduchu, aby se pot měl vůbec kam vypařovat. Zkrátka a dobře, horký čaj vás nejlépe ochladí v suchém prostředí. Asi právě proto má pití čaje v parném počasí takovou tradici v arabských zemích a nebo v pouštních oblastech. Beduíni si nad šálkem horkého čaje rádi popovídají, spolehlivě se schladí a díky volnému, splývavému oblečení se pot snadno odpařuje. Samozřejmě ale platí, že každý z nás je jiný a každý organismus reaguje trochu jinak. Pokud máte pocit, že vám tenhle saharský typ zrovna nesedí, rozhodně to nelámejte přes koleno. Vždycky se můžeme schladit zvenku a nemusí to být nutně zevnitř. Vlažná sprcha nebo obyčejný ventilátor svou práci nakonec odvedou taky.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Po celý týden nám ranní předpověď počasí přináší Pavel Karas a nutno říct, že ty jeho předpovědi jsou den ode dne žhavější. Tak uvidíme, jak to bude tentokrát.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tak už přejeme na Kavčí hory. Dobré ráno, Pavle.
2: Přeju pěkné ráno.
0: Možná krátce ke včerejšku. Padaly nám opět absolutní rekordy?
2: Tak absolutní rekord nepadl, ale na 114 místech, tedy na měřících stanicích Českého hydrometeorologického ústavu, které měří minimálně 30 let, byl teplotní rekord pro 30. červenec překonán. No a nejtepleji bylo v Doksanech, kde se teplota dostala 1/10 na 40 stupňů.
0: No a něco mi říká, že dnes to bude podobné.
2: Dnes to bude velmi podobné, ty teploty budou zase šplhat vysoko na 35 stupňů. Do Česka vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu, takže maxima čekáme mezi 35 a 39 stupni. Nižší teploty budou jenom na severu Čech, i tak budou ale tropické a budou se pohybovat kolem 34 stupňů Celsia. A podobně jako včera se i dnes můžeme dočkat té teploty, která vyšplhá až na 40 stupňů.
0: Nějaké bouřky, nějaký vítr, čeká nás něco?
2: Čeká nás samozřejmě přibývání oblačnosti a zejména odpoledne a večer v severozápadní polovině Česka už místy s přeháňkami nebo bouřkami, jinak den bude slunečný a horký a co se týká větru, tak ten bude foukat mírný od jihu, případně jihu východu. V případných bouřkách může samozřejmě přechodně zesilovat.
0: My jsme tu včera lehce avizovali, že o víkendu bychom si mohli oddechnout, i když to zdaleka neznamená, že bude chladno.
2: Tak chladno rozhodně nebude a noc na sobotu bude velmi teplá. Minimální teploty budou klesat na 24 až 19 a v Čechách místy až na 17 stupňů Celsia. Takže zejména na severozápadě, západě, případně místy na jihu Čech může být to ráno chladnější, ale třeba na jihovýchodní Moravě ta noc bude téměř supertropická, to znamená, že ta teplota neklesne pod 25 stupňů Celsia. No a zítra už nás čekají přehánky na většině území, místy je bouřky, které můžou být výjimečně i silné, no a ochladí se, ale ochladí se pouze na teploty mezi 29 a 33 stupňů Celsia. Chladnější bude jenom sever Čech s teplotou kolem 27, ale na jižní Moravě a na jihovýchodní Moravě se teplota ještě vyšplhá až na 36 stupňů.
0: Neděle bude v podobném duchu?
2: Neděle by měla být nepatrně chladnější a těch přeháněk bude podstatně méně, to samé se týká bouřek, takže bude většinou polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně s přehánkou nebo bouřkou a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 27 a 32 stupni a zase bude nejteplejší jižní a jihovýchodní Morava, kde se teplota při svém vzestupu zastaví až na 34 stupních.
0: Za podrobnou předpověď a vůbec za všechny předpovědi tohoto týdne děkujeme Pavlu Karasovi. Přejeme klidný víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Moc krát děkuji, rádo se stalo, přeju krásné dny a samozřejmě přežijte ta vedra.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: A pokud vás ta předpověď jen utvrdila v tom zůstat dnes co nejdéle doma u rádia, tak to nemusí být nutně špatně. Třeba proto, že i dnes budete mít po 11. hodině v Kolotoči možnost vyhrát knihu z nakladatelství Portál a několik dárků od naší stanice. Jediné, co je potřeba, je Kolotoč pozorně poslouchat a v pravý čas nám na e-mail pohoda@rozhlas.cz poslat odpověď na soutěžní otázku. Kdo se tak bude moci těšit na balíček z Pohody, to zjistíme ještě během dnešního dopoledne. A já vám budu tedy po 11. hodině moc držet palce.

0: Posloucháte Pohodové ráno a ani dnes v něm nebude chybět bylinková lékárna. Tentokrát se zaměříme na kořen hořce, který je v lidovém léčitelství známý tisíce let, v současné době je pak chráněnou rostlinou, ale samozřejmě stále léčí, pokud tedy roste alespoň 5 let. Seženete ho ve vybraných lékárnách, v prodejně se zdravou výživou nebo přímo u bylinkářky. Více nám už o prospěšnosti hořce poví kolegyně Eva Bucharová.
1: Oddenek, který se v lidovém léčitelství používá, může vážit i několik kilo. Obsahuje hořčiny, třísloviny i silice. Látky v hořci obsažené podporují trávení a tvorbu žaludečních šťáv. Ale nejen to. Hořec pomáhá při nadýmání nebo po těžkých nemocech k rychlé rekonvalescenci. Chrání a posiluje funkci jater i žlučníku. Tlumí bolest a urychluje hojení ran. Pomáhá při migréně a potlačuje křeče. Podporuje krvetvorbu. Dříve lidé věřili, že hořký kořen působí jako protijed při různých otravách. Naši předkové vyráběli z hořce různé aperitivy a ještě dneska je hořec součástí některých likérů. A jak se hořec užívá? Stačí odvar z oddenku popíjet 2x denně, a to maximálně 8 týdnů. Pro těhotné ženy se hořec nehodí.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Asi se shodneme na tom, že na dnešní vysoké teploty se většina z nás příliš netěší, ale přeci jen existují profese, které jsou na tom ještě o poznání hůře. Třeba profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách. Mají nárok na nějaké úlevy a jak se o ně zaměstnavatelé starají? To je téma, které otevřeme hned po písničce.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a pláto.

0: Návrat tropických teplot dělá radost asi málo komu. Co ale lidé s fyzicky náročnějšími profesemi? Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu. V těchto dnech je to doslova výheň.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje a třeba na finisherech máme i ledničky. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnancům v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách

0: třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
1: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
0: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odborů. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.

Před námi je stále skoro celý 31. červenec. Svátek slaví Ignác a mám tu i pár narozeninových oslavenců. Na dálku tak můžeme k 77. narozeninám popřát herci a klaunovi Bolku Polívkovi. 49 pak dnes slaví Jan Budař. A 31. červenec je také den, kdy se narodil francouzský herec a komik Louis de Funès. Bohužel ale musím zmínit také jednu smutnou zprávu ze včerejška. Ve věku 88 let nás totiž opustil bývalý ředitel botanické zahrady v Praze a hlavně naprosto skvělý vypravěč, milovník přírody a popularizátor vědy pan Václav Větvička. Bude nám moc chybět. Ostatně v Českém rozhlase jsme ho mohli také často slyšet. A už teď je jisté, že na něj budeme vzpomínat přinejmenším každého 20. října, tedy v den, který je i díky němu u nás dnem stromu. To je ode mě pro dnešek vše. Za malou chvíli vás už čeká Jan Rosák a jeho tandem. Dávejte na sebe pozor, klidný víkend a Václav Kuba se bude těšit zase v pondělí ráno naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny herečka Jaroslava Pokorná. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Jaroslavy Pokorné připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
2: Tandem startuje, Jan Rosák přeje dobrý den, tak můžete zůstat klidní, všechno je tak, jak má v tomto čase být. Často vám tady ze studia představují osobnosti, které znáte z divadelního jeviště, televizní obrazovky nebo filmového plátna. A mám vždycky ohromnou radost, když uspovídané osobnosti objeví něco, o čem jsem třeba zatím vůbec netušil. Navíc mám rád, když ten dotyčný nesloží ve svém životě ruce do klína a třeba už, řekněme, v dospělém věku se vydá na cestu studia a otevře si tak úplně nové možnosti. Dnes vám představím českou herečku, která právě takovou osobností je. Vítám Jaroslavu Pokornou.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že jste si na nás udělala čas, přišla do Tandemu. Na vaši životní cestu i cestu k divadlu se zeptám hned po úvodní písničce.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže nejprve tou životní cestou Jaroslavy Pokorné se dostaneme zpětným chodem. Kam pak? Kde jste se narodila?
2: Já jsem se narodila v Praze a strávila jsem velkou část dětství na Malé Straně.
1: To je hezký místo k dětství. Spousta našich posluchačů si představí určitě takový ten seriál Kamarádi, jak si tam ty děti dováděli. Dá se to srovnat s tím vaším dětstvím?
2: Myslím si, že moje dětství bylo tak krásné po této stránce, že moje vnoučata o něčem takovým nemají potuchy, protože nikde rodiče se nebáli pouštět děti ven, což se dneska bojí. Takže my jsme mohli prásknout aktovkou a jít do seminářské zahrady Vojanových sadů a po okolí a v zimě sáňkovat. Všude na dvorcích byla kluziště, kde jsme teda trávili tu zimu, řekla bych, což dneska není možný, protože dneska jednak rodiče varují s nikým, nechoď s nikým se nebav, jsou zlí lidé, všude je spoustu aut, dávej pozor a pokud mají možnost, tak pokud možno děti nepouštějí z ruky. Takže toho my jsme byli ušetřeni.
1: To je pravda, já si tak zavzpomínám na svoje dětství a máte naprostou pravdu. Bylo to až idylický. Co takový ty plány nebo touhy, co budete v budoucnu dělat? Co vás tehrá bralo?
2: No, tak s tím byl v rodině problém. Já jsem chodila na základní školu, říkalo se té škole U Jezulátka. A potom se přecházelo obvykle na tu střední školu do Helichovky. A tam profesor Novotný vedl dlouho dramatický soubor a já jsem velmi toužila zúčastňovat se takových akcí.
1: Bylo to prestižní pro žáky toho gymnázia?
2: No, mě to rodiče vůbec nedovolili. Oni měli takovou hrůzu z toho, že bych mohla podlehnout jakýmkoliv uměleckým sklonům, že preventivně všechny kroužky a činnosti s tím spojené mě zakazovali. A
1: přitom ale oni všichni, nebo oba dva tedy jaksi umělci pocházeli?
2: Ne, oba dva rodiče nebyli umělci. To se vždycky směju, když náhodou mě někdo ukáže, co se tak stahuje o naší rodině z toho internetu. Takže tam stojí, že pocházím z umělecké rodiny. Moje maminka byla v domácnosti.
1: A já tady mám napsáno, že překladatelka.
2: No, tak to je úplná blbost.
1: Aha, tak možná
2: to se tam nějak
1: překládala těsto třeba spíš.
2: Ano, to se tam, nevím, kdo to tam jako dodal.
1: Ale zní to hezky. Zní to hezky, no. A tatínek byl tedy dramaturg a divadelní vědec.
2: Ano, tatínek byl, no a právě z toho důvodu tam vznikala ta hrůza, protože asi věděl, jak to tak u těch divadel vypadá, nebo tak, jak říkali rodiče, to dítě by se mělo živit poctivě. Takže jsem potom tak jako od 12-13 let měla dlouhé rozhovory s maminkou, kdy jako jsem říkala, že bych, nevím, proč bych nemohla být tou herečkou. No a ona mě vysvětlovala všechna úskalí tohoto povolání a že na to nemám povahu a že to je hrůza a že ne každý to vydrží a že tam je velká konkurence a ještě pronášela takové krásné věty, jakože pokud člověk není mimořádný talent, tak nemá vůbec smysl se do toho pouštět a že dost pochybuje, že těch mimořádných talentů je málo, proč bych zrovna já měla mít ten mimořádný talent. A nakonec jsme se dohodli na takovém řešení, teda já jsem ho odkývala po dlouhých bojích, že teda bych vystudovala na nějaké poctivé povolání a nechala si to hraní jako koníčka. A že by mě to pak, že bych z toho teda měla jenom tu radost a nakonec, kdyby se prokázal nějaký talent, nebo že by to bylo k tomu, no tak proč ne, tak se to dá dělat, nebo ta cesta se tam prostě nějak objeví. Ale proč tomu napomáhat dopředu?
1: No, ale naštěstí to nakonec tedy dopadlo tak, že jste, možná jste se zašprajcovala, že jste si řekla,
2: ne, ono to
1: já do toho prostě jenom půjdu opravdu. A nejenom vy. Dokonce mám takový pocit, bratři. Že i bratr, takže to muselo být dvojnásobné zděšení v rodině. Naštěstí se oboje povedlo.
2: Ano, já jsem pak si podala přihlášku na Adamu a k těm zkouškám jsem se velice poctivě připravovala právě díky tomu školení předchozímu, s tím, že jsem si říkala, tam se dělají zkoušky v lednu, v únoru do dneška a potom na ty jiné vysoké školy až v červnu, takže to vezmu jako sázku do loterie, prostě to zkusím, nebudu s tím moc počítat, ale budu si moc dříznout, tak jsem to zkusila, nejde to, nejde to a můžu se směle pustit dál, no.

0: Tandem glosuje.
1: Já jsem říkal už v úvodu, že můj dnešní host Jaroslava Pokorná se ještě, jaksi už v dospělém věku, dále vzdělávala. Vy jste podstoupila postgraduální studia.
2: No ono to nebylo postgraduální studium. To je právě, to tam taky stojí na tom internetu.
1: Ne, samý ne, na tom nesmysly, bylo.
2: Ano, samý nesmysly. No, tak. Já jsem v 49 letech se stala řádnou posluchačkou denního studia, což by dneska neprošlo, ale tehdy to nějak prošlo na katedře autorské tvorby a pedagogiky u profesora Ivana Vyskočila.
1: No, tak aspoň tohle to tedy platí, to tedy mám, to, ano, pod vedením Ivana Vyskočila a že působíte jako odborná asistentka herecké výchovy na DAMU, ano, to taky ano. Platí. Ale taky tady o vás je něco, co nevím, co, to jsem trochu na pochybách, že jste působila jako lektorka taneční výchovy na Zušce v Modřanech v Praze.
2: To taky. Já jsem toho prošla docela hodně v okamžiku, kdy bylo zrušeno divadlo Labyrint, bývalé realistické divadlo. A takže jsem vlastně začínala od začátku, tam se začala zajímat, já jsem učila i v artistické škole.
1: Ale co jste kde, učila ano, v artistické
2: škole? No právě, jakože by měli mít nějaký základ herecké výchovy a tak.
1: Jako herecký výraz třeba.
2: Já nevím, jak si to představovali, protože ty moji žáci nikdy neslezli ze všech těch hrast a konverzovali se mnou od stropu. Ale on to nikdo nějak nerozebíral, co tam vyvádíme, takže abychom vůbec vyvíjeli nějakou činnost, tak jsem je pak nalákala na příslib, že když si udělají artistické číslo, takže s nimi projdu Prahu, to taky, to už by taky dneska nešlo. No a oni teda v prachu staroměstského náměstí metali kozelce a byli úžasně natřený a vybírali do klobouku. A tak.
1: Baví vás učit?
2: No, jo, já učím teda doteď, baví mě to, zajímá mě to, ale musím říct, že vždycky, když odcházím z té školy, tak si připadám jak vyždímanej hadr, no, přijde mě to velmi náročné.
1: A je to tím, že nenacházíte dostatečnou odezvu, abych to takhle řekl?
2: Ne, já si myslím, že vám to možná potvrdí každý pedagog, který se to snaží brát nějak vážně.
1: No a co vás tak vyždímá, co vás tak vycucne?
2: Tak například teď ta skupina mých žáků, ale ono to bývá velmi často, někdy se cítím velmi bezradně, než vůbec je pohnu, zvednu z těch židlí a pohnu k nějakému činu, aby šli něco zkoušet. A když už se ten vlak rozjede, tak potom zase třeba není možno zastavit, pak je to začne bavit a zajímat a tak. Takže to mě přijde velmi vyčerpávající, no. Ale myslím si, že to není jenom moje zkušenost. Tam je ostych a spoustu věcí, kde oni se vlastně bojí zkoušet něco nového a tak. A myslím, že tam, co člověka stojí nejvíc energie, je přesvědčit, že můžou.
1: No, to by možná ta škola právě je měla naučit.
2: No, snad.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak už jsme tady několik těch bludů, které o Jaroslavě Pokorné putují na internetu, rozptýlili, tak teď doufám, že ty další údaje, které tady mám, budou už platit. Vystudovala jste herectví na DAMU. Kdo byl ve vašem ročníku, ať si to dáme takhle hezky dohromady?
2: Tak moji spolužáci byli Dana Kolářová, Hana Maciuchová, Radka Fiedlerová, Ladislav Potměšil, Jiří Ornest. Možná z nás nejtalentovanější byl Petr Svojtka, který ale tragicky zahynul v mladém věku, Monika Švábová, Jan Ekl a pak Čestmír Gebouský a myslím, že ti ostatní nějak to povolání teda nedělají.
1: No ale řekl bych, že ten, jak si ta úmrtnost byla docela malá, protože jsou ročníky, kde třeba, já nevím, jen jeden, dva zazáří a ostatní úplně zapadnou a dokonce to povolání třeba nedělají. U vás co jméno, to slavná osobnost, co si budeme povídat. Vy jste tehdy šla, měla jste asi kliku, že jste dostala hned nabídku z Kamenného velkého pražského divadla od realistů, je to tak, že jo?
2: My jsme měli možnost, a to snad je dodnes, od druhého ročníku hostovat a vůbec pracovat, takže to bylo strašně fajn. A já jsem vlastně už nějak v letním semestru posledního ročníku dostala nabídku od Karla Palouše do realistického divadla, kde jsem pak strávila, myslím, 30 let.
1: No, jste docela jaksi spojená s tím divadlem. Když si člověk vás představí, tak si okamžitě jedním dechem asi řekne, buď to realistický divadlo, potom Labyrint nebo dneska Švandovo. Cítíte se tam jako doma, dá se říct?
2: Ve Švandově divadle? No. Já tam jsem jako host, tam mám jedno představení, ale jinak jsem pak, teď to nevím teda přesně jak dlouho, asi myslím 12-13 let, v divadle v Dlouhé. Jsem přišla do divadla v Dlouhé, nyní jsem tam již pouze jako pracující důchodkyně.
1: V divadle Dlouhé? Co znamená?
2: To znamená, že oni mě tak se tváříme, jako kdybych tam byla členka, mám tam tu fotografii mezi tím souborem, ale vlastně už tam mám jenom dvě představení.
1: Ale víte, co jsem se taky dočetl, a to možná bude z další z bludů. Vy, taková herečka skvělá, vy jste obětovala taky se pro divadlo Dlouhé jako nápovědka, je to tak?
2: Ano, no tak to bylo právě v tom mezidobí. No, obětovala, já to pokládám za vynikající zkušenost. Já jsem prožila zajímavé období právě po zrušení teda divadla Labyrint, kdy mě bylo, myslím, 53 a začínala jsem od začátku a jak jsem se bála, že se neuživím a že kdo by tak jako stál asi o už stárnoucí herečku, tak jsem dělala kdeco. A například jsem nastoupila ve Společnosti pro integraci lidí s mentálním postižením a odtamtud mě vyhodili za 3 měsíce zkušební lhuty, pač jsem si tu integraci představovala nějak trošku jinak. No a šla jsem kolem divadla v Dlouhé, viděla jsem, scháníme nápovědu a protože jsem si myslela, že to umím, když celý život někdo napovídal mě, no tak jsem se zeptala, jestli by mě nevzali, oni mě vzali. Tam jsem zjistila, že to vůbec neumím, že to je velmi jaksi náročná profese, ale oni to nesli statečně, to moje napovídání, nějak to vydrželi a jsem za tu zkušenost hrozně ráda, protože jsem konečně v klidu mohla pozorovat zkoušení na divadle, aniž já osobně bych byla stíhaná nějakou zodpovědností hereckou nebo ambicí a tak to bylo hrozně fajn. Ale pak jsem tam asi po půl roce napovídání teda dostala první roli a pak jsem tam teda zůstala jako členka souboru.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaroslava Pokorná, můj dnešní host, si přála mezi klasiky českého humoru poslechnout si rozhovory Voskovce a Wericha, které jsou v současné době jaksi k dispozici, ale oni moc k dispozici nejsou, protože se
2: ne, těžce to je, schánějí. To je moje neschopnost, kamarád, můj kolega z katedry autorské tvorby mě upozornil na to, že vyšlo CDčko s nějakými neznámými a novými rozhovory Voskovce a Wericha a že mě to nějak dodá a on mě to zatím nedodal. Takže já jsem slyšela jenom úryvky a to mě velmi zaujalo. Už proto, že na té katedře profesor Vyskočil velmi často se dovolává Voskovce a Wericha s tou větou, myslím Werichovou, že ucho se diví, co huba mluví. A takže vlastně z toho důvodu mě to ten kolega pouštěl a jak je to úžasně na tom vidět, jak se ty jejich ucha diví, co jejich huby mluví.
1: Tak tohle, o čem mluvíte, tady k dispozici zatím ještě nemáme, musíme si doplnit naše zásoby, ale my tu pár dialogů Voskovce a Wericha máme, ovšem z mnohem dávnější doby. Tenhle ten je z Pěsti na oko.
3: O čem byste rád zpíval? No co třeba zkusit Odysea. Odysea, kdo jest Odysseus?
4: No to byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
3: Iliáda.
4: Ano, Homer to napsal, Homer.
3: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
4: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
3: Ten obr, ten Polyphemes.
4: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
3: Ano, patentní obr nosil jedno oko vprostřed čela. Takový.
4: Ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samospouštěč v nose měl ten obr.
3: Ano, a foto celu v uchu.
4: Ano, bylo krásný snímky s tím dělal.
3: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
4: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
3: No to viděl toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil. Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte... Povídá.
4: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
3: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývoj.
4: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
3: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
4: No, s jedním okem musíte rychlejst než se dvouma, že?
3: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, vidějí tam leže takovou kládu
4: a
3: velikou.
4: A ty rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčelo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
3: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu dát do smrti.
4: Jo, jenže...
3: Tom se ozvalo blbe,
4: blbe, blbe, vovce tam měl.
3: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
4: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
3: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý chytli se těch vovcí ze spoda.
4: No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
3: A tak vyklouzli.
4: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
3: Tak je ta historie podle Homra.
4: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
3: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
4: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
3: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici, musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
4: Ano.
3: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
4: Výborně, výborně.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

vypni gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní. Ringo George Paul.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je hezké, když herec se najednou z ničeho nic, ale skutečně téměř z ničeho nic, objeví příležitost, chytí za pačesy a pronikne znovu do povědomí lidí, tak jak se to podařilo Jaroslavě Pokorné v okresním Přeboru. Já myslím, že jste ani když jste dostala tuhletu příležitost, netušila, jaká zajímavá šance to bude. Nebo už jste to od začátku věděla?
2: Já teda nevím, to je další blutra, se kterým já se setkávám. Já jsem docela měla takový úspěšný start jako mladá herečka.
1: K tomu se ještě chci dostat k vašim filmům, samozřejmě. No.
2: Protože mě občas ti novináři říkají, no tak a jaké to je, že jste se na stará kolena stala takovou slavnou. Já jsem říkala, já nevím, já už jsem jednou slavná byla, pak jsem zase slavná nebyla a myslím, že to je úplně jedno. No, já jsem o tom vůbec takhle neuvažovala, protože ten mladý režisér Jan Prušinovský a celá ta parta kolem něj, vesměs mladých lidí, tak to byla tak nádherná atmosféra a nádherná práce a ty lidi měli smysl pro humor a že jsem si tu práci samotnou teda ohromně užívala a byla s nimi ráda. A samozřejmě jim držela palce, protože to vlastně byli takový čerství většinou studenti, postfamáci. Takže jsem jim přála, aby se jim to povedlo a tak ani jak jsem nějak nekalkulovala s myšlenkou, no prostě mě nenapadlo, že když projdu někde hospodou, takže na mě budou volat ahoj Toničko a tak. Takže to mě prostě opravdu nepřišlo na mysl.
1: To já jsem ani nemyslel, že byste, herec to nedělá nikdy, nebo málo kdy to dělá pro slávu. Spíš proto, že to je dobrá práce.
2: Byla to dobrá práce.
1: Jestli jste od samého momentu hned vytušila, když jste viděla scénář, že to bude fakt taková dobrá práce a že to bude takhle úspěšná práce.
2: No to mě nenapadlo. Mně se líbil ten první díl velmi a ani jsem nepočítala, že ta snad ti autoři taky ne, že by ta postava mohla pokračovat, ale cítila jsem se tam velmi, co mě přišlo úplně mimořádné, ta svoboda i možnost improvizace a ta pohoda, dobrá nálada, která tam byla, tak to mě mimořádné přišlo.
1: Já myslím, že to bylo z toho i cítit. Tam ožilo spousta jiných vašich kolegů.
2: Ano.
1: Třeba Luděk Sobota
2: ano.
1: Najednou zjistil, že má úplně jiné chlívečky v té své herecké
2: práci. Já jsem ho velmi prosila, aby nekoktal. Vždycky, když jsme měli spolu dialog, tak on, když řekl normálně větu, tak to byla krása, tak to bylo úžasně úplně jiný Luděk Sobota, ale jemu to pořád ho to nutilo, to nějak jak si tam dělat nějaké koktající humory. A tak jsem mu říkala, prosím tě, vykašli se na to, fakt věř tomu, že to bude takhle lepší a myslím si, že to tak bylo lepší.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host, herečka Jaroslava Pokorná, měla svatou pravdu, když říkala, že už v útlém mládí si zažila jedno období velké slávy. Vy už jste jako posluchačka Damu hrála v souhvězdí Panny, jestli se nepletu, Sedm zabitých, potom ve spoustě dalších filmů, na které nejradši vzpomínáte?
2: Já myslím, že já jsem absolvovala v roce 68. A než ten pravý srab v těch 70. letech teda vypuknul, tak myslím, že jsem měla obrovskou kliku v tom, že jsem hlavně třeba v televizi měla možnost spolupráce s úžasnými režiséry, jako s Františkem Filipem, Evou Sadkovou a Anna Procházková. Kdy se opravdu ještě točily inscenace a ty seriály teprve nějak, ty ještě nebyly tak v módě. A to byla nádherná práce a taky jsem teda točila v pohádkách. A ještě jsem chytla v rozhlase krásné období, kdy jsem točila s panem Jarešem, s panem Henkem a tak dál. Takže, no ale ono to potom vzalo teda jiný směr, takže to já nevím, tahle ta krásná éra trvala do mých tak jako 31, 32 a tím to potom teda skončilo, no.
1: Ale vy jste si zahrála i potom docela zajímavé věci ve Smradech, v městečku, Nudě v Brně.
2: No to už byla ta další vlna.
1: To
2: už byla ta, ano, to už byla zase ta další vlna. No,
1: to je to, co potvrzuje to, že jste říkala, že jste se v podstatě jaksi nevytratila samozřejmě.
2: No. Já myslím, že jsem se docela slušně vytratila, ale já myslím, že jsem docela se i vytratit chtěla, protože...
1: Slušně vytratila je hezký výraz.
2: No, protože ty ženy za pultem a to, co se tehdy točilo, ano, tak to už vůbec nemluvím o Majorech, Zemanech a podobně, tak já jsem nějak neměla moc touhu se toho zúčastňovat.
1: No, víte, já jsem zrovna nedávno, protože to dost našich programů televizních opakuje, zrovna 30
2: ano,
1: případů.
2: Ano, a moc se to líbí.
1: No já vím, ale tam je takových herců, u kterých byste to taky neřekla, že by si chtěli zadat. Já nevím, pan Kemmer, pan Lukavský.
2: A já myslím, že se lidi báli, no tak já jsem se třeba taky bála, když jsem to odmítala. Tak jsem pak chodila a říkala jsem si, protože já mám dvě dcery a byla jsem s nima sama, tak jsem si říkala, no tím těch okeny teda asi neuživím, co já budu dělat, ale ještě ke všemu mě tehdy poslali takový ten snad nejpříšernější díl, který propíral ten 68. rok, no opravdu něco hroznýho, tak to jsem věděla, že teda nemůžu. Takže jsem se teda strašně bála, co bude a ono nebylo, ku podivu nic, naopak mě nabídli roli v seriálu o Klementu Gottwaldovi a myslím, že to měla být role Hany Benešové, tak to jsem taky věděla, že nemůžu. No a potom jsem teda už toho moc nedělala, ale já si myslím, že ono to bylo všechno tím, že oni ty komunisti neměli moc systém, oni v tom měli trošku bordel. No.
1: Naštěstí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ještě bych určitě chtěl zmínit, že Jaroslava Pokorná, můj dnešní host, tedy herečka Jaroslava Pokorná, je taky autorkou knížky autobiografické Maminka není doma.
2: Ano.
1: Z jakého směru jste to popadla?
2: Tak k tomu mě vysloveně násilím donutil můj profesor Ivan Vyskočil. Protože v rámci, jak jsem byla vyděšená z toho, že člověk nesmí být umělcem, tak bych se vůbec neodvažovala něco psát, ale tam jsem měla povinný předmět autorské, on tam je dodnes, autorské čtení a psaní, přičemž důraz je na tom čtení, že si má student něco napsat, co potom taky nahlas v té skupině přečte. No mě to hrozně zajímalo, co k tomu říkal Ivan Vyskočil a vůbec celá ta hodina, celá ta přednáška, seminář, tak by se spíš řekla. A doufala jsem, že vzhledem k věku mě bude tolerovat jako voajéra, ale on mě netoleroval. On každou hodinu říkal, a co napíšete do příště, co napíšete do příště. Já jsem říkala, já nic, pane profesore, starého psa novým kouskům nenaučíš, já vůbec nevím. Až mi položil nůž na krk a řekl, že teda buď tam budu chodit a zúčastním se toho aktivně, nebo že tam holt chodit nemůžu, což mě dohnalo k tomu, že jsem vypotila a posléze přečetla svůj první text čistě jako vstupenku, aby mě tam nechal. A domnívala jsem se, že budu mít pokoj. Ale neměla jsem pokoj a opět teda mě nutil k dalším výkonům, až teda nakonec teda ten můj kolega, o kterém jsem už mluvila, ty texty, vlastně ta cvičení sebral do knížky Maminka není doma.
1: Píšete tam taky o své rodině, předpokládám,
2: ano,
1: že
2: ano,
1: jo, no,
2: ano.
1: Hlavně vy máte dvě dcery, jestli se nepletu.
2: Ano, ano.
1: Tři vnoučata?
2: Čtyři.
1: Čtyři vnoučata. No tak to vám, předpokládám, dělá velkou radost.

0: říci.
1: Herec Jiří Mádl jako režisér?
0: Ano, ano, ano, ano. A tak jsme se spolu sešli a povídali jsme si, tak nějakou tu babičku bych tam měla mít, takže na to bych se velmi těšila.
1: No prosím, tak to se těšíme taky samozřejmě. Až opět uvidíme herečku Jaroslavu Pokornou, tak jak ji máme rádi. Dnes jste ji poslouchali v tandemu a já vám děkuji za vaši návštěvu a ať se daří.
0: Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Když mě bylo asi 10 let, tak maminka mě řekla, Mílo, já jsem viděla kluky kouřit, ty ale nekouříš, že ne, já jsem ne, maminko. A maminka řekla, podívej se, je škoda peněz a škoda zdraví. Nejdřív jmenovala peníze, jo, a žádný jsme neměli. Slib mě, že nebudeš kouřit, slibuju, maminko. Plácli jsme si před 70 lety a já to slovo dodržuju ještě teď.
1: Tak takhle se vám představil vrchní kriminální inspektor, který úspěšně vyřešil přes 100 případů vražd a desítky dalších těžkých zločinů. V našich představách je kriminalista, zvláště vyšetřovatel, tvrdý muž tvrdých způsobů, ale takový pan Miloslav Nečásek nikdy nebyl. Sám klidný, laskavý a se smyslem pro humor vsadil vždycky na ty lepší stránky lidské osobnosti a vyplácelo se mu to. Takový způsob práce nemohl ovšem vyhovovat kriminalistické praxi 50. let. Konečně také jeho zkušenosti byly jiného druhu, než vyžadovaly politické procesy.
0: Zkuste dešifrovat moták pašovaný z vězení Komplicovi. Pepa zhrmoutil lišáka u kobily a při brnění vzal v žunkunku kastrol. Nakybloval se do hoťasu, kde kopka a chodí na drbes. Dokud ho chlupodravec nesejme pod nalejvákem, je měsíčkář v naději a kdyby potkal kočku, zakopne o zemák a rafne dlouhý nudle. Vorání dej hned pod fosfák.
1: Že vám text není dost srozumitelný?
0: Pro nás byl. Pepa vykradl zlatníka na Václavském náměstí a za poplachu zmizel v tlačenici. Ukryl se ve stohu slámy a chodí krást ovoce, dokud mu holič nepředělá účes. Je odsouzen na pár měsíců podmínečně a kdyby ho chytili, dá mu zemský soud dlouholetý žalář. Tento dopis i

0: ca și magici cu prahul, bicrad la fe, vrăști la lău pila.
1: Byla zavražděna žena, 27 letá, loupěžná vražda, to byla ony. Zavraždil ty nůžky, které mají, ubodal, mám tady, v originále. To byla nejkrásnější vražda, co jsem vyšetřoval, tahle ta ve Vršovicích. A bylo to ve třetím poschodí v činžovním domě, byl to účetní z kooperativy. On ji tam vylákal, tam ji ubil, rozřezal, ukradl 67 tisíc ve starým měně, což byl pakatel. Tu hlavu a nohy dal do kufru a trup s rukama do krabice od rádia v Klesánkách, to hodil do Vltavy. A udělal to v bytě Věry Holánkové a její matky. Věra Holánková byla manželkou kapitána SNB, a její matka byla manželkou podplukovníka armády Aurelie Křížová. A s nimi to odvážel ve svém autu. Do té Vltavy tam to hodili. Tak on dostal trest smrti, toho oběsili, a ty baby dostali po 8 letech. Potom krásný případ byl taky požár toho cirkusu na Letný. Tam byla 40 milionů škoda, shořilo tam 110 aut škodovek záruce. To byla autodílna, opravná, autoopravná škodovky Boleslavský. Za války to postavili Němci jako cirkus pro 2000 osob. No. Tak to zase tam byl pachatelem, syn místopředsedy UNV z Prahy 6, Frejka, toho oběsili taky. Protože zvířecím způsobem ubil hlídače.

0: vstoupit ti chtěl v cestu, tak aby po něm ti hned střelili.
1: Jeden voják zavraždil v Bráníku svoji milenku, kterou měl v jiném stavu, kterou si nechtěl vzít, pan Čuša se měl mezi tím jinou. Sešel se s ní tamhle u slepýho ramene Vltavy. On vyzvěděl, že neumí plavat, svrhnul jí do Vltavy, čekal, až se tam uplácá, až se utopí a pak utek. Já jsem to vypátral v zápěti, brzy tedy, a zavřel jsem ho. V neděli jsem ho zavřel, samozřejmě s souhlasem jeho velitele. A šel jsem domů, pál jsem těm kolegům, co mají službu, hoši, mám tady zavřenýho vraha, vyslechněte ho, ráno mě dáte protokol, vyslechněte ho v noci a ať to jde k nějakému konci. Ráno přijdu do kanceláře, protokol byl napsaný a oni mě řekli, kolegovi, to není on, kde pak, to se mýlíš, to on neudělal. Já jsem jenom udělal. Jsem byl, přivedli ho, tak ho přivedli, já jsem si vzal noviny, vytáhnu hodinky, on tady sedí proti mně, já jsem říkal, hele, tě 8:45, do 9 hodin chci slyšet pravdu a nic než pravdu. Jak to bylo? On, že to neudělal, přisahal za to, no, já jsem říkal, no, tady máš hodinky. A četl jsem si noviny a pozoroval jsem ho. A on nejdřív jako byl takový, hele, potom se taky na ty hodinky začal se takhle mrkat, dívat. No a já jsem ho pozoroval, dělal jsem jako nic a četl jsem si noviny. A on potom ty hodinky vzal a poslouchal. A teď už se ta čtvrthodina, co jsem mu dal to ultimatum, blížila ke konci. A on mi řekl, pane inspektore, já už to nemůžu vydržet, já jsem to přiznal, já jsem to udělal. Takovým způsobem. A nebo, zamřel jsem ženu pro loupežnou vraždu, měl jsem podezření a tak jistotu, že to jako ona je, ale nemohl jsem najít ty ukradené peníze a ty bony a ty šperky. Jsem tam celý byt prohlédal všechno, všude nikde nic. A šel jsem jim vyšetřovat a slušným způsobem, že to bylo v podobě toho rozhovoru. A řekl jsem, kde jsou peníze, kde jsou bony, kde jsou šperky, kde to je. A ona všechno popřela, že ona to neudělala a tak dále. Já jsem vám, tak podívejte se, já vám něco řeknu. Když mě to neřeknete, tak já se toho vašeho případu zříkám a oni to předají někomu jinému a to se budete teprve divit. Bohem. A šel jsem pryč. Přijdu do kanceláře, prej, prosím tě, vrať se, volají mě telefony od soudu. Ona by s tebou chtěla hovořit. Tak jsem se vrátil, vám tak, jak to prý. Já jsem si to rozmyslel, já vám to tedy řeknu, kde to mám schovaný. No, byla potom taky dostala přes 20 let. A potom vyšla z kriminálu, pustili ji dřív, asi za 15 let nebo za kolik. No, a když si zemřel otec, tak mě pozvala na pohřeb. No a teďka si píšeme k Vánocům. Já jsem, když jsem ty vrahy pochytal, tak to byl, ten výslech se rovnal rozhovoru. To nebylo nějaký, přiznej se, nebo tě rozbiju do škata, to ne. Rozhovor, rozmluva. Hezky jsme spolu mluvili. A nakonec, když to bylo všechno, tak jsem říkal, dohoděj se tomu vrahovi nebo ty vražetkyni, podívej se. Teďka mě řekni ještě, co se ještě proved. A já ti dávám svý slovo, i kdyby se ještě udělal nějakou jiný trestný čin, vraždu nebo cokoliv jiného, že to už nebudu odevírat. Spis je uzavřený, já ti slibuju, že už na tom nebudu nic měnit. A to, co na tobě chci teďka, vidí to jenom pro moji zkušenost. A taky mě řekni, co se ti na mě nelíbilo, jak jsem s tebou zacházel, co se ti na mě líbilo, no takhle jsme si to řekli a já jsem se na tom takhle cvičil, učil. My jsme se učili od těch svých předchůdců, že jo, no. A ti, co jsme tam zůstali, oni taky těch zkušených kriminalistů, co tady bylo, vyházeli, že to tak oni tu nit, tu souvislost jako přetrhali. Například byl to nevyučený klempíř, dělal jako šoféra tamhle v Boleslavi, měl ale známýho stranického činitele A ten měl tady styky na ústředním výboru, no, tak oni ho poslali sem do Prahy a udělali ho toho laika vedoucím jedné skupiny, jednoho střediska. On ani neuměl dát papír do stroje, nic neznal, neuměl. Neříkám, že byl špatný člověk, ale nic neuměl a oni ho udělali vedoucím. No, a on si zase vybíral zase nějaký ty jiný a ty taky zase nic neuměli. Nás vyházeli nebo pozavírali, někteří i pověsili, jo. No a teď se divíme, že to jako nejde, že to ne to. Tadyhle je tým pracovníků, vyšetřuje to tým. Když jsme byli dva nebo tři, to byl tým, jo.

0: Já jsem zbraň nenosil, a protože jsem ji nenosil, to mě zachránilo život. Pronásledoval jsem nebezpečného zločince a dostihnul jsem ho v Michli na pražském předměstí, kde tehdy lišky dávali dobrou noc. Chlap odhodil zavazadla slupem a vytáhl pistoli. A co teď? Zmáčkne, nezmáčkne? Tak jsem si vzpomněl na jednu povídku. Jeden ruský spisovatel napsal, jmenuje se to Veliký Van. Řeknu to v kostce. V džungle starý Číňan jde a na té stezce proti němu sedí tygr. A teďka ten stařík má strach. Teďka na mě skočí, sežere mě. A jde proti tomu tygrovi, dívá se mu do očí, když se k tomu tygrovi přiblíží, tygr mu ustoupí z cesty a ten stařík jde dál a dál a dál a neohlíží se. A tuhle tu povídku jsem si vstříbil do hlavy, tak jsem šel klidně, šel jsem a dívám se mu do očí. Vzpomněl jsem si na toho Čínana, tak jsem to opakoval, přijdu k němu, povídám, dej to sem. Chlap mě dal pistoli, povídám, proč pak jsi nevystřelil? Povídám, no, pane inspektore, já jsem věděl, že pro mě jdete, ale když jsem viděl, že nemáte tu pistoli, ani jste si pro ní nesehnul, tak klidně jste si šel, tak já jsem neměl, věřte mě, nebo ne, já jsem neměl odvahu to stisknout.
1: Přišli četníci na místo činu, aby změřili krve kaluži.

0: policejní, nad který ho nejni, nechyt stopu vraha, ten se směje, haha, neb už funus bude, mnoho lidí bude na tu cestu poslední.
1: Narodil jsem se ve Vysokém nad Jizerou. Otce jsem nepoznal. Maminka byla nejmladší ze 7 dětí. Narodila se, když jejímu otci bylo 52 roku a její mamince 47. Otec matky byl hrobník, matka služka a dělnice. Dědek se narodil roku 1830 jako císař pán, ale zemřel 1905. Maminka, to nikdo neoslovil, Františka Nečásková, poněvadž tam bylo těch Nečáskových víc, Nečásku, tak jí říkali Františka Hrubařová. Měl jsem to vrozený, ty mrtvoly. Maminka pracovala celý život jako textilní dělnice firmy Hersfeld a Fischl v Hradsku. 3 roky jsem chodil do školy ve Vysokém nad Jizerou a potom jsem chodil, docházel do Jablonce nad Jizerou 4 kilometry do školy a 4 kilometry ze školy za každého počasí. Bosy, od jara do zimy bosy, že jo. Vyšel jsem 4 měšťanky, potom jsem se vyučil v té textilní továrně v zámečnické dílně zámečníkem a do roku 1928, když mě bylo necelých 18 let, tak nižší průmyslovou školu strojnickou v Preslově ulici na Smíchově. A v roku 1931 jsem narukoval na vojnu. Byl jsem u dělostřelectva, nejdřív u horského, potom u jezdeckého, tak taky umím jezdit na koni. No a potom jsem byl odkomandovaný, jsem byl do důstojnické školy horského dělostřelectva v záloze do Domažlic jako instruktor. Potom v den svých 25. narozenin jsem nastoupil k policii. Byly to 2 třídy, každá třída měla 51 žáků. V té škole jsme měli 15 předmětů a za každý předmět byl dosažitelných až 5 bodů. Já mám ty předměty tady vypsané. Čeština, kriminalistika, státní zákony, místní znalosti, trestní právo, střelba, uliční řád, praktická služba, služební řád, státní právo, trestní řád. Dosažitelných tedy za těch jedna to mohlo být dohromady 55 bodů. A já jsem docílil 54 body. Já jsem potom ještě prodělal vojenský zpravodajský kurz. Takže jsem byl ještě taky jako špíhodlový. No, léta plynula. Nejdřív jsem byl, půl roku jsem tady působil v Praze v uniformě jako pan strážník, 2 hvězdičky, že ho přil, šrouli, obušek, pistoli, uniformu, leskli knoflíky. A to každý jsme měl prodělat, aby jsme poznali Prahu. Jo. Ve válce jsem byl v Rukytnici nad Jizerou, až nás tam odtud Němci potom vypráskali. No. Měli jsme mimo jiné 18 kilometrů státní hranice, Harachov a Vítkovice. No a potom ještě k tomu přiřadili nějaké další ty obce. Potom jsem přišel do Prahy a doktor Borkovec mě hodil do ty takzvaný mord party vyšetřovat vraždy. A to nebyly jen vraždy. Vraždy, sebevraždy, loupeže, žhářství, neštěstí, katastrofy, neznámý mrtvoli, pohřešovaný osoby. Tenkrát nám ještě patřil taky Pražský kraj. No, a když jsem dosahoval jaksi vrcholu, no tak mě vyhodili.
2: Válečná léta inspirovala pražského policistu k odvážné odbojové činnosti. Spolu s ostatními odbojáři populární pražské čtyřky varovali před konfidenty, ukrývali ve vazbě ohrožené osoby před gestapem. Pan Miloslav Nečásek se zapojil do odbojové činnosti ještě riskantnější v době Heydrichiády.
1: Moje rodačka Vysokého nad Jizerou, Aninka Zemánková, si vzala syna hostinského Jarolímka z Libně. Ten Jarolímek, to byl člen pravoslavné církve a jeho rodina taky. A teďka, když byli ti, bylo jich 7, těch 7 parašutistů, když bylo v tom pravoslavném kostele, byli tam po dobu 3 týdnů, že jo. A bylo potřeba je živit. A kdo je měl živit, když všechno bylo na lístky a muselo se to kupovat na černo. Tak ten Sunnevent, předseda rady starších, se dohodnul s tímhle Jarolímkem, že Jarolímek jim bude obstarávat ty potraviny. Ten mu to slíbil. Ale teďka, kdo to tam bude dávat? A tak se potom ten Sunnevent se dohodl s tou Aninkou, s tou jeho snachou, jestli ona někoho jako nemá. Tak ona si vzpomněla na mě. Dohodla, že se sejdeme na mostě Legii, tam proti kavárně Slávii, a že já tam pozdravím ho, toho jejího tchána, který tam přinese už tu tašku si těma potravinama první na stráž. On mě to dal, no, zase řekl, kdy mám přijít, no, zase jsme se sešli. Já jsem to dával doktoru Petřekovi, to byl kaplan v té pravoslavné církvi. Neřekl jsem, kdo jsem, a on to ani nechtěl vědět, že jo. No tak jsme to přečkali. I ten Jarolímek, ten předseda rady starších, ten kaplan Petřek byl popraven. No prostě spousty z té pravoslavné církve. Řadovce. A já jsem tam chodil do toho ústavu pro soudní lékařství. Ten byl zabraný Němci. Ten zabrali Němci. A naši tam měli, profesor Hájek tam měl jenom takový oddělení menší, jenom na takový menší nedůležitý věci, nebo jen takový český pitví a tak dále. No. A tam to ved Günter Weyrich, rakouský nacista, a ten jeho asistent Willy Steffel, ten jezdil, tenkrát se to tak vypravovalo v tom ústavu, že jezdí pitvat lidi, zažívat do těch všelijakých věznic a koncentráků. A když potom po těch pitvách těch parašutistů, tak těch 5 lepek dali tadyhle a ty 2 lepky byly tamhle, v dole ve skříně zamčený, že jo. A já jsem tam chodil vyšetřovat až do jednou takový všelijaký ty, když se někdo užal trestní oznámení, že někdo tam zemřel a byl tam pitvaný, ztratili se mu zlatý zuby nebo tak, tak to mě takovýhle ty věci se vyšetřoval nějak. A tak při té příležitosti jsem tam tohleto objevil. A teďka jsem se s tím chlubil, že ty lepky jsou tam, a ty kolegové, ty policajti řekli, Ježiš, tak je, vyměň to a dáme to po válce do kriminalistického muzea. No, nebyl by to problém vyměnit 7 lebek, že jo? 7 lebek bych snadno sehnal, to nebyl problém pro mě. Ale Němci nebyli tak blbí, aby to nepoznali, že ty lebky jsou vyměněny. Tak jsem šel do kriminální ústřední za Pomezným, to byl takový kriminální fotograf, no, a toho jsem přemluvil, a tak jsme potom jsme tam, na dvakrát jsme to vyfotografovali. A já jsem ty lebky hlídal a myslel jsem si, tak po válce si je pěkně odvezu a dáme to do toho kriminalistického muzea. A když jsem si tam jako šel ke konci války, to byla druhá polovina dubna, tak jsem říkal pánkovi, on říkal, jo, pane Žásek, oni sem přijeli gestapáci, lebky naházeli do pytle a odvezli. A my nevíme kam.
2: Pracovní povinnosti přivedly vrchního kriminálního inspektora Miloslava Nečáska i v poválečných letech k mnoha zajímavým případům. 10. března roku 1948 byl přítomen také zahájení vyšetřování smrti Jana Masaryka.
1: Po té jeho smrti jel tam doktor Borkovec, že on můj šéf, a já jsem byl na soudní pitvě někoho jiného a místo mě tam jel Honza Pešek na to místo činu, do toho paláce nahoru. No a potom jsem to jako od něj převzal. A začal jsem vyšetřovat, no a vedoucí čtyřky, čili čtvrtý oddělení kriminálního doktor Borkovec a šéf kriminální ústřední doktor Gerner se toho chtěli, toho případu zbavit a tvrdili, že to je věc razu politického, že to patří státní bezpečnosti a ne kriminálce. A volal nás ministr Nosek, to byl komunistický ministr Nosek, doktora Gernera, doktora Borkovce, mě jako vyšetřovatele. A doktor Gernera, doktor Borkovec hecovali ministra, aby to předal státní bezpečnosti, aby že oni to, že to je věc rázu politického a ne kriminálního a tak dále. A já jsem tomu Borkovcovi říkal, vedle něj jsem seděl, nedávejte to z ruky, teď tam státní bezpečnost nemá o tom ani páry, teď to jakživ ne to, nechte nám to, dělejme si to. A on mě okřik, ty se do toho nepleč. A ten ministr, on se potom ptal toho velitele státní bezpečnosti, oni mu přezdívali Macek, tak co Macku, vemeš to? A on říká, no, nerad soudruhu ministře, no, ale když mě to dáš, no, tak co můžu dělat, no. A ministr mě řekl, tak mu dej ty spisy. No a teď tady mám ještě pokus o atentát na tři ministry. Zenkla, Drtinu a Masaryka. Mám i fotografie těch pekelných strojů. A to bylo to samé, že jo? Taky. Mám to spis, úřední spis, mám to tady, no. A taky krásně to pokračovalo, zjistil jsem, kdo ty krabičky dělal, že jo, kde byly koupeny, jenom jsem toho pachatele ještě neměl, no. A taky dali to státní bezpečnost a to taky zabila, že jo. Potom se to jmenovalo tzv. Krčmánský příklad.

0: Po válce já jsem psal do těch všelijakých časopisů, kriminalistických, do novin, do časopisů, civilních a tak dále, nebo mě zvali tamhle. Mně se to vyšetřování dařilo, no tak jsem to chrlil, přímo ty články, to byly desítky a desítky těch článků. Čo? A potom mě Margolius, redaktor, řekl, že moje jméno jako autora nesmí nikde fungovat. Já jsem byl, no kdo to nařídil? No, že to přišlo od zhora, zakázaný. Tak jsem mu napsal, jako jestli to od zhora, jestli to snad pán Bůh zakázal, ten, že je nahoře. Když mě vyhodili, tak jsem nastoupil jako pomocný dělník do skladu. Ten podnik se jmenoval Ústřední sklady, podnik hlavního města Prahy, a tam jsem byl 19 let. Jako dělník pomocný jsem tam nastoupil a za 700 korun plat. Důchod 502 korun 50 haléřů. No, ale já potom jsem se jako hrabal, tak už jsem byl potom skladníkem, že jo, už mě dali vyšší plat. A tak mě ministerstvo volalo, řekli, kolik vyděláváš? Já jsem padl tolik let. Oni to sečetli, ten můj plat, co jsem měl, už vyšší tedy, s tím důchodem, a řekli, ty ti máš víc, než bys měl u nás. Tak mě z toho důchodu začali srážet a podnik musel každý měsíc hlásit, kolik vydělávám. A podle toho mě dirigovali ten důchod. A mě to už potom jako rozčilo. A důchodu jsem se zřekl a dobře jsem udělal. Doplnil jsem si vzdělání. Po 11 letech jsem se dostal na vedoucí místo. Šel jsem do důchodu ve 62. To mě to vedla Běla Čtvrtníková. A k ní nastoupil jako úředníček nějaký Petr Pithart. A byl u ní 10 let zaměstnaný. Podniku, který já jsem 19 let budoval. A on je to ministerský předseda.
1: Tak jako v případech pana Miloslava Nečáska, i v životě skutečnosti zdánlivě nesourodé do sebe najednou zapadají a nabývají smyslu. Pan Miloslav Nečásek je rehabilitován a jeho jméno pod články v časopisech je stále zárukou vzrušující četby. Před oknem, z něhož přehlédne velkou část města, o jehož bezpečnost dlouho pečoval, sedává za kuchyňským stolem přeplněným dokumenty, korespondencí, časopisy a spisy ze svých případů. Vzpomíná a píše. Proč?

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pěkný pátek vám přeji z Kolotoče, ve kterém dnes budeme soutěžit o knihu od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu. Pokud chcete tuhle cenu vyhrát, musíte být rychlí a vědět, co dělat po vyhlášení soutěžní otázky. Tak malá nápověda, přečtěte si pravidla soutěže Pohádkové léto na našem webu pohoda.rozhlas.cz a taky si můžete předpřipravit e-mailovou odpověď tím, že do předmětu e-mailu pohoda@rozhlas.cz napíšete soutěž, pak dopíšete vaše jméno, název města nebo vesnice, kde žijete. No a až přijde čas, napíšete jen správnou odpověď a odešlete. No a kdo mi napíše správnou odpověď jako první, vyhrává. Tak poslouchejte pečlivě dnešní Kolotoč a já držím palce.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Žehuňský rybník je se svojí rozlohou 258 hektarů a délkou 5,5 kilometru největším středočeským rybníkem a v pořadí devátým v České republice. Leží nedaleko Kolína u obcí Žehuň a Choťovice. Původně královský rybník vznikl koncem 15. století v místech, která často sužovaly povodně. Teď je národní přírodní památkou a místem, kde si můžete užít klidu s kulisou ptačího zpěvu. My se tam teď vydáme se členem České společnosti ornitologické Luborem Urbánkem a redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Procházkou se vzdalujeme od hráze rybníka u obce Žehuň. Napravo ode mě je dlouhá vodní plocha. Čím je výjimečný právě tento rybník?
2: No tak patří mezi poměrně staré rybníky, protože vzniknul na konci 15. století v době panování krále Ladislava II. Jagellonského a je to opravdu husarský kousek našeho rybníkářství. Ono totiž postavit rybník na řece Cidlině vyžadovalo značnou odvahu. Tady jsme v podstatě mezi dvěma takovými svědeckými terasami Cidliny. Jedna je Kozí hůra a druhá je tady Báň. A mezi těmito terasami tak protékala řeka Cidlina, která se vylévala. Bylo to tady velice bahnité to území. Rybníku dal sám český král poput, protože potřeboval ryby a raky pro svou tabuli.
1: Jsme u jednoho z mnoha meandrů. A už jak se dívám na břehy, tak je evidentní, že tady jsou opravdu bohaté porosty rákosin. To skutečně asi dává životní prostor mnoha živočichům. Já tady obdivuji ty přírodní krásy, ale možná, když sem přijdeme brzo ráno a budeme sticha, tak se tady dostaneme přímo do ptačího koncertu.
2: Dávají o sobě velice dobře a nahlas vědět. Týká se to slavítka modráčka, rákosníci proužkovaní přiletěli ve větším počtu, cvrčelky slavíkové a kdybychom se podívali tamhle do severní zátoky, tak bychom potkali si kořice vousaté. To jsou takový pravý rákosinový ptáci, který tohle stanoviště v podstatě neopouští celý život.
1: Žehuňský rybník musí být důležitým stanovištěm i pro mnoho dalších ptáků při tahu.
2: No, je to velmi významné stanoviště v době tahu vodních ptáků a také v době zimování. Teď v poslední době, pokud jsou tady ta okolní pole oseta kukuřicí, tak se nám tu stahují až tisíce hus nejrůznějších druhů. Husa velká, husa tundrová, husa běločelá, byla tady velmi vzácně zastižena i husa malá, berneška bělolící. Takže vyplatí se samozřejmě na to podívat. A výhodou toho dlouhatánského tvaru je taky to, že na rozdíl od těch jihočeských rybníků, které jsou mohutné, co se šířky týče, tak tady máme nudličku, kterou přehlédneme. Takže se nám to tady daří dobře sčítat.
1: Kam byste nás poslal, abychom si návštěvu žehuňského rybníka co nejvíce užili?
2: Můžeme začít od jeho východu a pokračovat a uhráze to dovršit celou tu návštěvu.
1: No a pokud celou návštěvu žehuňského rybníka zvládneme opravdu brzo ráno, tak si nejen vychutnáme ptačí koncert, ale ještě právě v obci Žehuň uhráze nádherný východ slunce.
0: Uzavírá návštěvu rozlehlého žehuňského rybníku naše středočeská kolegyně Markéta Vejvodová, která se k němu vydala se zoologem Luborem Urbánkem.

0: Víte, co je to neologismus? Česky takovým tvarům říkáme novotvary. Jde tedy o nově utvořená nebo přejatá slova, která se postupem času můžou stát součástí naší běžné slovní zásoby. Vítejte v jazykovém koutku s Vladimírem Šťovíčkem.
1: O nových slovech a nových významech slov kolem nás si s námi přišla povídat Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Nová slova v jazyce odborně označujeme jako neologismy. Většinou se dnes setkáváme s neologismy přejatými z angličtiny, které na první pohled identifikujeme. Napadají vás nějaké anglicizmy?
1: Tak napadá mě třeba gender, management, know-how, tablet.
2: A všechna tato slova vykazují jistý rys cizosti. Další slova a slovní spojení kolem nás, a často jsou to i slova domácí, se dostávají do nových kontextů a postupně získávají nové významy. Mnohdy je tento proces postupný. Často nový význam slova vznikne významovým posunem nebo vzniká v publicistickém stylu ve snaze po aktualizaci, po ozvláštnění jazykového projevu. Když dovolíte, budu vás chvíli zkoušet. Řekněte mi, který význam se vám vybaví, řeknu-li následující slovo – botička.
1: No tak na prvním místě asi botička na auto?
2: Domnívám se, že ano. Určitě dnes za první význam asi nemůžeme považovat malou botu, ale spíš označení speciální zarážky na kole vozidla, která zabraňuje řidiči odjet. A co budík?
1: No tak rozhodně prostředek k buzení, ale může to být i kardiostimulátor vlastně.
2: Přesně tak. Budík ve významu kardiostimulátor je sice zatím slovo slangové, ale v novém významu už poměrně běžné. A co deštník?
1: Tak to je rozhodně ochrana před deštěm, nebo taky věc, která něco chrání.
2: Přeneseně například americký protiraketový deštník a posun významu dokládá i spojení ochranný deštník zákona. Já bych se ještě zastavila ráda u slova krajina. Podle slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost má tři významy. Území se zřetelem k přírodnímu utváření. Dále obraz spodobňující jeho část, krajinka. A dále oblast lidského těla, například krajina srdeční nebo tříselná.
1: Ale třeba v beletrii může být krajina duchovní, v historii a geografii krajina jako termín, kulturní krajina, urbánní krajina, rurální krajina.
2: Určitě. A posun významu můžeme doložit jednak v reklamě, například krajina omalovánek, a zaujalo mě i vyjádření publicistické, krajina politická, například současná politická krajina v Německu.
1: Tolik Helena Chýlová v dnešním jazykovém koutku. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučí se kolega Vladimír Šťovíček, který dnešním jazykovým koutkem provázel. Tady je Český rozhlas Pohoda a před víkendem pro vás máme tip na skvělý moučník našich prababiček. Těšte se na malinovou placku. No a teď přichází Stanislav Hložek a taky Věra Špinarová.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Pokud už dnes přemýšlíte o nějakém víkendovém moučníku, máme pro vás tip na jednoduchou dobrotu s letním ovocem, malinovou placku. 100 let starý recept pro nás připravili etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Dnes se podíváme, jaké dobroty připravovaly naše babičky z malin na vesnici. Maliny, nebo vlastně malinky, jak se plodům maliníků říkalo, rostly nejen divoce, ale i v zahradách vesnických stavení.
2: Tyto oblíbené letní plody se zpracovávaly na šťávy a syropy, ale používaly se i k léčení řady neduhů.
1: Podle našich babiček obsahují hodně vitamínů a minerálů, proto babky kořenářky doporučovaly šťávu z malin jako oléčovadlo při horečkách. Používali ji i k posílení mužnosti a na zvýšení imunity. Odvarem nebo nálevem z listů léčili záněty střev a žaludku i takzvané ženské problémy. Malinky byly určitě nejchutnější čerstvé, sbírané rovnou z keříku. Všichni si pamatujeme, jak nás na ně babičky posílali sečbánkem a jak z nich pak doma vařili nejen šťávy, ale i marmelády, do kterých přidávali trošku rybízu pro ostřejší chuť i voňavé bylinky, mátu nebo meduňku, jen tak pro ovonění. Šťáva i marmelády vydržely ve sklepě po celou zimu i bez konzervantů, tedy pokud je v chalupách nestačili sníst dřív, protože marmeláda z malinčí obvykle zmizela jako první. My jsme ale dnes slíbili recept na malinový moučník z vesnické pojizerské chalupy a tak přidáme malinovou placku.
2: Tak hurá na maliny a do spíže nebo do konzumu pro suroviny a dejme se do pečení.
1: Budeme potřebovat 35 deka polohrubé mouky, 6 deka másla, 4 deka cukru, 2 žloutky, 1 deci vlažného mléka, 2 deka droždí, špetku soli, 3 hrnky malin a na drobenku 8 deka másla, 10 deka hrubé mouky a 7 deka cukru. Do misky nalejeme polovinu mléka, přidáme droždí, žičku cukru a necháme vzejít kvásek. Zbytek cukru utřeme s máslem a žloutky. Přidáme k tomu kvásek, mouku se solí, zbytek mléka a zamícháme. Na vále vypracujeme vláčné těsto, přikryjeme utěrkou a necháme asi hodinu kynout. Mezitím si připravíme drobenku. Všechny přísady zpracujeme v misce rukama. Vykynuté těsto pak rozdělíme na poloviny, každou znovu propracujeme a necháme ještě 4 hodiny kynout. Pak každý bochánek rozválíme do kulatého tvaru a vytáhneme, aby bylo těsto co nejtenčí. Placky položíme na vymazaný plech, poklademe malinama a posypeme drobenkou, necháme ještě 10 minut kynout a pak upečeme ve vyhřáté troubě do zlatova.
0: Malinová placka je hotová a za recept děkujeme etnoložce Vladimíře Jakoubějové. No a teď už pojďme soutěžit. V naší soutěži Pohádkové léto můžete vyhrát knihu od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém je deštník, látková taška, klíčenka a lékovka, tedy dávkovač na léky, propiska a reflexní páska. A teď, co pro to musíte udělat? Není to složité, zvládne to každý. Podívejte se na web Pohody, pohoda.rozhlas.cz, klikněte na program na horní liště a pak se podívejte, jakou pohádku budeme vysílat zítra, tedy v sobotu 1. srpna od 12 hodin. Je tam taková ikonka kalendáře, takže tam klikněte na 1. srpna, najděte pohádku, jmenuje se Havran a slunce a dobře si přečtěte v popisku, o čem ta pohádka je, protože díky tomu budete znát odpověď na soutěžní otázku. A ta zní, jaké profesi se věnuje hlavní hrdina pohádky Havran? Ještě jednou, jaké profesi se věnuje hlavní hrdina pohádky Havran? Správnou odpověď mi pošlete mailem na adresu pohoda@rozhlas.cz a uveďte taky, odkud jste. Pokud budete první, výhra je vaše. Tak se do toho pusťte, kolem 3:15 vám řeknu jméno výherce a držím palce.

0: Miluška Voborníková zpívala o kouzelníkovi a náš páteční filmový kalendář dnes přináší vzpomínku na dva skvělé herce, navíc fešáky. Tak pojďme si poslechnout, o koho půjde, řeknou nám to Gábina Bláhová a publicistka Marie Formáčková.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný den a příjemný poslech na pohodových vlnách. Milovníky stříbrného plátna snad potěšíme vzpomínkou na herce Jiřího Vrštělu a zpěváka, tanečníka a také herce Reného Gabsdala. Ten se na svět poprvé podíval 25. července roku 1943 a podle publicistky Marie Formáčkové byl mimořádně pohledným a nadaným umělcem.
3: Já si ho vybavím okamžitě jako toho nejhezčího kluka z filmu Dobře placená procházka, která vznikla na základě představení divadla Semafor. Velmi často se tato Dobře placená procházka objevuje v televizi, takže všimněte si ho, je to takový ten partner Evy Pilarové, velmi pohledný. Jinak on pocházel z Ostravy, jeho tatínek Emerick Gabsdale byl vynikající choreograf a tanečník. A jeho maminka Jitřenka byla také tanečnice a byla pedagoška. A já s ním mám jednu takovou hezkou vzpomínku, protože já, když jsem pracovala v ženském časopisu, tak jsem jednou byla v porotě takové Miss Sátka, se to jmenovala, jako 50, 60, 70. Prostě byla to Miss žen ve zralých letech. A tato paní Jitřenka Gabsdalová tam vyhrála, takže já jsem s ní tehdy dělala rozhovor. A právě jsme se bavili o tom jejím krásném synovi, který začínal v divadle Semafor, potom dostal nabídku z hudební divadla v Karlíně, kde působil v podstatě celý ten svůj profesní život, ale byl také velmi obsazovaným filmovým hercem, protože byl skutečně pohledný. Mimořádně pohledný mladý muž a hrál třeba ve filmech Bylo čtvrt a bude půl nebo Nevěsta. To je vlastně jediný film, který režíroval Jiří Suchý, takže ten také stojí za pozornost, tento film. A nebo další filmy Zítra vstanu a opařím se čajem. Můj hříšný muž hrál také ve filmu Miloše Formana Amadeus nebo Tři veteráni. Po těch jeho rolí bylo hodně. Bohužel už tady mezi námi už dlouho není, ale kdo se objeví na plátně, tak je nesmrtelný.
2: Jiří Vrštěla se narodil 31. července 1920. Ačkoliv si za svůj život zahrál desítky rolí vojáků, policistů nebo třeba agenta cizí rozvědky, uměl pobavit i dětského diváka.
3: Byl to takový výrazný herec, který poměrně často hrál v detektivkách, třeba Mordová rokle nebo Komedianti nebo Páté oddělení, Ďáblova past, Transport do ráje, Ikarie XB1, Past, Jezdec je strach, no, Mravenci nesou smrt, to je taková jako pravzvláštní detektivka, ale jedna role se mu stala osudem. On natočil s Jindřichem Polákem film o klaunovi Ferdinandovi. A klaun Ferdinand, to bylo svého času zjevení. To byla populární figurka, kterou si okamžitě oblíbili diváci, ale hlavně v Německu. Takže on dostal nabídku od filmového studia DEFA, to bylo východoněmecké tehdy filmové studio, aby tam natáčel další epizody s klaunem Ferdinandem. A on se stal v tom Německu natolik populární, že se prostě do Německa přestěhoval, dokonce se i oženil s německou herečkou, takže se v Německu usadil. Nicméně v českých filmech hrál, jak jsem už jenom vyjmenovala těch spoustu filmů, tak hrál neustále, ale klaun Ferdinand ho provázel vlastně celý život. Pokud jde o jeho osobní život, tak pocházel z Liberce, studoval vysokou školu, když byly vysoké školy za války zavřené, tak chvíli pracoval v dělnických profesích, ale potom začal hrát v Libereckém divadle, přešel do realistického pražského divadla, do městských divadel pražských a tam byl vlastně až do té doby, než se přestěhoval do Německa. Byl třikrát ženatý, ještě musím říct.
2: Další filmové tváře a události si připomeneme v Kolotoči zase příští pátek v tomto čase. Naslyšenou se těší Marie Formáčková a Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: No a já připomínám, že stále probíhá naše soutěž Pohádkové léto, ve které dnes odpovídáte na soutěžní otázku, která se týká pohádky Havran a slunce. Vysílat ji budeme zítra v poledne a ta soutěžní otázka zní, jaké profesi se věnuje hlavní hrdina pohádky Havran. No a já už mám od jednoho z vás, který mi odepsal jako první, správnou odpověď. A tu vám prozradím spolu se jménem výherce hned, co dozní naše další pohodové evergreeny, tak zůstaňte napříjmu, těch správných odpovědí bylo víc. Tak já vás budu ještě chvíli napínat.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda a vyhlášení dnešního výherce naší letní soutěže Pohádkové léto je tady. Jako první odpověděl správně na soutěžní otázku pan Václav Miklas. Správně napsal, že hlavní hrdina pohádky Havran je lovec. Moc gratuluji, cena kniha od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda je vaše. Naše produkce se s vámi spojí a domluvíte se, jestli vám cenu zašleme nebo jestli si budete chtít udělat výlet do Prahy a zastavit se i u nás v rozhlase. No a vám ostatním děkuji. Někteří píšete opakovaně správné odpovědi, jen máte tu smůlu, že nejste zatím první, ale vydržte, třeba se na vás štěstěna usměje, protože soutěž Pohádkové léto probíhá celé prázdniny, tak můžete zkusit štěstí opět příští pátek.

Sice se blíží poledne, ale já se vás zeptám na snídani. Snídáte rádi sladké? A co káva? Bez ní si ráno mnoho lidí neumí představit. Káva obsahuje antioxidanty a při rozumném množství může být součástí zdravého životního stylu. Trochu jiná situace nastává ve chvíli, kdy představuje celou snídani, tedy káva a pak už nic jiného. Kofein sice dokáže mozek probudit, ale nenakrmí ho. Co si tedy dát, když ráno nestíháte? Tak bohatě stačí obyčejný bílý nebo řecký jogurt s ovocem a hrstí ořechů, ovecná kaše bez hromady cukru, vejce s celozrnným pečivem, tvaroh s ovocem. Ani kuřecí šunka není nepřítel a pokud nedáte dopustit na rohlík, dejte si ho, jen zkuste místo marmelády občas přidat sýr nebo

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
1: Legendou v žánru historického detektivního příběhu je u nás příběh spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v rozhlase četl Marcel Vašinka. Poslechněte si dnes další díl.

A i listiny sepisoval a byl vždy připraven být se proti každému, s kým pan Zajíc právě válčil. To bylo něco pro něho. Ne se tady po Praze povalovat bez řádné práce a dobrodružství. Ale ode dneška se vše změnilo. V době paní Anny, kde bydlel, jej vyhledal posel Jana ze Zlenic. S Janem byli jako hoši velikými přáteli. Petr si vzpomínal i na Janova otce, když jej mladý Zlenický pozval na svůj dvorec a ukazoval místo nad řekou, kde již brzy bude stát nový Zlenický hrad. A teď se ptáček dovídá, že starý Zlenický pán byl zavražděn a na Jana padlo podezření. Jan jej prosil o pomoc v pátrání. Petr ptáček nemeškal, zaskočil na hrad, kde si vyžádal pár dní volna, vsedl na koně a vzhůru na Zlenice. Jan Zlenický jej srdečně přivítal a pozval k večeři. Mluvili o povstání pánu proti králi, kterého se nebohý pan Oldřich nezúčastnil, i o vyplenění osady Kout Ctiborem z Kožlí. Pak se Jan rozhovořil o onom hrozném dni, o nepodařeném rokování pánů i o strašném ránu. I o mnichovi pověděl, i o panu Oldřichovi Stýnce, který jeho samotného nakonec obvinil ze zločinu. Petr Jana pozorně vyslechl a pak řekl: mám-li ti pomoci, řekni mi jen, co sdělal té noci na hradě. Tobě to řeknu, usmál se smutně Jan. Tobě ano, ale jiným jsem nemohl. Byl jsem u Jitky. Jitka. Petr si živě vybavil krásnou dívku, která se mu již při první návštěvě na Zlenické tvrzi tolik líbila. Byla nevlastní sestrou Janovou. Jitka, pokračoval Jan, je dcera mé nevlastní matky z jejího prvního manželství. Zamilovali jsme se. Otec však byl proti a slíbil ji Zdislavu z Mrače. Svatba měla být oznámena ten den, co jsme ho našli mrtvého. Proto jsem se snažil přemluvit Jitku, aby rozhodně ráno k sňatku nesvolila. Bála se však otce. A Jitka kde je teď? Přerušil jej Petr. Odjela na náš Ježov, vysvětloval Jan. Neslušelo se, aby po tom, co se stalo, zůstala zde jen se mnou. Jan vzdychl a pokračoval. Víš, měl jsem s otcem neschody. Kvůli Jitce i kvůli jinému. Nechtěl mě pustit k žádnému rozhodování. Já chtěl jít ku příkladu s pány proti králi, ale on rozhodl jinak. Petr Ptáček se náhle zeptal. Pověz mi, jak daleko je k tomu místu v lese, kde jste byli načíhané? Přes hodinu, odpověděl Jan. Počítám hodinu sem, hodinu tam. Dohromady snad necelé 3 hodiny jsem byl zčekané pryč. Zajímá-li tě to? Ale pak by se celá věc dala objasnit, ožil Petr. Říkal jsi přece, že stráž viděla světlo v ložnici až téměř do úsvitu. Někdo jej tady v tu dobu musel zhasnout. Jenže ty jsi byl v té době už dávno zpět načekané. Jan vyskočil. Pak jsem mimo podezření. Ne zcela, řekl opatrnější ptáček. To je důkaz pro nás. Ale podívejme se ještě na místo, kde tvůj otec zemřel. Jan zavedl Petra do otcovy ložnice, kde zapálil svíci postavenou na stole. Petr se zadíval na plamen svíčky a zamyslel se. Kdy jsi jen odjel za popravcem na Týnec? Ještě ten den. Vím, řekl Petr, ale kdy? Bylo snad popoledni, vzpomínal Jan. A říkal si, že jak si odjel, začali páni prohlížet pokoj tvého otce. Hledali tady určitě za světla. To znamená, že svíčka, kterou jsme zapálili, je svíčka, která byla zhasnuta té noci před úsvitem. Podle kusu, o který ohořela, můžeme zjistit, jak dlouho hořela. To by pak byl nový důkaz, pochopil Jan a rychle vyběhl z komnaty, aby se po chvíli vrátil se starým sluhou. To je mladota, otcův sluha, oznamoval. Olisalý mužík nechápavě mrkal očima. Pověs nám, řekl ptáček, jak dlouho hoří taková svíčka?
Mladota vyhrkl. Na několik večerů vystačí, podle toho, jak se svítí. Dobrá, ta svíčka tenkrát večer, víš přece kdy, byla již hodně ohořela. Byla, pane, byl jí jen o málo větší kousek než teď. Jan sebou trhl. Ohořela-li svíčka jen o kousek a pak byla zhasnuta, znamenalo to, že vražda byla provedena v první části noci a Jan mohl být dále podezříván. Víš to jistě, tázal se Petr. Docela jistě, pane, odpovídal Mladota, protože svíčky byl už tak malý kousek, že mi pan Oldřich přikázal, abych přinesl novou svíčku, že si ji sám zapálí, až ta první dohoří. Jan si oddychl a Petr se usmál. Tak nám také přines novou svíčku, Mladoto. Pak se obrátil k Janovi. To je tedy další důkaz o tvé nevině, Jene. Teď svíčku zapálíme a pro jistotu budeme sledovat, za jakou dobu ohoří do výše starého ohárku. Jan radostně přikývl a za nějakou dobu se skutečně oba přesvědčili, že důkaz se svící časově odpovídá. Jsi tedy nevinen, Jene, pravil Petr, alespoň pro mne. Zbývá ještě přesvědčit pana popravce a ostatní. Jan si uvědomil, že zapomněl pod dojmem obvinění, které na něho vznesl pan popravce, poslat za mnichem, který v osudný večer navštívil jeho otce. Rychle to zařídil a spěchal do Petrovy komnaty, aby mu vyložil o pořádku stráží na zlenicích. Stráž obcházela chodbou kolem ložnic a také nahlížela do ochozu bašty. A právě to se zdálo Petru Ptáčkovi důležité. Když stráž byla na obchůzce, mohl se snadno někdo dostat do ložnice. Nemyslíš, je ne? Zavolali Hinka, který měl té noci stráž na chodbě hradu. Vousatý zbrojnož vypověděl, že když Mračský odešel od pana Oldřicha, prováděla stráž právě svou obchůzku. Naposledy viděli pana Oldřicha, jak zamykal za Mračským. V noci pak provedli ještě několik obchůzek. Hinek rovněž potvrdil, že jediný klíč měl pan Oldřich u sebe v ložnici. Visel jako obvykle u dveří na háčku. Když Hinek odešel, pravil Petr Ptáček. Zdá se, že kdokoliv se mohl nepozorován dostat dovnitř k panu Oldřichovi v té chvíli, co stráž byla na obchůzce. Provedl zločin a zůstal až do rána uvnitř. Mohl stejně tak dobře odejít při další obchůzce stráže, namítl Jan. Právě že ne. Nezapomeň, že bylo zamčeno a klíč se našel v ložnici na háčku. Vrah prostě v komnatě zůstal. Ale ráno by ho jistě našli, odporoval Jan. Nenašli, zvolal Petr. Mohl být zde, skryt za záclonou. Když vyrazili dveře, všichni běželi pochopitelně hned k panu Oldřichovi. Vrah se mohl klidně mezi ně vmísit nebo prchnout na chodbu. Vraždu tady provedl někdo, kdo byl ráno uvnitř. Nemohl být tedy mezi těmi, kdož vyráželi dveře. Petr Ptáček se rozhodl, že hned na zítří začne vyslýchat všechny pány, aby zjistil, kdo byl při vylamování dveří na chodbě. Nejprve si však musí zajet za panem popravcem a požádat jej o splnomocňující klejt.

pana Oldřicha Stýnce našel Petr na stavbě hradu Kostelec. Srdečně přivítal Petra a hned se na všechno vyptával. Jedu ze Zlenic, vykládal Petr. Sám Jan mne pozval, abych mu pomohl pátrat a zbavit ho obvinění, které se zdá velmi důvodné, ale jen na první pohled. Oldřich Stýnce se zamračil. Zřejmě se mu nelíbilo, že si Petr troufá takto posuzovat jeho postup v pátrání. Jak to myslíš na první pohled? Proč by Jan, nedal se Petr, používal tak složitého způsobu, do kterého by musela být zasvěcena stráž, když měl zcela jednodušší prostředky? To ovšem ještě není důkaz, bránil svůj názor popravce. Ale Petr Ptáček mu pověděl o důkazu se svící, která skutečně hořela celou noc až do úsvitu, zatímco Jan byl již před půlnocí znovu v lese a řekl mu i o možnosti, že vrah se skryl za záclonou v ložnici a ráno využil zmateného příchodu šlechticů a sluhů do ložnice. Dobře vymyšleno, řekl s úsměvem Oldřich Stýnce. Vyznáš se v práci dobře. Jen jedno nám, pane Petře, chybí. Vrah. Právě proto jsem za tebou přišel. Dovol mi pokračovat v pátrání a napiš pověřující list. Pod jednou podmínkou, odpověděl popravce, že se mnou poobědváš na Týnci. Po hojném obědě vydal se Petr Ptáček na cestu ke Šternberku. Byl uveden k panu Zdislavovi, který přijal Petra velmi odměřeně a dlouho prohlížel list, který Petrovi vystavil popravce. Není to divné. Před několika dny obvinil pan Stýnce Jana Zlenického a teď vysílá tebe k novému šetření. Je to tak? Odpověděl Petr. Zjistil se totiž nové věci, například to, že Jan nemohl být vrahem. A smím se zeptat, jak jste na to přišli? Ptal se hostitel. Prosím, rád odpovím. Usmál se Petr a vyprávěl o důkazu se svíčkou. A pak se sám Šternberka zeptal. Vzpomínáš si, pane Zdislave, na to ráno, kdy jste našli tělo pana Oldřicha? Na takové věci se, myslím, jen tak nezapomíná. Kdo byl tedy tenkrát přede dveřmi? Zbrojnoši, sluhové a my hosté. Kdo z hostů? Nevím, nepamatuji se. Myslím, že tam byl Mračský. Já přišel s panem Benešem z Konopiště. Spali jsme spolu ve společné ložnici. A na ostatní se už nepamatuji. Šternberg připustil Mračského, o kterém bez pochyby věděli všichni. Snažil se však zdůraznit, že i on s panem Benešem byli při vylomení dveří. Buď byli spolu smluveni, nebo oba bez viny. Přece však bude zajímavé vyslechnout na zítří pana Beneše. Ale co když ještě nebyli smluveni? Šternberg by pak jistě poslal na Konopiště k Benešovi zprávu, aby si dal pozor. Výslech byl skončen. Petr zdvořile poděkoval a odjel ze Šternberku. Z úkrytu v bučině však dobře hlídal cestu vedoucí ze Šternberka směrem ke Konopišti. Nečekal dlouho a na cestě se opravdu objevil rychlý posel.

0: Slyšeli jste další díl z rozhlasové četby z románu Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v režii Jiřiny Martinkové četl Marcel Vašinka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Slavnou píseň The Nearness of You, tvá blízkost, kterou jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu rozhlasového jazzového tria ve složení Rudolf Rockl, Ivan Dominák a Luděk Hulan. Jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral záměrně. Celé bude totiž věnováno jazzové zpěvačce, kterou po léta obdivuji a po kterém moje třetí dcera Charlotte získala své druhé křestní jméno. Zpěvačce, o jejímž hlase se právě tvrdí, že byl dokonalým nástrojem pro definici jazzu na poli populární hudby. Díky němu byl její zpěv se stejným nadšením a zaujetím přijímán jak skalními jazzovými fanoušky, tak příznivci kvalitní pop music. Dnes vám bude zpívat první dáma jazzu Ella Fitzgerald.

Během 79 let svého života obdržela Ella Fitzgerald 13 výročních hudebních cen Grammy a vydala více než 40 alb. Její dominantou byl precizní, temperamentní a stále mladistvý hlas s nádhernou barvou a rozsahem 3 oktáv. Originálním způsobem dokázala podat pomalé jazzové balady, stejně jako svižné swingové písně. Fascinující je především její úžasná schopnost hlasové improvizace, takzvaného sketu, kdy dokázala svým hlasem napodobit zvuk nástrojů snad celé jazzové kapely. Její matka zemřela při autonehodě, kdy bylo budoucí slavné zpěvačce pouhých 15 let. Tehdy zůstala s matčiným přítelem, ale aby toho utrpení nebylo málo, tenkrát se na to zemřel na infarkt. Po těchto dramatických událostech téměř přestala chodit do školy. Aby se uživila, našla si práci barmanky v jednom nevěstinci a jejími přáteli se stali lidé z okruhu místní mafie. Poté, co měla problémy s policií kvůli prodeji nepovolené loterie, byla poslána do církevní školy. Z té ale brzy utekla a nějaký čas dokonce žila jako bezdomovec. Vstup Elly Fitzgerald do světa profesionálního jazzu je provázen spoustou legend. Mezi nimiž bychom s odstupem času jenom stěží hledali pravdu. Ale i tak není pochyb o tom, že vítězství v soutěži amatérských zpěváků, která se konala v roce 1934 ve slavném legendárním divadle Apollo v newyorském Harlemu, jí otevřelo cestu do tehdy populárního orchestru Chicka Webba. A že se tady začínající zpěvačka, která měla zpočátku plat jen 12,5 dolarů týdně, nestratila, svědčí skutečnost, že po Webově smrti převzala jako 21letá vedení jeho souboru.

Zůstává otázkou, kolik let vlastně Ella Fitzgerald bylo, když v roce 1934 zvítězila v oné amatérské pěvecké soutěži. Podle oficiálních pramenů jí mělo být 17, ale objevují se i verze, podle kterých si musela 2 roky přidat, aby vyhověla předpisům o zaměstnávání mladistvých. Mnohdy, když nespívala sólově, stávala Ella Fitzgerald hned vedle kapely a jak jednotlivé sekce vypalovaly své hudební fráze, zpívala s nimi a často přitom mávala rukama, jako kdyby už tehdy řídila celou kapelu. Hudbu swingového big bandu do sebe vstřebávala po celá svá učednická léta, čímž docílila faktu, že mnozí kritici i hudebníci v jejím hlase i dnes slyší barvu i frázování tenor saxofonu. Poslechněte si teď Ellu Fitzgerald písně How High the Moon, jak vysoko je měsíc, ke které se během své pěvecké kariéry ráda vracela.

Není divu, že How High the Moon, jak vysoko je měsíc, je její nejslavnější nahrávkou. O improvizační pohotovosti královny jazzových vokalistek se tradují úplné legendy. Snad nejčastěji vzpomínanou je mezi nimi příběh, podle něhož se prý stalo, že jí při jakémsi jam sessionu vypadl text a ona suverénně začala přespívávat telefonní seznam, který z legrace podal jeden z muzikantů. Zda se ten legek skutečně uskutečnil, to by mohl potvrdit pouze její dlouholetý manažer a producent, dnes už bohužel také zesnulý Norman Granz. Ten s Ellie Fitzgerald učinil jednu z hlavních hvězd proslulé koncertní řady Jazz at the Philharmonic. Dost možná, že by jenom pobaveně přitakal. Nelze totiž popřít, že když v říjnu 1957 vystupovala v Los Angeles, tamní koncertní síň Shrine Auditorium zažila podobný kousek, ten byl ale tentokrát zvěčněn. Konkrétně na albu Ella at the Opera House. Z tohoto alba vám nabídnu ukázku. Ella Fitzgerald tenkrát sketovala, až se hory zelenaly a její doprovodný, doslova hvězdný band, plný slavných jazzových muzikantů, ji vyburcoval do neskutečných obrátek. Uprostřed svých chorusů ve slavné Gershwinovce Oh Lady Be Good najednou z ničeho nic zanotovala I don't know where I'm going, but I'm going, I'm going, I'm going. Nevím, kam jdu, ale jdu, jdu, jdu, jdu, ne, jdu, jdu, jdeš, jdu, to nebylo od Gershwina. Sweet, lovely lady.

Během několika desetiletí Ella Fitzgerald spolehlivě zakotvila na pozici interpretky, kterou přijímá a miluje obecenstvo mnohem širší než pouhá obec jazzových fanoušků. Prošla vlastně podobnou cestou jako Louis Armstrong a vycházela vlastně i z podobných začátků. Neboť i orchestr Chicka Webba hledal své obecenstvo nejen v harlemských tančírnách, ale rovněž mezi bílými univerzitními studenty, ne-li mezi profesory. Podobně jako soubory, s nimiž Armstrong působil už od počátku 30. let.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Svět je každoročně zaplňován ohromným a nepřeberným množstvím nových nahrávek, mnoha žánrů, směrů a stylů. Některá alba se povedou, některá méně. Jejich úspěch se měří hvězdičkami kritiků, ale hlavně počtem prodaných kusů. Tam je pravda. Většinou z nich čeká podobný osud a v populární hudbě takřka pravidlem, že jsou po krátkém čase nahrazeny alby novými a jsou brzy zapomenuty. Čas od času však vznikne album, kterého se tenhle neměnný koloběh netýká. Je pochopitelné, že takových alb je mizivě málo a musí je prověřit čas. A aby čas měl čas je prověřit, tak samozřejmě se musí lidé o té nahrávce dozvědět. No, jak jinak než z rádií. Určitě nejen pro mne je takovým albem nádherná kolekce nahrávek Ellie Fitzgerald a Louise Armstronga z roku 1957, kdy zpívají písně z Gershwinovy opery Porgy and Bess, vřelost a zvláštní upřímnost jejich interpretace propůjčila tisíckrát hraným a tisíckrát slyšeným melodiím George Gershwina nedefinovatelné kouzlo.

Ella Fitzgerald udivovala svým jazzovým frázováním, improvizačním obměňováním, přetvářením melodie a způsobem zacházení s hlasem jako s hudebním nástrojem. To vše spojila s takovou hlasovou kvalitou, až jí to vysloužilo plné uznání odborníků, kteří se jinak věnují klasickému zpěvu. Její zpívání ovlivnilo celou plejádu jejich nástupky. Tak a takhle to skvěle Ella Fitzgerald ladilo s Frankem Sinatrou.

Soukromý život Ellie Fitzgerald byl právě tak nenápadný jako její chování. Kromě dlouholetého manželství s drogovým dealerem a dělníkem z doků Bennym Cornigayem a pětiletého manželského svazku s vynikajícím kontrabasistou Rayem Brownem, z něhož se narodil i její jediný syn, se o jejím soukromí takřka neví nic. Ti, kteří se s ní měli možnost během jejího pobytu v Praze na sklonku 60. let sejít, nikdy nezapomenou na její skromnost a šplachost. Její chování bylo stejně přirozené jako její zpěv. Nevím, jak vy, ale já ve zpěvu Ellie Fitzgerald slyším onu prastarou pravdu, že to největší a nejtrvalejší v umění se rodí z hluboké pokory a oddané lásky ke svému okolí. Prostřednictvím koncertní nahrávky se teď přeneseme do roku 1977 na New Orleanský jazzový festival a poslechneme si Ellu Fitzgerald v duetu se Stevie Wonderem. You are the sunshine of my life.

beginning.

0: Po duetu You are the sunshine of my life, si sluneční svit mého života, který jste slyšeli v podání Ellie Fitzgerald a autora písně Stevieho Wondera, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Meyersfelder žádá o ruku dcery movitého obchodníka. A s čím podnikáte, pane Meyersfeldere? Zajímá se otec. Obchoduji s nemovitostmi. To není špatné. A jak dlouho už podnikáte? Teprve 2 roky. A můžu se zeptat, kolik máte na kontě? V tuto chvíli 800 tisíc. No to je slušný výkon za 2 roky. No ale řeknu vám, chtělo by to alespoň 5 milionů. Ty tam byli, když jsem ten obchod zdědil.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Koncertní nahrávky, na kterých Ella Fitzgerald téměř o překod vrší nápad za nápadem, nejsou však jediným skvostem, kterým interpretka dodnes fascinuje posluchače. Dalším skvostem jsou totiž zpěvníky, s jejichž nápadem přišel počátkem 50. let dnes už zmíněný její manažer a producent Norman Granz. První dáma jazzu jim postupně vzdávala hold americké písňové klasice a tvůrcům evergreenu. Za všechny bych uvedl Cole Portera, Richarda Rodgersa, Irvinga Berlina, Duke Ellingtona a bratry George a Iru Gershwinovi. Byť nahrávky vznikaly ve studiu, Ella Fitzgerald je na nich stejně suverénní jako v živých nahrávkách. 2 z těchto zpěvníků jí dokonce přinesly 2 hudební ceny Grammy. Před 12 lety se ve stopách Ellie Fitzgerald vydal britský rocker Rod Stewart a na 5 alb naspíval v průběhu 10 let to nejlepší z americké hudební klasiky. Když před 2 roky vydal své historicky první vánoční album, nechyběl na něm virtuální duet s Ellou Fitzgerald What are you doing New Year's Eve? Co budeš dělat na Silvestra? Myslím, že nevadí, když si ho poslechneme už na začátku května.

Nejen Ella Fitzgerald, ale také já jsme do svého zpěvníku zařadili slavný jazzový standard Stella by Starlight. Stella za svitu hvězd. Já jsem ho naspíval v roce 2006 v duetu se slavnou slovenskou jazzovou zpěvačkou Zuzkou Loňskou, která v roce 1968 odešla do Švédska. Tam žije dosud, ale pravidelně se na Slovensko a do Čech vrací. Na klavír nás tehdy doprovodil můj kamarád, muzikant, dnes hotelier Braňo Hroněc. Mějte se krásně. Za týden se s vámi ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu těším naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Cestou za tebou, přesněji za vámi, se právě vydala naše pravidelná sobotní dvorana na Českém rozhlasu Dvojka. Cesta za tebou je navíc jednou z písniček, které do přesného tuctu novinek naskládala pod názvem Ze skla pardubická skupina Marien. Autorem převážné většiny je vytrvalý kormidelník skupiny, kytarista a zpěvák Vít Roníček, a z jeho dílny je i tahle křehoučká Balada o dvou s báječnou fukačkou Zbyňka Rozendorfa.

0: Tak.
1: Kluk z Pardubic, Víti Troníčka, přispěchal do dnešní dvorany až z roku 2009 z prvního alba skupiny Marianne, které se jmenovalo Krajina v tobě. Někdy v jejich samotných začátcích před nějakými 11 lety patřil k zakládajícím členům téhle party i kluk z Hradce Králové Radek Píďa Bartoš. Po několika letém toulání, jak říká Chris Christopherson od nikud nikam, se letos v létě přihlásil solovým albem Vnitřní kompas a právě z něho je tahle samozřejmost.

Hradečák Radek Bartoš a z jeho prvního solového alba Vnitřní kompas písnička Samozřejmost s textem Honzy Škarky a za přispění početné delegace muzikantů skupiny Marien v čele s Vítou Trojníčkem. Snad nebude od věci připomenout, že Radek stál někdy koncem roku 2005 u kolébky pardubické čtyřky Pidi lidi. Ta se sice jen tak dožila čtvrtých narozenin, ale zanechala po sobě pár příjemných písniček. Tahle se jmenuje Poslední dobou.

Písničku Ještě mi schází složil Radek Bartoš už v dobách trajdání s kvartetem Pidi lidi a utkvěla mu v hlavě tak silně, že ji neváhal zařadit na své letošní debutové album Vnitřní kompas. Ve studiu se opět sešel se silnou partou muzikantů pardubického Marienu a právě s ním se teď vypravíme do roku 2010 na portu do Řevnic, kde společně s Tony Linhartem a Helenou Maršálkovou vystřelili Tulácký blues.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

Naše dnešní výprava do dvorany vokálních skupin nás právě zavedla do poloviny 40. let, kdy vrcholila úspěšná dráha černého vokálního kvartetu, který vznikl v roce 1945 v Los Angeles. Některé prameny tvrdí, že ve Filadelfii, ale dnes je to vlastně jedno. Záhy se proslavil pod firmou Basin Street Boys. V roce 1946 debutovali kluci nahrávkou Jumpin' at the Jubilee, která ovšem na desce dělala pouhý doprovod opravdovému taháku. Prodal jsem své srdce Vetešníkovi. I sold my heart to the junkman.

blízko tebe, Near to You, nahrávka, která v roce 1947 definitivně uzavřela gramofonovou kapitolu vokální party Basin Street Boys, kterou tvořili Ormond Wilson, Gene Price, Artie Water a Rubin Saunders. A tak jejich nejvýraznější zvukovou památkou zůstala Satchel Mouth Baby z úvodu roku 1947.

Cause you are, you're the cutest one. Černý vokální kvartet Basin Street Boys a z roku 1947 perla jejich repertoáru Satchel Mouth Baby.

Pikovický blues Tandy Chmelíka, Tony Linarta se skupinou Akáty a Jitkou Vrbovou, která ve středu 30. září oslaví další narozeniny. Tak a ještě naskok do čerstvého vnitřního kompasu, s nímž na gramofonových pláních debituje letos 38-letý rodák z Hradce Králové Radek Bartoš.

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky,

Moje malička a do větru, neboli dvakrát Radek Píďa Bartoš z alba Vnitřní kompas, jehož nahrávky vznikly ve studiu MK Production v Českých Budějovicích v čase letošního jara za ochotné a bohaté pomoci muzikantů skupiny Marian, s níž můžete Radka potkat i na koncertních podích. A protože jsem to před chvílí zamlčel, prozradím alespoň teď, že ve středu 30. září oslaví Jitka Vrbová rovné 75. Její koncertní agát Standa Chmelík se už pár pátků zotavuje z operace páteře a zřejmě u toho nebude, ale společně s Jitkou vám vzkazuje, co nevidět se sejdem.

Poslední zářijová dvorana sice končí, ale jak zpívala Jitka Vrbová, co nevidět se sejdem. A jak všichni víme, ženská má vždycky pravdu. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Sešli jsme se dnes u dvojí tabule. Ta jedna jest prostřena pochutinami naší historie, ta druhá nebude ani zdaleka jen duchovní, nýbrž nalezneme na ní nejednu potěchu vlastních útrop. Postupně k této hostině, žel pouze k té slovní, zasednou tito hodovníci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bare
1: a Josef Veselý. Transport krmně přinášené na stoli bude usměrňovat režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Zatímco v pozadí zůstane inspirátor tohoto počinu Petr Hora Hořejš. Pro druhý program Českého rozhlasu jsme navařili na sporáku nalézajícím se v kuchyni Českého rozhlasu Brno.
5: Uč se kuchyni míti nejprve, potom oheň dělati, potom hrnce k ohni přistavovati a vody do nich nalíti. Mísy, kosíře, řešeta, sítka, lžíce, šufany, tesáky, hartuchy, mantve, pometla, hmoždíře, trdla, štoky, rošty, rožny, stoly, almary, hrnce a všecky věci jiné, kteréž k tomu přísluší, aby čistě umyté byly, tomu bych se naučil.
1: Ten, kdo být po jeho, by se tomu všemu řádně naučil, byl autor jedné z nejstarších českých kuchařských neboli kuchmisterských knih, jistý pan Jan Kantor. Svou kuchařku sepsal v polovině 16. století a nazval ji
5: Kuchařství. O rozličných krmích, která se užitečně schutí, strojiti mají, jakožto zvěřina, ptáci, ryby a jiné mnohé krmě všelikému kuchaři anebo hospodáři, knížka tato potřebná a užitečná.
0: Ale není to dílo tohoto druhu nejstarší?
3: Nejstarší česká kuchařka je rukopisná a pochází už z konce 15. století.
0: Počátkem století následujícího, tedy 16., vydal kuchařskou knihu Severin mladší a po něm jeho potomci a pak již zmíněný Jan Kantor.
3: Nejznámější a nejobsažnější kuchařku má na svědomí pan Bavor mladší, rodovský z Hustiřan.
0: Povoláním alchymista. Jako kuchař byl zřejmě úspěšnější.
3: Své vlastní recepty měla koncem 16. století i Polixena z Rožmberka, později z Lobkovic.
1: Polixena byla mimo jiné čtvrtou manželkou Viléma z Rožmberka.
3: Když si 52 let

0: I vladař tu 20letou nevěstu bral za ženu, proběhla velkolepá svatba.
1: I obyčejný řemeslník zval na svou svatbu údajně lidi k 6, 7 i 8 tabulím.
0: Sedláci třeba ke 12 nebo 16 stolům, a to plně obsazeným.
2: Taková svatba ovšem za jediný den neskončila.
0: No to by se opravdu nic nestihlo.
2: Kolik potřeboval Vilém z Rožmberka na svou svatbu?
0: 6 dní. Od 26. ledna do 1. února roku 1578.
3: Na tu svatbu bylo přichystáno 40 jelenů, 50 kusů srnčí zvěře, 50 nádob zvěřiny naložené vláku, 20 kusů černé zvěře, 2130 zajíců, 250 bažantů, 4 dropy, 30 tetřevů, 2050 koroptví, 20688 drozdů, hrdliček a holubů, 150 krmených volů, 15 krmených krav, 20 větších ročních telat, 526 menších 5 nebo 6 nedělních telat, 450 krmených vepřů, 1526 jítrnic, 456 jelit, 326 uzenic, 450 krmených skopců, 395 jehňat, 504 větší selata, 40 uzených volů, 350 pávů, 5135 krmených hus, 450 krůt, 2056 kapounů a krmených slepic. Z ryb pro postní dobu, která na svatbu částečně připadala, bylo připraveno 10290 štik, 6380 pstruhů, 3400 jiných ryb, 150 vybraných sumců, 200 lipanů, 350 úhořů, 890 jakýchsi zemlínků. Dále nechyběly uzené ryby mořské v počtu 2309, uzení pstruzy v tomtéž počtu, tedy 2309, štik bylo 450, tresek, zvaných štokfish, 3510. Uváděni jsou ještě candáti, a to v počtu 1200, pstruhů čerstvých bylo 675 kusů a raků rovných 5200. I dalších ryb bylo mnoho. A kaviáru na 4 bečky. Vajec se spotřebovalo 30 947, převařeného másla 35 centů, čerstvého 7, sádla 28 a medu 13. Také hodně vosku bylo zapotřebí na okrasy stolu, a sice 13 centů. Na chleba se spotřebovalo 490 měřic mouky, to jest 30 000 až 35 000 litrů. Vína se vypilo 110 sudů a piva 903 sudy.
2: Uf, abychom si snad povolili opasky. Na jedné straně s námi notně zacloumali chutě, na straně druhé bychom měli začít přece jenom něčím dietním.
0: Třeba drůbeží.
3: Ti, kteří mnoho slepic, hus a kuřat jedí, rozumnější a moudřejší jsou než ti, kteří se svinským a hovězím masem, zelím a řepou, mrkví, hrachem a kroupami živí.
2: Napsal tělesný lékař jeho císařského a královského veličenstva Ferdinanda I. doktor Jan Kopp z Raumentálu. A i když mnohé jeho doporučení dnes bereme s rezervou, s tou drůbeží měl možná pravdu.
1: Drůbeží maso se především peklo, a to jak v nádobě, tak na pekáči, roštilo se a rožnilo.
0: Vykuchaní ptáci byli často nadíváni.
1: Starší kusy se vařily na polévku nebo v cibuli.
0: K tomu jícha neboli omáčka, pro nás arcichuti nezvyklé, což byla ku příkladu slepice na černo a v jablečné omáčce, oslazená kuřata na mandlích s medem a podobně.
3: Lid obecný nejvíce chlebem, pivem a masem živ jest.
2: Píše se ve zprávě pro císaře Rudolfa II. Z roku 1605.
1: Maso bylo oblíbené,
0: ale ne vždycky a všude a každému bylo dostupné.
1: Podávalo se často jenom v neděli nebo na velké svátky, o hodech a slavnostech, křtinách, svatbách a pohřbech.
0: Nejběžnější bylo vepřové.
1: Ale když vypukly hody, rádo se pochutnávalo na hovězím a na telecí.
0: Ovšem to telecí už v 16. století řezníci schovávali pod pult a prodávali jenom tomu, komu chtěli.
2: Jako by mi to co si připomínalo, a není to tak dlouho.
1: Mnohem víc než dnes přicházelo na stůl maso skopové a capí, tedy kozí.
0: Kozina byla nejlacinější, ale nebudila všeobecný odpor jako maso koňské.
1: Telecí a hovězí se často sekalo, což byla hrozná dřina, protože strojky na maso nebyly a všecko se muselo dělat ručně, pracně a zdlouhavě.
0: Však také jídlo zesekaného masa bylo označováno jako jídlo knížecí nebo královské.
1: Pokud se maso nepeklo na rožni nebo na roštu, tak se vařilo či dusilo podlité pivem, vínem a octem bez opékání na tuku.
0: Ani cibule k masu se nikdy nesmažila, jenom dusila nebo vařila.
1: Šťáva z masa se zahušťovala chlebem, sušeným a strouhaným. Jížka se nedělala.
0: Hotové maso se podávalo s různými omáčkami, ale bez dalších příloh.
1: Omáčka byla určena jenom na maso, popřípadě, aby se do ní namočil kousek chleba.
3: Důležitou součástí panské kuchyně byla zvěřina, včetně zvěře pernaté. Když se Rudolf II. Roku 16. dozvěděl, že florentský vyslanec v Praze bude hostit francouzské poselstvo, poslal mu zvěřinu, aby mohl snáze dostát své povinnosti. Zvěřina byla součástí i jiných darů císaře Rudolfa. Měl totiž v okolí Prahy oboru a park s množstvím zvěře, ve Hvězdě a v dnešní Stromovce. Posílat zvěřinu jako dar k různým příležitostem bylo zvykem i mezi velmoži. Tak například roku 1566. poslal Jindřich ze Švamberka na vánoční stůl Jáchyma z Hradce bobry, to jest 3 ocasy a 6 zadních noh. Ostatní části bobrů se tehdy nepojídaly. Na různé svatby pánů z Hradce se jeleni, tetřevi, kvíčali, koroptve, jeřábci a další dováželi až z dalekého vimperského panství. Panstvo rovněž velice rádo jedlo veverky. Rozšířena byla i čižba na drobné ptáky, kterých se připravovaly desítky nebo stovky. Když ale nebyla po ruce zvěřina, uměli kuchaři připravit jelena z vola nebo divočáka z domácího prasete.
2: V oboru zvěřinovém nás poučila historička, která se mimo jiné dějinami kulinářství zabývá profesionálně doktorka Magdalena Beranová, doktorka věd.
1: Ryby se jedly především v době půstu a bylo jich u nás tehdy hodně.
2: Čeho druhu ryb nebo postních dnů?
1: Obého. V každém roce bylo 52 pátků a řada dalších postních dní a období.
0: Církev tehdy na dobu půstu dbala dosti přísně. Během něj se nesmělo jíst nejenom maso, ale ani vejce.
2: Což velice vítají moderní znalci zdravé výživy, protože on takový půst lidskému organismu jenom prospěje.
0: Ani na sádle nebo na másle se nemohlo vařit a péct, jenom na oleji.
2: No, další zásada správné výživy.
0: Postním jídlem byl například semenec.
2: Semenec, co to bylo?
0: Konopné semínko a pak taky mák.
2: Jak říkám, oni to naši předkové asi nevěděli, ale tušili, co pro ně může být dobré.
1: Kdo však na to měl, ten se ani v půstě neomezoval.
2: Ach tak, a kterak se na to šlo?
1: Inu, takovým uznávaným postním jídlem nebyly jenom ryby, ale i raci, hlemýždi a ústřice.
0: Kromě těchto studenokrevných živočichů byli vzati na milost i někteří plazy.
1: Jako třeba želvy.
0: Dále vodní ptactvo.
1: Ku příkladu vodní slípky.
0: Ba i savci.
1: Mezi ně patřili bobři a vidry.
0: Od 14. století se k nám začaly dovážet i ryby nasolené a mořské.
1: Svůj hlavní stánek nebo undrlák měli jeho prodejci na dnešním pražském Karlově náměstí, tehdejším dobytčím trhu.
0: I ti nejchudší si dopřávali rybí jídlo.
1: Z knihy do knihy se u nás opisuje podmínka středověké čeledi, aby neměla častěji než jednou do týdne lososa.
2: To je fakt. Častěji se i takový losos přejí.
0: Bohatí a vznešení dávali přednost štikám před kapry. Dováželo se maso z vizy.
1: Dost často se píše o rybě zvané lampreda, což byla zřejmě okatice nebo mihule.
0: Jedli se úhoři, i když o nich tehdejší doktoři neměli nejlepší mínění.
3: Velmi často se ryby stahovaly z kůže a ta se pak plnila různou směsí ze sekaného masa.
2: Dozvídáme se od doktorky Beranové.
3: Existuje dokonce předpis na dva úhoře z jednoho. Prvního pekli zvlášť bez kůže a prázdnou kůži pak naplnili směsí masa z kapra. K rybám se dělávaly často sladké omáčky nebo omáčky z perníku. Kaše z ryb nebo z rybích vnitřností se sladily. Ze štičích jíker se připravovaly nunvice nebo manvěcí. Byly to jakési štičí palačinky plněné marmeládou z hrušek nebo fíků. Marmeláda zvaná mas byla bez cukru, ale ze sladkého ovoce.
2: Jestli po všech těch dobrotách servírovaných našim předkům v době rudolfínské se nám podaří pozřít ještě něco navíc?
0: Ale kaši, tu bychom si asi odříct neměli.
1: Jakož i varmuži.
0: Bavor Rodovský z Hustiřan jich uvádí ve své kuchařce víc než 80 kaší a na 20 varmuží.
2: A jaký je rozdíl mezi kaší a varmuží?
0: Inu, varmuž, varmuže či varmuža bývala vařená ovocná kaše s medem a kořením.
1: Zatímco kaše nemusela vůbec kaši, jaký známe dnes, připomínat. Spíš to bylo to, čemu říkáme haše.
0: Kaše i varmuže se často kořenili i sladili zároveň cukrem nebo medem.
1: Sladké kaše byly přitom jídlem povídce slavnostním.
0: Dbalo se nejenom na jejich chuť, ale i na vzhled a barvu.
1: Páni z Hradce ku příkladu rozdávali na Zelený čtvrtek sladkou kaši.
0: Příprava této hostiny chudých stávala 30 kop grošů, tedy asi jako 1800 kaprů, což byl výnos z jednoho velkého rybníka.
3: Kaše vyložená ze sladké smetany. Zastav smetanu do kotlíku, vraž do ní vajec 20 nebo 30. Přilíš tam vína a když se srazí, vezmi malvazí, to jest uleželého piva, neb dobrého sladkého vína, stluč to v moždíři, rozpust tím vínem a vlej zase do kotlíka a dej řeckého vína a mandlí. Dej též z kořice dosti, jiného žádného koření netřeba. A když by dobré bylo, dej na mísu.
1: Když se dělala kaše mléčná neškodná, rozdělala se nejprve krupice s vejci, pak se uhnětla a usušila, načež se teprve rozdrobená zavařovala do smetany.
0: Podobně kaše zdravá žaludku, ta se připravovala z vína, žloutků a cukru.
1: Ony zajímavé jsou už jenom názvy kaší.
0: Máme tu ku příkladu klokočinku. Nebo také hnedku.
2: Což jsou rychlé, prosné kaše.
1: Ale i kaši režnou.
2: Ta se připravovala z ječmenných krup.
0: A také kaše z roubeniny.
2: To znamená z ovesných krup, nebo přímo z ovesné mouky.
3: Charakteristickou potravinou panské kuchyně byl cukr. Tehdy byl znám jenom třtinový, dovážený zahraničními obchodníky. Z původní indické vlasti se pěstování cukrové třtiny rozšířilo na Kypr, do severní Afriky, do Egypta, do Španělska a na Azorské a Kanárské ostrovy. Za 100 kilogramů cukru se platilo asi tolik jako za 3 krmené voli. Cukr se jako koření přidával často k masu, zejména k rybám a do omáček k ním.
1: Cukr a cukrovinky se prodávaly a dodávaly obvykle s jinými krámskými věcmi.
0: Tak například železník Krahulík v Jindřichově Hradci prodával roku 1565. železo, ocel, plechy, kandýský cukr, zázvor a koření.
1: Kateřina Stolařka dodávala roku 1568 cukr hedvábí v nitích i kusech, kment, plátno, olej, mandle, pomeranče, citrony a další.
0: Cukrář Červenka naproti tomu roku 1595. prodával kromě cukru a cukroví také anýs, koriandr, šafrán, hřebíček, houby, rýži a plátno.
3: Panstvo si na věci z cukru opravdu potrpělo. Například na svatbě Anny Alžběty z Hradce s Oldřichem z Lobkovic roku 1579. ustrojil panský kuchař Achácius v hodovní síni dva veliké cukrové stromy, jejíž ratolesti se třásly množstvím cukrových ptáčků. Každá ratolest byla z jemného perníku. Dámy si trhali ze stromu ovoce, což byly vlašské cukrovinky. Z cukru se dělaly třeba celé sochy.

0: K nejstarším staročeským příslovím patří:
1: bez práce nejsou koláče.
0: Což je přímo očividný důkaz, jak staré jsou koláče jídlo.
1: Kdo má koláče, i družbu nalezne.
0: Uvedl v satirické knížce z 15. století její autor Smil Flaška z Pardubic.
1: Běží jako pes s teplou buchtou.
0: Další české úsloví, jehož počátek je rovněž starší než doba, v níž se stoulkami právě nacházíme.
2: Nade všechny moučné i sladké dobroty vynikaly asi...
0: No, co pak?
2: Koblihy přece.
3: Takový koblížek mýval svůj nejvlastnější čas v masopustě a představoval vrcholnou delikatesu.
0: To je pravda, slovo koblížný neznamenalo nic jiného než lahůdkový.
3: Věru tak. Když čteme ve starých záznamech o koblížné kaši, pak to neznamená, že měla nějaký vztah ke koblihám, ale že byla pochoutková.
2: Kobliha se musela na jazyku jenom rozplynout.
3: Chutnali lidem i jejich čtyřnohým přátelům.
0: Což dokládá další starodávné přirovnání.
1: Musí ho zhrýsti jako pes horký koblih.
2: Zvláštní kapitola se jmenuje Šišky.
3: Neboli knedlíky.
2: Ovšem, s našimi knedlíky neměli nic společného.
3: Šišky se dělaly z různého masa, nejčastěji telecího nebo skopového, z vajec a koření, a buď se smažily v tuku, nebo se vařily.
2: Mohly být také z ryb, z rybích jiker, hub nebo tvarohu.
3: V rudolfinské době jedli i šišky z mouky nebo strouhaného chleba, připravené s kvasnicemi nebo bez nich.
2: Jenomže ty se nevařily, nýbrž smažily jako koblihy.
0: Tak a co nám z pochutin ještě zbývá?
3: Ještě je toho dost. Už tehdy jsme u nás měli například rýži.
2: Někdy se drtila na mouku, ze které mohl být i chléb. Často se z ní vařila kaše.
3: Hodila se, podobně jako jáhly, také na nádivky.
2: Ona to byla jakási obměna jáhel, které byly naší tehdejší nejdražší obilninou.
3: Bohatší i chudší si pochutnávali často na perníku.
2: Perník měl tu výhodu, že byl s medem, tudíž levnější.
3: Na panský stůl patřil marcipán a cukrovinky.
2: Ve městech zase dělala dobré obchody specializovaná koláčnice.
0: A co luštěniny?
3: Z těch se jedl jenom hrách, a to jak na panském, tak i na selském stole.
2: Páni si ho ovšem nechali rafinovaně připravit třeba s cukrem, jako smažené koblížky nebo sladké homole.
1: Za skromné, přiměřené měšťanské jídlo se považovala takováto krmě. Jedno jídlo vařené, jedno pečené se salátem, pak ještě jedno jídlo dobré, posléze sýr nebo nějaký moučník. V hospodách pražských se podávala polévka, maso na polévku s kořením, slepice s kořením, pečeně, hrách a sýr. V řádě tovarišů mlynářských z roku 16.1. stojí psáno, aby hospodář mlýnský dával svým zaměstnancům k obědu i k večeři vždy po třech jídlech. Polévku, vaření, to znamená hrách, kroupy a podobně, s kusem masa a vždycky kus chleba.
0: Jak debužírovali páni, to jsme s trochou závisti již nahlédli. Zhruba jasno máme, která si dopřávali měšťané, ale co čelátka?
3: Pro služebné lidi byla příprava jídla jednodušší, všechno se nejčastěji vařilo v jednom kotli nebo hrnci, ostatně jako na venkově vůbec.
2: Tam to platilo i pro hospodáře.
3: Podle řádu Petra ze Švamberka dostávala lepší dvorská čeleť jen 4 jídla oproti panským 6. A byly to kromě hovězího masa hlavně držťky, osrdí, volské hlavy, kroupy, zelí a tak podobně.
0: A co pečené maso?
3: Jenom 2x týdně.
2: Ke všem jídlům se ovšem pilo pivo.
3: Podle instrukce Anny z Hradce, rozené z Rožmberka z roku 1566, tak jak ji dala kuchmistrovi Janu Zdeňkovi, se podávalo lidem z kanceláře, ze mlýnů, ve sladovně a pro fraucimor 2 maso.
2: Čelátka, která jídala ve světnici u vrat,
3: což byli maštalíři, voskové, šívknechti, neboli loďaři a hlásní,
2: tak ta měla jenom 1 maso.
3: Instrukce paní Anny určuje přesně i týdenní porce masa pro jednotlivé dvory, prebendy žákům školy, obilní deputáty pro ty, kteří nejedli na zámku, a ještě další položky.
1: Rozdíly mezi stravou panskou a stravou obyčejné čelátky,
0: uvádí se v knize doktorky Beranové,
1: poznáme i na některých hradech. Na jídlo purkrabího se počítala částka až 6x nebo 7x vyšší než na jídlo pro nižší úředníky. Pro děvečky ve dvoře to bylo dokonce 20x méně. Na panství pánu z Hradce jídala čelátka 3x denně, a to snídani, oběd a večeři. K snídani bývalo obvykle svařené mléko nebo polévka, kolik kdo požádal, a velký kus chleba. Chleba se měl dát každému tak velký skrojek, aby to stačilo na zasycení silného muže přes den při práci. Polévky se vařily rychle, například ze syrovátky se zavařenou krupicí nebo z noky z kvásku s vejcem a kořením. Rychlá byla rovněž zapražená polévka nebo česnečka, čili oukrop. Velmi rozšířená byla polévka z piva, která se vařila obvykle z takzvaných patoků. Snídalo se při východu slunce, protože čelátka odcházela za prací. Na oběd z pole nebo lesa asi domů nechodili. Je možné, že se odbyli jenom tím kusem chleba, co sebou dostávali. Teprve po návratu se dobře najedli teplého a sytého jídla.
0: Tedy nezdá se, že by čelátka trpěla hladem?
3: To nejspíš ne, což lze poznat z jídelního listu čeledního, sepsaného hradeckým kuchmistrem Jiřím Krejcarem na jeden srpnový týden v roce 1589.
2: V sobotu byly drobné ryby máslem podpuštěné.
3: K obědu hovězí maso, k večeři hovězí a telecí.
2: Pondělí. Hovězí maso, k tomu vepřová hlava, k večeři kačeny a hurlák.
0: Hurlák byl krocán.
3: Úterek. Hovězí maso.
2: A je tu středa. A spolu s ní drobné ryby.
3: Čtvrtek měl na jídelníčku hovězí v hnědé šalši.
0: Neboli omáčce.
3: Jak na oběd, tak na večeři.
2: Na pátek dostala čeleď kapry v rosolu. A když došli, tak byla v rosolu vejce.
3: A v sobotu totéž, co v pátek.
2: Myslivcům se poslali uzené štiky a nadívaní kapři a ještě uzené s chlebem.
3: A končíme nedělí, protože už nebylo hovězí, tak se musela chasa spokojit se srnčím a k tomu každému jeden holub.
2: Cizí čelátka dostala vařené skopové a kachny.
3: Hrách, kroupy, krupky, pivo, chleba, to se rozumělo samo sebou.
2: Že hlad nehrozil, to se pozná i z příhody, která se udála týden před svatým Václavem v roce 1591.
1: Jeho milost pán odjel na Krumlov a hlubocký kuchař se v jeho nepřítomnosti dostal s čelátkou do vážného sporu. Uvařil jim jelena, ale druhý den už divočinu nechtěl nikdo jíst a žádali svou obyčejnou stravu. Proto pan hejtman mezi ně s bejkovcem přijít musel a některé z nich doklady k vodě a chlebu na plac zasunouti poručil.
0: Kolikrát denně se jedlo?
3: Až do 16. století jenom 2x denně, v pozdním, dopolední a na večer.
2: Ještě Jan Amos Komenský doporučoval první denní jídlo až v 11 hodin.
0: Jak napsal kazatel Johann Geiler, který žil v 15. a na začátku 16. století.
1: Kdo jednou denně jí, je Bůh. Dvakrátý člověk. Kdo jí 3x, je zvíře. Ďábel je, kdo jí 4x. 5x jí jeho matka.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny herečka Jaroslava Pokorná. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Jaroslavy Pokorné připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
2: Tandem startuje, Jan Rosák přeje dobrý den, tak můžete zůstat klidní, všechno je tak, jak má v tomto čase být. Často vám tady ze studia představují osobnosti, které znáte z divadelního jeviště, televizní obrazovky nebo filmového plátna. A mám vždycky ohromnou radost, když uspovídané osobnosti objeví něco, o čem jsem třeba zatím vůbec netušil. Navíc mám rád, když ten dotyčný nesloží ve svém životě ruce do klína a třeba už, řekněme, v dospělém věku se vydá na cestu studia a otevře si tak úplně nové možnosti. Dnes vám představím českou herečku, která právě takovou osobností je. Vítám Jaroslavu Pokornou.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že jste si na nás udělala čas, přišla do Tandemu. Na vaši životní cestu i cestu k divadlu se zeptám hned po úvodní písničce.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže nejprve tou životní cestou Jaroslavy Pokorné se dostaneme zpětným chodem. Kam pak? Kde jste se narodila?
2: Já jsem se narodila v Praze a strávila jsem velkou část dětství na Malé Straně.
1: To je hezký místo k dětství. Spousta našich posluchačů si představí určitě takový ten seriál Kamarádi, jak si tam ty děti dováděli. Dá se to srovnat s tím vaším dětstvím?
2: Myslím si, že moje dětství bylo tak krásné po této stránce, že moje vnoučata o něčem takovým nemají potuchy, protože nikde rodiče se nebáli pouštět děti ven, což se dneska bojí. Takže my jsme mohli prásknout aktovkou a jít do seminářské zahrady Vojanových sadů a po okolí a v zimě sáňkovat. Všude na dvorcích byla kluziště, kde jsme teda trávili tu zimu, řekla bych, což dneska není možný, protože dneska jednak rodiče varují s nikým, nechoď, s nikým se nebav, jsou zlí lidé, všude je spoustu aut, dávej pozor a pokud mají možnost, tak pokud možno děti nepouštějí z ruky. Takže toho my jsme byli ušetřeni.
1: To je pravda, já si tak zavzpomínám na svoje dětství a máte naprostou pravdu. Bylo to až idylický. Co takový ty plány nebo touhy, co budete v budoucnu dělat? Co vás tehrá bralo?
2: No, tak s tím byl v rodině problém. Já jsem chodila na základní školu, říkalo se té škole U Jezulátka. A potom se přecházelo obvykle na tu střední školu do Helichovky. A tam profesor Novotný vedl dlouho dramatický soubor a já jsem velmi toužila zúčastňovat se takových akcí.
1: Bylo to prestižní pro žáky toho gymnázia?
2: No, mě to rodiče vůbec nedovolili. Oni měli takovou hrůzu z toho, že bych mohla podlehnout jakýmkoliv uměleckým sklonům, že preventivně všechny kroužky a činnosti s tím spojené mě zakazovali. A
1: přitom ale oni všichni, nebo oba dva tedy, jak si umělci pocházeli?
2: Ne, oba dva rodiče nebyli umělci. To se vždycky směju, když náhodou mě někdo ukáže, co se tak stahuje o naší rodině z toho internetu. Takže tam stojí, že pocházím z umělecké rodiny. Moje maminka byla v domácnosti.
1: A já tady mám napsáno, že překladatelka.
2: No, tak to je úplná blbost.
1: Aha, tak možná to se tam nějak překládala těsto třeba spíš.
2: Ano, to se tam, nevím, kdo to tam jako dodal.
1: Ale zní to hezky. No. A tatínek byl tedy dramaturg a divadelní vědec.
2: Ano, tatínek byl, no a právě z toho důvodu tam vznikala ta hrůza, protože asi věděl, jak to tak u těch divadel vypadá, nebo tak, jak říkali rodiče, to dítě by se mělo živit poctivě. Takže jsem potom tak jako od 12, 13 let měla dlouhé rozhovory s maminkou, kdy jako jsem říkala, že bych, nevím, proč bych nemohla být tou herečkou. No a ona mě vysvětlovala všechna úskalí tohoto povolání a že na to nemám povahu a že to je hrůza a že ne každý to vydrží a že tam je velká konkurence a ještě pronášela takové krásné věty, jakože pokud člověk není mimořádný talent, tak nemá vůbec smysl se do toho pouštět a že dost pochybuje, že těch mimořádných talentů je málo, proč bych zrovna já měla mít ten mimořádný talent. A nakonec jsme se dohodli na takovém řešení, teda já jsem ho odkývala po dlouhých bojích, že teda bych vystudovala na nějaké poctivé povolání a nechala si to hraní jako koníčka. A že by mě to pak, že bych z toho teda měla jenom tu radost a nakonec, kdyby se prokázal nějaký talent, nebo že by to bylo k tomu, no tak proč ne, tak se to dá dělat, nebo ta cesta se tam prostě nějak objeví. Ale proč tomu napomáhat dopředu?
1: No, ale naštěstí to nakonec tedy dopadlo, takže jste, možná jste se zašprajcovala, že jste si řekla,
2: ne, ono to
1: já do toho prostě jenom půjdu opravdu. A nejenom vy. Dokonce mám takový pocit, bratři. Že i brat, takže to muselo být dvojnásobné zděšení v rodině. Naštěstí se oboje povedlo.
2: Ano, já jsem pak si podala přihlášku na Adamu a k těm zkouškám jsem se velice poctivě připravovala právě díky tomu školení předchozímu, s tím, že jsem si říkala, tam se dělají zkoušky v lednu, v únoru do dneška a potom na ty jiné vysoké školy až v červnu, takže to vezmu jako sázku do loterie, prostě to zkusím, nebudu s tím moc počítat, ale budu si moc dříct, no tak jsem to zkusila, nejde to, a můžu se směle pustit dál, no.

0: Tandem glosuje.
1: Já jsem říkal už v úvodu, že můj dnešní host Jaroslava Pokorná se ještě, jaksi už v dospělém věku, dále vzdělávala. Vy jste podstoupila postgraduální studia.
2: No ono to nebylo postgraduální studium, to je právě, to tam taky stojí na tom internetu.
1: Ne, samý ne, na tom nesmysl, bylo,
2: ano, samý nesmysl. No, já jsem v 49 letech se stala řádnou posluchačkou denního studia, což by dneska neprošlo, ale tehdy to nějak prošlo, na katedře autorské tvorby a pedagogiky u profesora Ivana Vyskočila.
1: No, tak aspoň tohle to tedy platí, to tedy mám, to, ano, pod vedením Ivana Vyskočila a že působíte jako odborná asistentka herecké výchovy na DAMU, ano, to taky ano. Platí. Ale taky tady o vás je něco, co nevím, co, to jsem trochu na pochybách, že jste působila jako lektorka taneční výchovy na Zušce v Modřanech v Praze.
2: To taky. Já jsem toho prošla docela hodně v okamžiku, kdy bylo zrušeno divadlo Labyrint, bývalé realistické divadlo. A takže jsem vlastně začínala od začátku, tam se začala zajímat, já jsem učila i v artistické škole.
1: Ale co jste kde, učila v artistické
2: ano,
1: škole?
2: No právě, jakože by měli mít nějaký základ herecké výchovy a tak.
1: Jako herecký takže, výraz třeba.
2: Já nevím, jak si to představovali, protože ty moji žáci nikdy neslezli ze všech těch hrast a konverzovali se mnou od stropu. Ale on to nikdo nějak nerozebíral, co tam vyvádíme, takže abychom vůbec vyvíjeli nějakou činnost, tak jsem je pak nalákala na příslib, že když si udělají artistické číslo, takže s nimi projdu Prahu, to taky, to už by taky dneska nešlo. No a oni teda v prachu staroměstského náměstí metali kozelce a byli úžasně natřený a vybírali do klobouku. A tak.
1: Baví že vás učit?
2: No, jo, já učím teda doteď. Baví mě to, zajímá mě to, ale musím říct, že vždycky, když odcházím z té školy, tak si připadám jak vyždímaný hadr. No, přijde mě to velmi náročné.
1: A je to tím, že nenacházíte dostatečnou odezvu, abych to takhle řekl?
2: Ne, já si myslím, že vám to možná potvrdí každý pedagog, který se to snaží brát nějak vážně.
1: No a co vás tak vyždímá, co vás tak vycucne?
2: Tak například moji, teď ta skupina mých žáků, ale ono to bývá velmi často, už je, někdy se cítím velmi bezradně, než vůbec je pohnu, zvednu z těch židlí a pohnu k nějakému činu, aby šli něco zkoušet. A když už se ten vlak rozjede, tak potom zase třeba není možno zastavit, pak je to začne bavit a zajímat a tak. Takže to mě přijde velmi vyčerpávající, no. Ale myslím si, že to není jenom moje zkušenost. Tam je ostych a spoustu věcí, kde oni se vlastně bojí zkoušet něco nového a tak. A myslím, že tam, co člověka stojí nejvíc energie, je přesvědčit, že můžou.
1: No, to by možná ta škola právě je měla naučit.
2: No, snad.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak už jsme tady několik těch bludů, které o Jaroslavě Pokorné blutují na internetu, rozptýlili, tak teď doufám, že ty další údaje, které tady mám, budou už platit. Vystudovala jste herectví na DAMU. Kdo byl ve vašem ročníku, ať si to dáme takhle hezky dohromady?
2: Tak moji spolužáci byli Dana Kolářová, Hana Maciuchová, Radka Fidlerová, Ladislav Potměšil, Jiří Ornest. Možná z nás nejtalentovanější byl Petr Svojtka, který ale tragicky zahynul v mladém věku. Monika Švábová, Jan Ekl a pak Čestmír Gebouský a myslím, že ti ostatní nějak to povolání teda nedělají.
1: No ale řekl bych, že ten, jak si ta úmrtnost byla docela malá, protože jsou ročníky, kde třeba, já nevím, jen jeden, dva zazáří a ostatní úplně zapadnou a dokonce to povolání třeba nedělají. U vás co jméno, to slavná osobnost, co si budeme povídat. Vy jste tehdy šla, měla jste asi kliku, že jste dostala hned nabídku z Kamenného velkého pražského divadla od realistů, je to tak, že jo?
2: Ano. My jsme měli možnost, a to snad je dodnes, od druhého ročníku hostovat a vůbec pracovat, takže to bylo strašně fajn. A já jsem vlastně už nějak v letním semestru posledního ročníku dostala nabídku od Karla Palouše do realistického divadla, kde jsem pak strávila, myslím, 30 let.
1: No, jste docela jaksi spojená s tím divadlem. Když si člověk vás představí, tak si okamžitě jedním dechem asi řekne, buď to realistický divadlo, potom Labirint nebo dneska Švandovo. Cítíte se tam jako doma, dá se říct?
2: Ve Švandově divadle? No. Já tam jsem jako host, tam mám jedno představení, ale jinak jsem pak, teď to nevím teda přesně jak dlouho, asi myslím 12-13 let, v divadle v Dlouhé. Jsem přišla do divadla v Dlouhé, nyní jsem tam již pouze jako pracující důchodkyně.
1: V divadle Dlouhé? Co to znamená?
2: To znamená, že oni mě tak se tváříme, jako kdybych tam byla členka, mám tam tu fotografii mezi tím souborem, ale vlastně už tam mám jenom dvě představení.
1: Ale víte, co jsem se taky dočetl, a to možná bude z další z bludů. Vy, taková herečka skvělá, vy jste obětovala taky se pro divadlo Dlouhé jako nápovědka, je to tak?
2: Ano, no tak to bylo právě v tom mezidobí. No, obětovala, já to pokládám za vynikající zkušenost. Já jsem prožila zajímavé období právě po zrušení teda divadla Labirint, kdy mě bylo, myslím, 53 a začínala jsem od začátku a jak jsem se bála, že se neuživím a že kdo by tak jako stál asi o už stárnoucí herečku, tak jsem dělala kdeco. A například jsem nastoupila ve společnosti pro integraci lidí s mentálním postižením a odtamtud mě vyhodili za 3 měsíce zkušební lhuty, pač jsem si tu integraci představovala nějak trošku jinak. No a šla jsem kolem divadla v Dlouhé, viděla jsem, scháníme nápovědu a protože jsem si myslela, že to umím, když celý život někdo napovídal mě, no tak jsem se zeptala, jestli by mě nevzali, oni mě vzali. Tam jsem zjistila, že to vůbec neumím, že to je velmi jaksi náročná profese, ale oni to nesli statečně, to moje napovídání, nějak to vydrželi. A jsem za tu zkušenost hrozně ráda, protože jsem konečně v klidu mohla pozorovat zkoušení na divadle, aniž já osobně bych byla stíhaná nějakou zodpovědností hereckou nebo ambicí a tak to bylo hrozně fajn. Ale pak jsem tam asi po půl roce napovídání teda dostala první roli a pak jsem tam teda zůstala jako členka souboru.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaroslava Pokorná, můj dnešní host, si přála mezi klasiky českého humoru poslechnout si rozhovory Voskovce a Wericha, které jsou v současné době jaksi k dispozici, ale oni moc k dispozici nejsou, protože se
2: neschopnost kamarád, můj kolega z katedry autorské tvorby mě upozornil na to, že vyšlo CDčko s nějakými neznámými a novými rozhovory Voskovce a Wericha a že mě to nějak dodá a on mě to zatím nedodal. Takže já jsem slyšela jenom úryvky a to mě velmi zaujalo. Už proto, že na té katedře profesor Vyskočil velmi často se dovolává Voskovce a Wericha s tou větou, myslím Werichovou, že ucho se diví, co huba mluví. Takže vlastně z toho důvodu mě to ten kolega pouštěl a jak je to úžasně na tom vidět, jak se ty jejich ucha diví, co jejich huby mluví.
1: Tak tohle, o čem mluvíte, tady k dispozici zatím ještě nemáme, musíme si doplnit naše zásoby, ale my tu pár dialogů Voskovce a Wericha máme, ovšem z mnohem dávnější doby. Tenhle ten je z Pěsti na oko.
3: O čem byste rád zpíval?
4: No co třeba zkusit Odysea.
3: Odysea, kdo je Odysseus?
4: No, to byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
3: Iliáda.
4: Ano, Homer to napsal, Homer.
3: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
4: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
3: Ten obr, ten Polyphemes.
4: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
3: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takový.
4: Ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
3: Ano, a fotocelu v uchu.
4: Ano,
3: to bylo báječné.
4: Krásný snímky s tím dělal.
3: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
4: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
3: No to viděl toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil. Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte... Povídá.
4: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
3: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
4: No aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
3: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
4: No s jedním okem musnete rychleji, než se dvouma, že?
3: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, viděj tam leže takovou kládu velikou.
4: Tak ji rozpálili na ohni a tím žhavým koncem mu vypálili to oko, to udělalo zasíčalo. Toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
3: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu dát do smrti.
4: Jo, jenže...
3: Tom se ozvalo blbe,
4: blbe, blbe, vovce tam měl.
3: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
4: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
3: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý chytli se těch vovcí ze spoda.
4: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
3: A tak vyklouzli.
4: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
3: Tak je ta historie podle Homra.
4: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
3: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
4: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
3: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
4: Ano.
3: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
4: Výborně.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písni

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je hezké, když herec se najednou z ničeho nic, ale skutečně téměř z ničeho nic, objeví příležitost, chytí za pačesy a pronikne znovu do povědomí lidí, tak jak se to podařilo Jaroslavě Pokorné v okresním Přeboru. Já myslím, že jste ani když jste dostala tuhletu příležitost, netušila, jaká zajímavá šance to bude. Nebo už jste to od začátku věděla?
2: Já teda nevím, to je další blutra, se kterým já se setkávám. Já jsem docela měla takový úspěšný start jako mladá herečka.
1: Dost to, k tomu jako, se ještě chci dostat k vašim filmům, samozřejmě. No.
2: Protože mě občas ti novináři říkají, no tak a jaké to je, že jste se na stará kolena stala takovou slavnou. Já jsem říkala, já nevím, já už jsem jednou slavná byla, pak jsem zase slavná nebyla a myslím, že to je úplně jedno. No, já jsem o tom vůbec takhle neuvažovala, protože ten mladý režisér Jan Prušinovský a celá ta parta kolem něj, vesměs mladých lidí, tak to byla tak nádherná atmosféra a nádherná práce a ty lidi měli smysl pro humor a že jsem si tu práci samotnou teda ohromně užívala a byla s nimi ráda. A samozřejmě jim držela palce, protože to vlastně byli takový čerství většinou studenti, postfamáci. Takže jsem jim přála, aby se jim to povedlo a tak ani jak jsem nějak nekalkulovala s myšlenkou, no prostě mě nenapadlo, že když projdu někde hospodou, takže na mě budou volat ahoj Toničko a tak. Takže to mě prostě opravdu nepřišlo na mysl.
1: To já jsem ani nemyslel, že byste, ne, herec to nedělá nikdy, nebo málo kdy to dělá pro slávu. Spíš proto, že to je dobrá práce.
2: Ale
1: jestli jste od samého momentu hned vytušila, když jste viděla scénář, že to bude fakt taková dobrá práce a že to bude takhle úspěšná práce.
2: No to mě nenapadlo. Mně se líbil ten první díl velmi a ani jsem nepočítala, že ta snad ti autoři taky ne, že by ta postava mohla pokračovat, ale cítila jsem se tam velmi, co mě přišlo úplně mimořádné, ta svoboda i možnost improvizace a ta pohoda, dobrá nálada, která tam byla, tak to mě mimořádné přišlo.
1: Já myslím, že to bylo z toho i cítit. Tam ožilo spousta jiných vašich kolegů.
2: Ano.
1: Třeba Luděk Sobota
2: ano.
1: Najednou zjistil, že má úplně jiné chlívečky v té své herecké.
2: Já jsem ho velmi prosila, aby nekoktal. Vždycky, když jsme měli spolu dialog, tak on, když řekl normálně větu, tak to byla krása, tak to bylo úžasně úplně jiný Luděk Sobota. Ale jemu to pořád, ho to nutilo, to nějak jak si tam dělat nějaké koktající humory. A tak jsem mu říkala, prosím tě, vykašli se na to, fakt věř tomu, že to bude takhle lepší a myslím si, že to tak bylo lepší.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host, herečka Jaroslava Pokorná, měla svatou pravdu, když říkala, že už v útlém mládí si zažila jedno období velké slávy. Vy už jste jako posluchačka Damu hrála v souhvězdí Panny, jestli se nepletu, Sedm zabitých. Potom ve spoustě dalších filmů, na které nejradši vzpomínáte?
2: Já myslím, že já jsem absolvovala v roce 68. A než ten pravý srab v těch 70. letech, která vypuknul, tak myslím, že jsem měla obrovskou kliku v tom, že jsem hlavně třeba v televizi měla možnost spolupráce s úžasnými režiséry, jako s Františkem Filipem, Evou Sadkovou a Anna Procházková. Kdy se opravdu ještě točily inscenace a ty seriály teprve nějak, ty ještě nebyly tak v módě. A to byla nádherná práce a taky jsem teda točila v pohádkách. A ještě jsem chytla v rozhlase krásné období, kdy jsem točila s panem Jarešem, s panem Henkem a tak dál. Takže, no ale ono to potom vzalo teda jiný směr, takže to, já nevím, tahle ta krásná éra trvala do mých tak jako 31, 32 a tím to potom teda skončilo, no.
1: Ale vy jste si zahrála i potom docela zajímavé věci ve Smradech, v Městečku, Nudě v Brně.
2: No to už byla ta další vlna.
1: To je to, co potvrzuje to, že jste říkala, že jste se v podstatě jaksi nevytratila samozřejmě.
2: No. Já myslím, že jsem se docela slušně vytratila, ale já myslím, že jsem docela se i vytratit chtěla, protože...
1: Slušně vytratila je hezký výraz.
2: No, protože ty ženy za pultem a to, co se tehdy točilo, ano, tak to už vůbec nemluvím o majorech, Zemanech a podobně, tak já jsem nějak neměla moc touhu se toho zúčastňovat.
1: No, víte, já jsem zrovna nedávno, protože to dost našich programů televizních opakuje, zrovna 30
2: ano,
1: případů.
2: Ano, a moc se to líbí.
1: No já vím, ale tam je takových herců, u kterých byste to taky neřekla, že by si chtěli zadat. Já nevím, pan Kemmer, pan Lukavský.
2: A já myslím, že se bohatý. Lidi báli, no tak já jsem se třeba taky bála, když jsem to odmítala. Mm-hmm. Tak jsem pak chodila a říkala jsem si, protože já mám dvě dcery a byla jsem s nima sama, tak jsem si říkala, no tím těch vokeny teda asi neuživím, co já budu dělat, ale ještě ke všemu mě tehdy poslali takový ten snad nejpříšernější díl, který propíral ten 68. rok, no opravdu něco hroznýho, tak to jsem věděla, že teda nemůžu. Takže jsem se teda strašně bála, co bude a ono nebylo, ku podivu nic, naopak mě nabídli roli v seriálu o Klementu Gottwaldovi a myslím, že to měla být role Hany Benešové, tak to jsem taky věděla, že nemůžu. No a potom jsem teda už toho moc nedělala, ale já si myslím, že ono to bylo všechno tím, že oni ty komunisti neměli moc systém, oni v tom měli trošku bordel. No.
1: Naštěstí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Tiens, passe.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Ještě bych určitě chtěl zmínit, že Jaroslava Pokorná, můj dnešní host, tedy herečka Jaroslava Pokorná, je taky autorkou knížky autobiografické Maminka není doma.
3: Ano.
2: Z jakého směru jste to popadla?
3: Tak k tomu mě vysloveně násilím donutil můj profesor Ivan Vyskočil. Protože v rámci, jak jsem byla vyděšená z toho, že člověk nesmí být umělcem, tak bych se vůbec neodvažovala něco psát, ale tam jsem měla povinný předmět autorské, on tam je dodnes, autorské čtení a psaní, přičemž důraz je na tom čtení, že si má student něco napsat, co potom taky nahlas v té skupině přečte. No mě to hrozně zajímalo, co k tomu říkal Ivan Vyskočil a vůbec celá ta hodina, celá ta přednáška, seminář, tak by se spíš řeklo. A doufala jsem, že vzhledem k věku mě bude tolerovat jako voajéra, ale on mě netoleroval. On každou hodinu říkal, a co napíšete do příště, co napíšete do příště. Já jsem říkala, já nic, pane profesore, starého psa novým kouskům nenaučíš, já vůbec nevím. Až mi položil nůž na krk a řekl, že teda buď tam budu chodit a zúčastním se toho aktivně, nebo že tam holt chodit nemůžu, což mě dohnalo k tomu, že jsem vypotila a posléze přečetla svůj první text čistě jako vstupenku, aby mě tam nechal. A domnívala jsem se, že budu mít pokoj. Ale neměla jsem pokoj a opět teda mě nutil k dalším výkonům, až teda nakonec teda ten můj kolega, o kterém jsem už mluvila, ty texty, vlastně ta cvičení sebral do knížky Maminka není doma.
2: Píšete tam taky o své rodině, předpokládám, ano, že jo, no, ano. Hlavně vy máte dvě dcery, jestli se nepletu.
3: Ano, ano.
2: Tři vnoučata?
3: Čtyři vnoučata.
2: No tak to vám, předpokládám, dělá velkou radost,
3: ano,
2: co si budem povídat.
3: Já jsem
2: takový čerstvý dědeček, tak vím, co to je, že jo. Ale ještě bych naše dnešní povídání rád samozřejmě zakončil někde na scéně nebo před kamerami. Co vás teď čeká?
3: No, já nevím, co mě čeká. Teď se mnou mluvil, pokud mě to čeká, já teda dokud se něco nezačne točit, tak se neraduju, protože když se třeba měl točit ten film Okresní přebor, tak se do poslední chvíle nevědělo, jak to bude. Ale doufám, že se snad můžu těšit na spolupráci s panem Mádlem, který by měl točit svůj první film v červenci.
2: Herec Jiří Mádl jako režisér?
3: Ano. A tak jsme se spolu sešli a povídali jsme si, tak nějakou tu babičku bych tam měla mít, takže na to bych se velmi těšila.
2: No prosím, tak to se těšíme taky samozřejmě, až opět uvidíme herečku Jaroslavu Pokornou, tak jak ji máme rádi. Dnes jste ji poslouchali v tandemu a já vám děkuji za vaši návštěvu a ať se daří.
3: Děkuji vám, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Muziky muziky jsme uvedli slavným tangem od sehrané autorské trojice Josef Stelipský, Jarka Motl a Karel Melíšek. Zpívali Josef Zíma, Petr Altman, Karel Gult a Svatava Černá a my v té naší matič cestověžaté zůstaneme celou půl hodinu. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech a stejná čtveřice zpěváků nám za doprovodu stejné kapely, tedy dechové hudby Antonína Votavy, zaspívá jednu známou píseň od Karla Haschlera. Jmenuje se Čí je Praha? Naše.

Tento pochod napsali Jaromír Vejvoda a Ladislav Jacura, který měl přezdívku Nestor českých textařů. Svůj první text napsal ve svých 22 letech v roce 1935. Byl zamilovaný až po uši a tak vznikla píseň Dejte se rozvést, má krásná paní. Hudbu mu napsal o 30 let starší Alois Aust a píseň se stala velkým šlágrem. V dnešním pořadu Muziky muziky jsme v Praze, městě Rinků, tak si poslechněme, co se na jednom z nich stalo.

Stověžatá zlatá Praha, srdce Evropy, matka měst, kamenný sen. Praha se pyšní spoustou přízvisek a přezdívek a je o ní také spousta písniček. Pozdrav z Prahy právě dozněl, napsali jej Emanuel Šustr a Bohuslav Nádvorník a další píseň je lidová, ku Praze je cesta dlouhá.

Veselka Ladislava Kubeše dohrála a před námi je ještě jedna směs písní pro vaši dobrou náladu. Loučí se Jaroslav Kupejtko, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, třeba v Potvorově, Pastuchovicích, ve Velečíně nebo v Žihli. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas

0: Když mě bylo asi 10 let, tak maminka mě řekla, Mílo, já jsem viděla kluky kouřit, ty ale nekouříš, že ne? Já jsem ne, maminko. A maminka řekla, podívej se, je škoda peněz a škoda zdraví. Nejdřív jmenovala peníze, jo? A žádný jsme neměli. Slib mě, že nebudeš kouřit. Slibuju, maminko. Plácli jsme si před 70 lety a já to slovo dodržuju ještě teď.
1: Tak takhle se vám představil vrchní kriminální inspektor, který úspěšně vyřešil přes 100 případů vražd a desítky dalších těžkých zločinů. V našich představách je kriminalista, zvláště vyšetřovatel, tvrdý muž tvrdých způsobů, ale takový pan Miloslav Nečásek nikdy nebyl. Sám klidný, laskavý a se smyslem pro humor vsadil vždycky na ty lepší stránky lidské osobnosti a vyplácelo se mu to. Takový způsob práce nemohl ovšem vyhovovat kriminalistické praxi 50. let. Konečně také jeho zkušenosti byly jiného druhu, než vyžadovaly politické procesy.
0: Zkuste dešifrovat moták pašovaný z vězení Komplicovi. Pepa zhrmoutil lišáka u kobily a při brnění vzal v žunkunku kastrol. Nakybloval se do hoťasu, kde kopka a chodí na drbes. Dokud ho chlupodravec nesejme pod nalejvákem, je měsíčkář v naději a kdyby potkal kočku, zakopne o zemák a rafne dlouhý nudle. Vorání dej hned pod fosfák.
1: Že vám text není dost srozumitelný?
0: Pro nás byl. Pepa vykradl zlatníka na Václavském náměstí a za poplachu zmizel v tlačenici. Ukryl se ve stohu slámy a chodí krást ovoce, dokud mu holič nepředělá účes. Je odsouzen na pár měsíců podmínečně a kdyby ho chytili, dá mu zemský soud dlouholetý žalář. Tento dopis ihned

0: Přišla navštívit naší matičku Prahu, vykradla vše, vraždila, loupila.
1: Byla zavražděna žena, 27letá, loupěžná vražda, to byla ony. Zavraždil ty nůžky, které mají, ubodal, mám tady v originále. To byla nejkrásnější vražda, co jsem vyšetřoval, tahle ta ve Vršovicích, a bylo to ve třetím poschodí v činžovním domě, byl to účetní z kooperativy. On ji tam vylákal, tam ji ubil, rozřezal, ukradl 67 tisíc ve starým měně, což byl pakatel. Tu hlavu a nohy dal do kufru a trup s rukama do krabice od rádia. V klesánkách to hodil do Vltavy. A udělal to v bytě Věry Holánkové a její matky. Věra Holánková byla manželkou kapitána SNB a její matka byla manželkou podplukovníka armády Aurelie Křížová. A s nimi to odvážel ve svým autu. Do té Vltavy tam to hodili. Tak on dostal trest smrti, toho oběsili, a ty baby dostali po 8 letech. Potom krásný případ byl taky požár toho cirkusu na Letný. Tam byla 40 milionů škoda, shořelo tam 110 aut škodovek v záruce. To byla autodílna, opravná, autoopravná škodovky Boleslavský. A za války to postavili Němci jako cirkus pro 2000 osob. No. Tak to zase tam byl pachatelem syn místopředsedy UNV z Prahy 6, Frejka, toho oběsili taky. Protože zvířecím způsobem ubil hlídače.

0: chtěl vstoupit, ti chtěl v cestu, tak aby po něm i hned střelili.
1: Jeden voják zavraždil v Bráníku svoji milenku, kterou měl v jiném stavu, kterou si nechtěl vzít, pan Čusa se měl mezi tím jinou. Sešel se s ní tamhle u slepýho ramene Vltavy, on vyzvěděl, že neumí plavat, svrhnul jí do Vltavy, čekal, až se tam uplácá, až se utopí a pak utek. Já jsem to vypátral v zápěti, brzy tedy, a zavřel jsem ho. V neděli jsem ho zavřel, samozřejmě s souhlasem jeho velitele. A šel jsem domů, pál jsem těm kolegům, co mají službu, hoši, mám tady zavřenýho vraha, vyslechněte ho, ráno mě dáte protokol, vyslechněte ho v noci a ať to jde k nějakému konci. Ráno přijdu do kanceláře, protokol byl napsaný a oni mě řekli, kolegovi, to není on, kde pak, to se mýlíš, to on neudělal. Já jsem jenom udělal. Jsem byl, přivedli ho, tak ho přivedli, já jsem si vzal noviny, vytáhnu hodinky, on tady sedí proti mně, já jsem říkal, hele, tě 8:45, do 9 hodin chci slyšet pravdu a nic než pravdu. Jak to bylo? On, že to neudělal, přisahal za to, no, já jsem říkal, no, tady máš hodinky. A četl jsem si noviny a pozoroval se ho. A on nejdřív jako byl takový, hele, potom se taky na ty hodinky začal se takhle mrkat, dívat. No a já jsem ho pozoroval, dělal jsem jako nic a četl jsem si noviny. A on potom ty hodinky vzal a poslouchal. A teď už se ta čtvrthodina, co jsem mu dal to ultimatum, blížila ke konci. A on mi řekl, pane inspektore, já už to nemůžu vydržet, já jsem to přiznal, já jsem to udělal. Takovým způsobem. A nebo zamřel jsem ženu pro loupežnou vraždu, měl jsem podezření a tak jistotu, že to jako ona je, ale nemohl jsem najít ty ukradené peníze a ty bony a ty šperky. Jsem tam celý byt prohlédal všechno, všude nikde nic. A šel jsem jim všechno a slušným způsobem, že to bylo v podobě toho rozhovoru. A řekl jsem, kde jsou peníze, kde jsou bony, kde jsou šperky, kde to je. A ona všechno popřela, že ona to neudělala a tak dále. Já jsem vám, tak podívejte se, já vám něco řeknu. Když mě to neřeknete, tak já se toho vašeho případu zříkám a oni to předají někomu jinému a to se budete teprve divit. Bohem. A šel jsem pryč. Přijdu do kanceláře, prej, prosím tě, vrať se, volají mě telefony od soudu. Ona by s tebou chtěla hovořit. Tak jsem se vrátil, vám tak, jak to prý. Já jsem si to rozmyslel, já vám to tedy řeknu, kde to mám schovaný. No, byla potom taky dostala přes 20 let. A potom vyšel z kriminálu, pustili ji dřív, asi za 15 let nebo za kolik. No, a když si zemřel otec, tak mě pozvala na pohřeb. No a teďka si píšeme k Vánocům. Já jsem, když jsem ty vrahy pochytal, tak to byl, ten výslech se rovnal rozhovoru. To nebylo nějaký, přiznej se, nebo tě rozbiju troška, tak to ne. Rozhovor, rozmluva. Hezky jsme spolu mluvili. A nakonec, když to bylo všechno, tak jsem říkal, dohoděj se tomu vrahovi nebo ty vražetkyni, podívej se. Teďka mě řekni ještě, co se ještě proved. A já ti dávám svý slovo, i kdyby se ještě udělal nějakou jiný trestný čin, vraždu nebo cokoliv jiného, že to už nebudu odevírat. Spis je uzavřený, já ti slibuju, že už na tom nebudu nic měnit. A to, co na tobě chci teďka, vidí to jenom pro moji zkušenost. A taky mě řekni, co se ti na mě nelíbilo, jak jsem s tebou zacházel, co se ti na mě líbilo, no takhle jsme si to řekli a já jsem se na tom takhle cvičil, učil. My jsme se učili od těch svých předchůdců, že jo, no. A ti, co jsme tam zůstali, oni taky těch zkušených kriminalistů, co tady bylo, vyházeli, že to tak oni tu nit, tu souvislost jako přetrhali. Například byl to nevyučený klempíř, dělal jako šoféra tamhle v Boleslavi, měl ale známýho stranického činitele A ten měl tady styky na ústředním výboru, no, tak oni ho poslali sem do Prahy a udělali ho toho laika vedoucím jedné skupiny, jednoho střediska. On ani neuměl dát papír do stroje, nic neznal, neuměl. Neříkám, že byl špatný člověk, ale nic neuměl a oni ho udělali vedoucím. No, a on si zase vybíral zase nějaký ty jiný a ty taky zase nic neuměli. Nás vyházeli nebo pozavírali, někteří i pověsili, jo. No a teď se divíme, že to jako nejde, že to ne to. Tadyhle je tým pracovníků, vyšetřuje to tým. Když jsme byli dva nebo tři, to byl tým, jo.
0: Pustou

0: Já jsem zbraň nenosil, a protože jsem ji nenosil, to mi zachránilo život. Pronásledoval jsem nebezpečného zločince a dostihnul jsem ho v Michli na pražském předměstí, kde tehdy lišky dávali dobrou noc. Chlap odhodil zavazadla slupem a vytáhl pistoli. A co teď? Zmáčkne, nezmáčkne? Tak jsem si vzpomněl na jednu povídku. Jeden ruský spisovatel napsal, jmenuje se to Veliký Van. Řeknu to v kostce. V džungle starý Číňan jde a na té stezce proti němu sedí tygr. A teďka ten starý má strach. Teďka na mě skočí, sežere mě. A jde proti tomu tygrovi, dívá se mu do očí, když se k tomu tygrovi přiblíží, tygr mu ustoupí z cesty a ten stařík jde dál a dál a dál a neohlíží se. A tuhle tu povídku jsem si vstříbil do hlavy, tak jsem šel klidně, šel jsem a dívám se mu do očí. Vzpomněl jsem si na toho Čína, tak jsem to opakoval, přijdu k němu. Povídám, dej to sem. Chlap mě dal pistoli, povídám, proč pak jsi nevystřelil? Prej, no, pane inspektore, já jsem věděl, že pro mě jdete, ale když jsem viděl, že nemáte tu pistoli, ani jste si pro ní nesehnul a tak klidně jste si šel, tak já jsem neměl, věřte mě, nebo ne, já jsem neměl odvahu to stisknout.
1: Přišli četníci na místo činu, aby změřili krve kalužinu, aby chytili ty dva raubíře, co zabili Dandu cvočkaře. Však pes policejní, nad kterýho nejni, nechyt stopu vraha, ten se směje, haha! Nebuž funus bude, mnoho lidí bude na tu cestu poslední.
0: Narodil jsem se ve Vysokém nad Jizerou. Otce jsem nepoznal. Maminka byla nejmladší ze 7 dětí. Narodila se, když jejímu otci bylo 52 roku a její mamince 47. Otec matky byl hrobník, matka služka a dělnice. Dědek se narodil roku 1830 jako císař pán, ale zemřel 1905. Maminka, to nikdo neoslovil, Františka Nečásková, poněvadž tam bylo těch Nečáskových víc, Nečásku, tak ji říkali Františka Hrubařová. Měl jsem to vrozený, ty mrtvoly. Maminka pracovala celý život jako textilní dělnice firmy Hersfeld a Fischl v Hradsku. 3 roky jsem chodil do školy ve Vysokém nad Jizerou a potom jsem chodil, docházel do Jablonce nad Jizerou 4 kilometry do školy a 4 kilometry ze školy za každého počasí. Bosy, od jara do zimy bosy, že jo. Vyšel jsem 4 měšťanky, potom jsem se vyučil v té textilní továrně v zámečnické dílně zámečníkem a do roku 1928, když mě bylo necelých 18 let, tak nižší průmyslovou školu strojnickou v Preslově ulici na Smíchově. A v roku 1931 jsem narukoval na vojnu. Byl jsem u dělostřelectva, nejdřív u Horského, potom u Jezdeckého, tak taky umím jezdit na koni. No a potom jsem byl odkomandovaný, jsem byl do důstojnické školy horského dělostřelectva v záloze do Domažlic jako instruktor. Potom v den svých 25. narozenin jsem nastoupil k policii. Byly to 2 třídy, každá třída měla 51 žáků. V té škole jsme měli 15 předmětů a za každý předmět bylo dosažitelných až 5 bodů. Já mám ty předměty tady vypsané. Čeština, kriminalistika, státní zákony, místní znalosti, trestní právo, střelba, uliční řád, praktická služba, služební řád, státní právo, trestní řád. Dosažitelných tedy za těch jedna to mohlo být dohromady 55 bodů. A já jsem docílil 54 body. Já jsem potom ještě prodělal vojenský zpravodajský kurz, takže jsem byl ještě tak jako špíndlový. No, léta plynula, nejdřív jsem byl, půl roku jsem tady působil v Praze v uniformě jako pan strážník, dvě hvězdičky, že ho přijel, šrouli, obušek, pistoli, uniformu, leskli knoflíky. A to každý jsme měli prodělat, aby jsme poznali Prahu, jo. Ve válce jsem byl v Rokytnici nad Jizerou, až nás tam odtud Němci potom vypráskali, no. Měli jsme mimo jiné 18 kilometrů státní hranice, Harachov a Vítkovice. No a potom ještě k tomu přiřadili nějaké další ty obce. Potom jsem přišel do Prahy a doktor Borkovec mě hodil do ty takzvaný mordparty, vyšetřovat vraždy. A to nebyly jen vraždy. Vraždy, sebevraždy, loupeže, žhářství, neštěstí, katastrofy, neznámý mrtvoli, pohřešovaný osoby. Tenkrát nám ještě patřil taky Pražský kraj. No a když jsem dosahoval jaksi vrcholu, no tak mě vyhodili.
2: Válečná léta inspirovala pražského policistu k odvážné odbojové činnosti. Spolu s ostatními odbojáři populární pražské čtyřky varovali před konfidenty, ukrývali ve vazbě ohrožené osoby před gestapem. Pan Miloslav Nečásek se zapojil do odbojové činnosti ještě riskantnější v době Heydrichiády.
0: Moje rodačka Vysokého nad Jizerou, Aninka Zemánková, si vzala syna hostinského Jarolímka z Libně. Ten Jarolímek to byl člen pravoslavné církve a jeho rodina taky. A teď, když byli ti, bylo jich sedm parašutistů, když bylo v tom pravoslavném kostele, byli tam po dobu 3 týdnů, že jo. A bylo potřeba je živit. A kdo je měl živit, když všechno bylo na lístky a muselo se to kupovat na černo. Tak ten Suneven, předseda rady starších, se dohodnul s tímhle Jarolímkem, že Jarolímek jim bude obstarávat ty potraviny. Ten mu to slíbil. Ale teďka, kdo to tam bude dávat? A tak se potom ten Suneven se dohodl s tou Aninkou, s tou jeho snachou, jestli ona někoho jako nemá, tak ona si vzpomněla na mě. Dohodla, že se sejdeme na mostě Legii, tam proti kavárně Slávii, a že já tam pozdravím ho, toho jejího tchána, který tam přinese už tu tašku si těma potravinama první na stráž. To mě to dal, no. Zase řekl, kdy má přijít, no zase jsme se sešli. Já jsem to dával doktoru Petřekovi, to byl kaplan v té pravoslavné církvi. Neřekl jsem, kdo jsem, a on to ani nechtěl vědět, jo. No tak jsme to přečkali. I ten Jarolímek, ten předseda rady starších, ten kaplan Petřek byl popraven, no prostě spousty z té pravoslavné církve. A já jsem tam chodil do toho ústavu pro soudní lékařství, ten byl zabraný Němci. Ten zabrali Němci a naši tam měli, profesor Hájek tam měl jenom takový oddělení menší, jenom na takový menší nedůležitý věci, nebo jen takový český pitví a tak dále. No. A tam to ved Günter Weyrich, rakouský nacista, a ten jeho asistent Willy Štefl, ten jezdil, tenkrát se to tak vypravovalo v tom ústavu, že jezdí pitvat lidi, zažívat do těch všelijakých věznic a koncentráků. A když potom po těch pitvách těch parašutistů, tak těch 5 lebek dali tadyhle a ty 2 lebky byly tamhle, v dole ve skříně zamčený, že jo. A já jsem tam chodil vyšetřovat až jednou takový šajaký ty, když se někdo udělal trestní oznámení, že někdo tam zemřel a byl tam pitvaný, ztratili se mu zlatý zuby nebo tak, tak to mě takovýhle ty věci se vyšetřoval. Nějak. A tak při té příležitosti jsem tam tohleto objevil. A teďka jsem se s tím chlubil, že ty lepky jsou tam a ty kolegové, ty policajti řekli, ježiš, tak je, vyměň to a dáme to po válce do kriminalistického muzea. No, nebyl by to problém vyměnit 7 lebek, že jo? 7 lebek bych snadno sehnal, to nebyl problém pro mě. Ale Němci nebyli tak blbí, aby to nepoznali, že ty lebky jsou vyměněny. Tak jsem šel do kriminální ústřední za Pomezným, to byl takový kriminální fotograf, no a toho jsem přemluvil, tak jsme potom jsme tam, na dvakrát jsme to vyfotografovali. A já jsem ty lebky hlídal a myslel jsem si, tak po válce si je pěkně odvezu a dáme to do toho kriminalistického muzea. A když jsem si tam jako šel ke konci války, to byla druhá polovina dubna, tak jsem říkal pánkovi, on říkal, jo, pane Žásek, oni sem přijeli gestapáci, lebky naházeli do pytle a odvezli. A my nevíme kam.
2: Pracovní povinnosti přivedly vrchního kriminálního inspektora Miloslava Nečáska i v poválečných letech k mnoha zajímavým případům. 10. března roku 1948 byl přítomen také zahájení vyšetřování smrti Jana Masaryka.
0: Po té jeho smrti jel tam doktor Borkovec, že on můj šéf, a já jsem byl na soudní pitvě někoho jiného a místo mě tam jel Honza Pešek na to místo činu, do toho paláce nahoru. No a potom jsem to jako od něj převzal. A začal jsem vyšetřovat, no a vedoucí čtyřky, čili čtvrtý oddělení kriminálního doktor Borkovec a šéf kriminální ústřední doktor Gerner se toho chtěli, toho případu zbavit a tvrdili, že to je věc razu politického, že to patří státní bezpečnosti a ne kriminálce. A volal nás ministr Nosek, to byl komunistický ministr Nosek, doktora Gernera, doktora Borkovce, mě jako vyšetřovatele. A doktor Gerner a doktor Borkovec hecovali ministra, aby to předal státní bezpečnosti, aby že oni to, že to je věc rázu politického a ne kriminálního a tak dále. A já jsem tomu Borkovcovi říkal, vedle něj jsem seděl, nedávejte to z ruky, když tam státní bezpečnost nemá o tom ani páry, když to jak živne to, nechte nám to, dělejme si to. A on mě okřik, ty se do toho nepleč. A ten ministr, on se potom ptal toho velitele státní bezpečnosti, oni mu přezdívali Macek. Tak co Macku, vemeš to? A on říkal, no, nerad soudruhu ministře, no ale když mě to dáš, no tak co můžu dělat, no. A ministr mě řekl, tak mu dej ty spisy. No a teď tady mám ještě pokus o atentát na tři ministry. Zenkla, Drtinu a Masaryka. Mám i fotografie těch pekelných strojů. A to bylo to samé, že jo? Taky. Mám to spis, úřední spis, mám to tady, no. A taky krásně to pokračovalo, zjistil jsem, kdo ty krabičky dělal, že jo, kde byly koupeny, jenom jsem toho pachatele ještě neměl, no. A taky dali to státní bezpečnost a to taky zabila, že jo. Potom se to jmenovalo takzvaný krčmánský příp.

0: Po válce já jsem psal do těch všelijakých časopisů, kriminalistických, do novin, do časopisů, civilních a tak dále, nebo mě zvali tamhle. Mně se to vyšetřování dařilo, no tak jsem to chrlil, přímo ty články, to byly desítky a desítky těch článků. Jo. A potom mě Margolius, redaktor, řekl, že moje jméno jako autora nesmí nikde fungovat. Já jsem byl, no kdo to nařídil? No, že to přišlo od zhora, zakázaný. Tak jsem mu napsal, jako jestli to od zhora, jestli to snad pán Bůh zakázal, ten, že je nahoře. Když mě vyhodili, tak jsem nastoupil jako pomocný dělník do skladu. Ten podnik se jmenoval Ústřední sklady, podnik hlavního města Prahy, a tam jsem byl 19 let. Jako dělník pomocný jsem tam nastoupil a za 700 korun plat. Důchod 502 korun 50 haléřů. No, ale já potom jsem se jako hrabal, tak už jsem byl potom skladníkem, že jo, už mě dali vyšší plat. A tak mě ministerstvo volalo, řekli, kolik vyděláváš? Já jsem padl tolik let. Oni to sečetli, ten můj plat, co jsem měl, už vyšší tedy, s tím důchodem, a řekli, kdy ti máš víc, než bys měl u nás, tak mě z toho důchodu začali srážet a podnik musel každý měsíc hlásit, kolik vydělávám. A podle toho mě dirigovali ten důchod. A mě to už potom jako rozčilo. A důchodu jsem se zřekl a dobře jsem udělal. Doplnil jsem si vzdělání. Po 11 letech jsem se dostal na vedoucí místo. Šel jsem do důchodu ve 62. To mě to vedla Běla Čtvrtníková. A k ní nastoupil jako úředníček nějaký Petr Pidhart. A byl u ní 10 let zaměstnaný. Podniku, který já jsem 19 let budoval. A on je to ministerský předseda.
1: Tak jako v případech pana Miloslava Nečáska, i v životě skutečnosti zdánlivě nesourodé do sebe najednou zapadají a nabývají smyslu. Pan Miloslav Nečásek je rehabilitován a jeho jméno pod články v časopisech je stále zárukou vzrušující četby. Před oknem, z něhož přehlédne velkou část města, o jehož bezpečnost dlouho pečoval, sedává za kuchyňským stolem přeplněným dokumenty, korespondencí, časopisy a spisy ze svých případů. Vzpomíná a píše.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

muži pro mne. Mě nejspíš získá si ten, který přijde skromně.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Legendou v žánru historického detektivního příběhu je u nás příběh spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, Léta páně, 1318. V roce 1982 z něj v rozhlase četl Marcel Vašinka. Poslechněte si dnes další díl.

paní Anny, kde bydlel, jej vyhledal posel Jana ze Zlenic. S Janem byli jako hoši velikými přáteli. Petr si vzpomínal i na Janova otce, když jej mladý Zlenický pozval na svůj dvorec a ukazoval místo nad řekou, kde již brzy bude stát nový Zlenický hrad. A teď se ptáček dovídá, že starý Zlenický pán byl zavražděn a na Jana padlo podezření. Jan jej prosil o pomoc v pátrání. Petr ptáček nemeškal, zaskočil na hrad, kde si vyžádal pár dní volna, vsedl na koně a vzhůru na Zlenice. Jan Zlenický jej srdečně přivítal a pozval k večeři. Mluvili o povstání pánu proti králi, kterého se nebohý pan Oldřich nezúčastnil, i o vyplenění osady Kout s Tiborem z Kožlí. Pak se Jan rozhovořil o onom hrozném dni, o nepodařeném rokování pánů i o strašném ránu. I o mnichovi pověděl, i o panu Oldřichovi Stýnce, který jeho samotného nakonec obvinil ze zločinu. Petr Jana pozorně vyslechl a pak řekl: mám-li ti pomoci, řekni mi jen, co sdělal té noci na hradě. Tobě to řeknu, usmál se smutně Jan. Tobě ano, ale jiným jsem nemohl. Byl jsem u Jitky. Jitka. Petr si živě vybavil krásnou dívku, která se mu již při první návštěvě na Zlenické tvrzi tolik líbila. Byla nevlastní sestrou Janovou. Jitka, pokračoval Jan, je dcera mé nevlastní matky z jejího prvního manželství. Zamilovali jsme se. Otec však byl proti a slíbil ji Zdislavu z Mrače. Svatba měla být oznámena ten den, co jsme ho našli mrtvého. Proto jsem se snažil přemluvit Jitku, aby rozhodně ráno k sňatku nesvolila. Bála se však otce. A Jitka kde je teď? Přerušil jej Petr. Odjela na náš Ježov, vysvětloval Jan. Neslušelo se, aby po tom, co se stalo, zůstala zde jen se mnou. Jan vzdychl a pokračoval. Víš, měl jsem s otcem neschody. Kvůli Jitce i kvůli jinému. Nechtěl mě pustit k žádnému rozhodování. Já chtěl jít ku příkladu s pány proti králi, ale on rozhodl jinak. Petr Ptáček se náhle zeptal. Pověz mi, jak daleko je k tomu místu v lese, kde jste byli načíhané? Přes hodinu, odpověděl Jan. Počítám hodinu sem, hodinu tam. Dohromady snad necelé 3 hodiny jsem byl zčekané pryč. Zajímá-li tě to? Ale pak by se celá věc dala objasnit, ožil Petr. Říkal jsi přece, že stráž viděla světlo v ložnici až téměř do úsvitu. Někdo jej tady v tu dobu musel zhasnout. Jenže ty jsi byl v té době už dávno zpět načekané. Jan vyskočil. Pak jsem mimo podezření. Ne zcela, řekl opatrnější ptáček. To je důkaz pro nás. Ale podívejme se ještě na místo, kde tvůj otec zemřel. Jan zavedl Petra do otcovy ložnice, kde zapálil svíci postavenou na stole. Petr se zadíval na plamen svíčky a zamyslel se. Kdy si jen odjel za popravcem na Týnec? Ještě ten den. Vím, řekl Petr, ale kdy? Bylo snad popoledni, vzpomínal Jan. A říkal si, že jak si odjel, začali páni prohlížet pokoj tvého otce. Hledali tady určitě za světla. To znamená, že svíčka, kterou jsme zapálili, je svíčka, která byla zhasnuta té noci před úsvitem. Podle kusu, o který ohořela, můžeme zjistit, jak dlouho hořela. To by pak byl nový důkaz, pochopil Jan a rychle vyběhl z komnaty, aby se po chvíli vrátil se starým sluhou. To je Mladota, otcův sluha, oznamoval. Olisalý mužík nechápavě mrkal očima. Pověz nám, řekl ptáček, jak dlouho hoří taková svíčka? Mladota vyhrkl. Na několik večerů vystačí, podle toho, jak se svítí. Dobrá, ta svíčka tenkrát večer, víš přece kdy, byla již hodně ohořela. Byl jí jen o málo větší kousek.

Co než teď? Jan sebou trhl. Ohořela-li svíčka jen o kousek a pak byla zhasnuta. Znamenalo to, že vražda byla provedena v první části noci a Jan mohl být dále podezříván. Víš to jistě, tázal se Petr. Docela jistě, pane, odpovídal Mladota, protože svíčky byl už tak malý kousek, že mi pan Oldřich přikázal, abych přinesl novou svíčku, že si ji sám zapálí, až ta první dohoří. Jan si oddychl a Petr se usmál. Tak nám také přines novou svíčku, Mladoto. Pak se obrátil k Janovi. To je tedy další důkaz o tvé nevině, Jene. Teď svíčku zapálíme a pro jistotu budeme sledovat, za jakou dobu ohoří do výše starého ohárku. Jan radostně přikývl a za nějakou dobu se skutečně oba přesvědčili, že důkaz se svící časově odpovídá. Jsi tedy nevinen, Jene, pravil Petr, alespoň pro mne. Zbývá ještě přesvědčit pana popravce a ostatní. Jan si uvědomil, že zapomněl pod dojmem obvinění, které na něho vznesl pan popravce, poslat za mnichem, který v osudný večer navštívil jeho otce. Rychle to zařídil a spěchal do Petrovy komnaty, aby mu vyložil o pořádku stráží na zlenicích. Stráž obcházela chodbou kolem ložnic a také nahlížela do ochozu bašty. A právě to se zdálo Petru Ptáčkovi důležité. Když stráž byla na obchůzce, mohl se snadno někdo dostat do ložnice. Nemyslíš, Jene? Zavolali Hinka, který měl té noci stráž na chodbě hradu. Vousatý zbrojnož vypověděl, že když Mračský odešel od pana Oldřicha, prováděla stráž právě svou obchůzku. Naposledy viděli pana Oldřicha, jak zamykal za Mračským. V noci pak provedli ještě několik obchůzek. Hinek rovněž potvrdil, že jediný klíč měl pan Oldřich u sebe v ložnici. Visel jako obvykle u dveří na háčku. Když Hinek odešel, pravil Petr Ptáček. Zdá se, že kdokoliv se mohl nepozorován dostat dovnitř k panu Oldřichovi v té chvíli, co stráž byla na obchůzce. Provedl zločin a zůstal až do rána uvnitř. Mohl stejně tak dobře odejít při další obchůzce stráže, namítl Jan. Právě že ne. Nezapomeň, že bylo zamčeno a klíč se našel v ložnici na háčku. Vrah prostě v komnatě zůstal. Ale ráno by ho jistě našli, odporoval Jan. Nenašli, zvolal Petr. Mohl být zde, skryt za záclonou. Když vyrazili dveře, všichni běželi pochopitelně hned k panu Oldřichovi. Vrah se mohl klidně mezi ně vmísit nebo prchnout na chodbu. Vraždu tady provedl někdo, kdo byl ráno uvnitř. Nemohl být tady mezi těmi, kdož vyráželi dveře. Petr Ptáček se rozhodl, že hned na zítří začne vyslýchat všechny pány, aby zjistil, kdo byl při vylamování dveří na chodbě. Nejprve si však musí zajet za panem popravcem a požádat jej o splnomocňující klejt.

pana Oldřicha Stýnce našel Petr na stavbě hradu Kostelec. Srdečně přivítal Petra a hned se na všechno vyptával. Jedu ze Zlenic, vykládal Petr. Sám Jan mne pozval, abych mu pomohl pátrat a zbavit ho obvinění, které se zdá velmi důvodné, ale jen na první pohled. Oldřich Stýnce se zamračil. Zřejmě se mu nelíbilo, že si Petr troufá takto posuzovat jeho postup v pátrání. Jak to myslíš na první pohled? Proč by Jan, nedal se Petr, používal tak složitého způsobu, do kterého by musela být zasvěcena stráž, když měl zcela jednodušší prostředky? To ovšem ještě není důkaz, bránil svůj názor popravce. Ale Petr Ptáček mu pověděl o důkazu se svící, která skutečně hořela celou noc až do úsvitu, zatímco Jan byl již před půlnocí znovu v lese a řekl mu i o možnosti, že vrah se skryl za záclonou v ložnici a ráno využil zmateného příchodu šlechticů a sluhů do ložnice. Dobře vymyšleno, řekl s úsměvem Oldřich Stýnce. Vyznáš se v práci dobře. Jen jedno nám, pane Petře, chybí. Vrah. Právě proto jsem za tebou přišel. Dovol mi pokračovat v pátrání a napiš pověřující list. Pod jednou podmínkou, odpověděl popravce, že se mnou poobědváš na Týnci. Po hojném obědě vydal se Petr Ptáček na cestu ke Šternberku. Byl uveden k panu Zdislavovi, který přijal Petra velmi odměřeně a dlouho prohlížel list, který Petrovi vystavil popravce. Není to divné. Před několika dny obvinil pan Stýnce Jana Zlenického a teď vysílá tebe k novému šetření. Je to tak, odpověděl Petr. Zjistil se totiž nové věci, například to, že Jan nemohl být vrahem. A smím se zeptat, jak jste na to přišli? Ptal se hostitel. Prosím, rád odpovím, usmál se Petr a vyprávěl o důkazu se svíčkou. A pak se sám Šternberka zeptal. Vzpomínáš si, pane Zdislave, na to ráno, kdy jste našli tělo pana Oldřicha? Na takové věci se, myslím, jen tak nezapomíná. Kdo byl tedy tenkrát před dveřmi? Zbrojnoši, sluhové a my hosté. Kdo z hostů? Nevím, nepamatuji se. Myslím, že tam byl Mračský. Já přišel s panem Benešem z konopiště. Spali jsme spolu ve společné ložnici. A na ostatní se už nepamatuji. Šternberg připustil Mračského, o kterém bez pochyby věděli všichni. Snažil se však zdůraznit, že i on s panem Benešem byli při vylomení dveří. Buď byli spolu smluveni, nebo oba bez viny. Přece však bude zajímavé vyslechnout na zítří pana Beneše. Ale co když ještě nebyli smluveni? Šternberg by pak jistě poslal na konopiště k Benešovi zprávu, aby si dal pozor. Výslech byl skončen. Petr zdvořile poděkoval a odjel ze Šternberku. Z úkrytu v bučině však dobře hlídal cestu vedoucí ze Šternberka směrem ke konopišti. Nečekal dlouho a na cestě se opravdu objevil rychlý posel.

0: Slyšeli jste další díl z rozhlasové četby z románu Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v režii Jiřiny Martínkové četl Marcel Vašinka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Cestou za tebou, přesněji za vámi, se právě vydala naše pravidelná sobotní dvorana na Českém rozhlasu Dvojka. Cesta za tebou je navíc jednou z písniček, které do přesného tuctu novinek naskládala pod názvem Ze skla pardubická skupina Marien. Autorem převážné většiny je vytrvalý kormidelník skupiny, kytarista a zpěvák Vít Roníček, a z jeho dílny je i tahle křehoučká Balada o dvou s báječnou foukačkou Zbyňka Rozendorfa.

Kluk z Pardubic, Víti Troníčka, přispěchal do dnešní dvorany až z roku 2009 z prvního alba skupiny Marianne, které se jmenovalo Krajina v tobě. Někdy v jejich samotných začátcích před nějakými 11 lety patřil k zakládajícím členům téhle party i kluk z Hradce Králové Radek Píďa Bartoš. Po několika letém toulání, jak říká Chris Christopherson od nikud nikam, se letos v létě přihlásil solovým albem Vnitřní kompas a právě z něho je tahle samozřejmost.

Hradečák Radek Bartoš a z jeho prvního solového alba Vnitřní kompas písnička Samozřejmost s textem Honzy Škarky a za přispění početné delegace muzikantů skupiny Marien v čele s Vítou Trojníčkem. Snad nebude od věci připomenout, že Radek stál někdy koncem roku 2005 u kolébky pardubické čtyřky Pidi lidi. Ta se sice jen tak dožila čtvrtých narozenin, ale zanechala po sobě pár příjemných písniček. Tahle se jmenuje Poslední dobou.

Písničku Ještě mi schází složil Radek Bartoš už v dobách trajdání s kvartetem Pidi lidi a utkvěla mu v hlavě tak silně, že ji neváhal zařadit na své letošní debutové album Vnitřní kompas. Ve studiu si opět sešel se silnou partou muzikantů pardubického Marienu a právě s ním se teď vypravíme do roku 2010 na portu do Řevnic, kde společně s Tony Linhartem a Helenou Maršálkovou vystřelili Tulácký blues.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Naše dnešní výprava do dvorany vokálních skupin nás právě zavedla do poloviny 40. let, kdy vrcholila úspěšná dráha černého vokálního kvartetu, který vznikl v roce 1945 v Los Angeles. Některé prameny tvrdí, že ve Filadelfii, ale dnes je to vlastně jedno. Záhy se proslavil pod firmou Basin Street Boys. V roce 1946 debutovali kluci nahrávkou Jumpin' at the Jubilee, která ovšem na desce dělala pouhý doprovod opravdovému taháku. Prodal jsem své srdce Vetešníkovi. I sold my heart to the junkman.

Blízko tebe, Near to You, nahrávka, která v roce 1947 definitivně uzavřela gramofonovou kapitolu vokální party Basin Street Boys, kterou tvořili Ormond Wilson, Gene Price, Artie Water a Rubin Saunders. A tak jejich nejvýraznější zvukovou památkou zůstala Satchel Mouth Baby z úvodu roku 1947.

you are. You're the cutest one. Černý vokální kvartet Basin Street Boys a z roku 1947 perla jejich repertoáru Satchel Mouth Baby. Pík.

Pikovický blues Tandy Chmelíka, Tony Linarta se skupinou Akáty a Jitkou Vrbovou, která ve středu 30. září oslaví další narozeniny. Tak a ještě naskok do čerstvého vnitřního kompasu, s nímž na gramofonových pláních debituje letos 38-letý rodák z Hradce Králové Radek Bartoš.

sen poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky,

Moje malička a Do větru, neboli dvakrát Radek Píďa Bartoš z alba Vnitřní kompas, jehož nahrávky vznikly ve studiu MK Production v Českých Budějovicích v čase letošního jara za ochotné a bohaté pomoci muzikantů skupiny Marian, s níž můžete Radka potkat i na koncertních podích. A protože jsem to před chvílí zamlčel, prozradím alespoň teď, že ve středu 30. září oslaví Jitka Vrbová rovné 75. Její koncertní agát Standa Chmelík se už pár pátků zotavuje z operace páteře a zřejmě u toho nebude, ale společně s Jitkou vám vzkazuje, co nevidět se sejdem.

Poslední zářijová dvorana sice končí, ale jak zpívala Jitka Vrbová, co nevidět se sejdem. A jak všichni víme, ženská má vždycky pravdu. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: A jako vždy přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli, co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty, byli jste hlídacími babičkami a dědečky a jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houbaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách, čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc a moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače naší linky v první řadě a paní Dalo z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuju mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké
1: tak
0: jsou
1: to,
0: pro vás?
1: Na tu polovinu. Tak ti vadí ty horké, že nemůžu chodit na tere, že tam bych byl jak na Australian Open, že jo? To by bylo úplně jako jíci.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadická. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít z večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka, no. Vystřelit z postele. No.
1: A že ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jako by nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně nějaký country festivaly, protože teď je vlastně přejdu k té další části, co mě ještě čeká v srpnu.
0: Mhm.
1: To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v country rádiu na jejich 35. narozeniny.
0: Tak
1: mají
0: to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně u nás tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže to vám se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři vlastně, protože veškerý skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídí program.
0: Ano.
1: V vlaku bude hrát už kapela Šlapeto a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí další posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet, takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to už jsem jednou povídal a spíš po republice a nějaké

0: s kým.
1: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
0: Jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší.
1: No. Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
0: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek zase Sedlická přehrada tady na Vysočině.
1: No prýma.
0: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
1: Špatná voda, jakože Synice a tak, jo.
0: Přehradě, ano, přesně tak.
1: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
0: A taky vůbec, a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já hlásím ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tu plaváky, vůbec to nic nebude zase. A my celý týdny se pak sucho a to je to špatný. No, s tou
1: uvidíme.
0: Musíme se nechat překvapit a přát si, aby teda víc zapršelo. Dobře. Aby ty houbaři se taky dočkali.
1: To je pravda.
0: Ituško, krásný vysílání. Děkuju. A šťastnou cestu domů.
1: Hezký večer vám přeju, hezké léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště jardo, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, můr našich hlások, krátce po 23. hodině v noční lince a teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jituško.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do show s vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jituško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, jo, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nad standardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka
0: to
1: vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahylo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: Tak no, nebylo to zrovna na kolo, na pěší túry, no asi tak.
1: Na pěší túry. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně takový kolchozníci, protože tady Aha. Na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, no. Pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, na standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takový jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, tak když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází. Doufám, že
1: já
0: to klapne někdy, abych to viděla na vlastní oči někdy. Dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě tenhle ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško Zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuji.
1: A klidně jsem na Zagrádos, dorazte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuji, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká? Kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
1: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme. Děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Nápodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: To byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9:30 pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Řadě vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešel.
0: Tak tím začnu. Vyražte do přírody někam. Jo? Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no, a hned
1: do řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by nemělo být, to je pravda.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vrtavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycají zaplavat.
0: No, přiznám si, že jsem se dlouho ve Vrtavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším,
1: tak
0: nebo pokouším uvěřit.
1: Tak musíte vzít Vrtavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka si už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila, jako, a to už je 3 roky, to asi ví o všetci linkaři, takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného, je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají. Jo?
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, aby se měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo. No.
1: A ještě musím dávat na pozor na vesla, že když jedu, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu i utopit.
0: To by asi nebylo dobrý.
1: Ale jinak je tam parádně koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vrtavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: No, nenasadil, já se přiznám, že přes Vrtavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vrtavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jako, že máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna sympatičku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam my si vždycky čteme z Bible, pak se studuje a to. A je to taky zajímavý.
0: Strach, no určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhý na tento svět, takže nastane naprostý chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, nabravoval. To už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal. Takže sleduji mravence, mám proceda, když to spolkal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaké mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano. Jo.
1: Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil, jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No, tak to je krása.
1: Naše kamarádíme s paní učitelkou a i s její mužem, oba jsou moc prima. Jim říkáte to Astrejdo, on je mal moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima.
0: Tak,
1: Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Tak taky vám moc děkuju za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání, no, a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, jsou z Úru.
0: Dobře.
1: A já zítra jedu na výlet teď do Nového Města.
0: No.
1: Protože mám tady se stranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami. Takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne? To užijete?
1: Ano, užiju, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat a hlavně mít teplo na zádech.
0: Mm-hmm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo,
1: Jarči. I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby jo. Se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím všechny lidičky. Vám taky.
0: Jarčo, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuju mnohokrát, moc vás zdravím. Tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří. Prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do kloub artroza, tak to jsme popovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo?
0: Tchýně, já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon nahlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon nahlas, dej se ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí, to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby tchán, ale že nám byly papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten budete teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha, zítra, jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady takové, jako, že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo. Jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se, nashle.
0: Naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Frankie Louhan. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic, tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Oldaří a starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnotí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Tak s písničkou od Chrise Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma. Prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze. Takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného, horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejsek je můj spokojený. Není tak horko, ani mě ne.
0: To je dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte.
0: Mm-hmm.
1: Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: jo? 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil je, no to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vymenším pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já jezdím už, poprvé jsem tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Mm-hmm. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikdo. Pěkně si zaplaveme z Dianko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lidám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7

0: jim plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. Až to mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat.
1: Mm-hmm.
0: A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo, už nezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
1: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
0: No my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
1: To je dobře.
0: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka.
1: Mm-hmm.
0: Je ze špice, už jim mám 12 let.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají, neplavejte tady a to, a já miluju vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluju vodu horko a čím víc vody, už se mi dvakrát stalo na tom městském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou nevytopila.
1: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
0: Tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
1: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
0: Ježíš, já to miluju.
1: Tak to je dobře.
0: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi, napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
1: Jo, slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím tomu.
0: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám všech svetrů a
1: bůh a všeho. Když to v létě na sebe člověk hodí
0: takové počasí,
1: jedno triko a je to. Ano, přesně tak.
0: Všichni nadávají a já jsem úplně v 7. nebi.
1: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju, přeju vám krásné léto, zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
0: Měli byste se nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
1: No věřím, že to tam je krásný. Určitě. Tak třeba mi taky jednou
0: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce.
1: Mhm.
0: Tak jsem zvědává.
1: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
0: Klidně může.
1: Jo, je. Tak jo.
0: Na to se těším.
1: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
0: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc teplou a ty uživenské 1. srpna.
1: No.
0: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě.
1: Uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Určitě zavolám, jak bude super téma.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu ovlaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna taky na malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: To byl slejvák. Jo. Až mě to uspalo a málem jsem se ani na linku neprobudila. Tak. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším,
0: věřím.
1: Protože pro děti a pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jiní tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Jo, oni vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano,
0: tak to
1: ano,
0: je krása, to nádhera, jako, průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujeme, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale v,
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No tak. Krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom, no, a tam nějaké a procházkování.
1: Už začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově, no.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je, no. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těch dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já jsem mě blbě nechá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou a děti, vnoučata, a tě veselo.
1: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata,
0: jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano,
1: který většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Já trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte
0: složitější. Paní Magdalena, no. Moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Luxemburg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer. Dítunko.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila. Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte, tady se já jsem v ten pečovatelským domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké jenom kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné brny, tak to se bojíme.
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak, ale mě to nevadí. Já mám každou ráda, mě to nevadí.
0: Tak to je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si posníma o toho. Nikomu neublížu a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď?
1: Já mám tady normálně jako byt. To je jako byt, tady jste
0: pečovat. Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel... Já už jsem na vozíku, že?
0: Že se nedá výjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam z moře je. To je pravda. Protože já jsem bývala v černé vodě, a to není o tamtu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, žena pijo v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Ženka dělá v domově. A v normálním domově dělá. Teď už jenom na důchodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě. A dělají si tam přátelama, ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor. A brácha to všechno koupil, ten nejmladší, to zůstal mi jenom on, že? Tak no, on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásný penízky ještě v důchodě. Tak se mají jak prasaca, když to je, jak se říká. Ale já mu to přeji za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a ona mě vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: mám
0: kde.
1: Mám takový obrázek aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli otcu, tak by mě to strašně peně stalo.
0: Jo.
1: To by mě neopratilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil hrůzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte, nevíte, kde je...
0: Nevím, vy jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme si to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě. Opravdu.
0: Jo, jo, jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuji. Při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříků než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř.
0: Nikdo
1: nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum teda. Tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: Nemám
0: program?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se na to zvyknu taky, na tu situaci.
0: Jo, jo, jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, kdy tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad Malenovicí, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovicích u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, tak kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele jeden bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo, jo, jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I u mě a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme a máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek, jsou mladé, takže dávám pes husu, zelí, teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak kolem té 2 hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi, je to vůbec
0: těžká.
1: To horko, vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Ne, já myslím, to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako ve velkém teplu.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že nám je opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu muset starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím si se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. Mm-hmm. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání, ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a mařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Mm-hmm. Takže stejného oboru, nebo z mediálních studií, když to také povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě? Na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě povědět. No,
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo?
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat na rok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Mm-hmm. Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhýbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já, teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Mm-hmm. Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg.
0: Mm-hmm.
1: To je nádherný hra.
0: Krásná oblast, ano.
1: Mm-hmm. Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuji. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola Havlíčko je pro ně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím. No tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je? Jak to trvá dlouho?
1: Týden. No
0: krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete, jak chcete věnovat. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Máš prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo?
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny napilno, soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazů. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, milí přátelé, vítáme vás u 103. hodiny. Vítáme vás u těch našich pohádek o zašlejch časech.

Touhletou roční dobou z komínů chalup voněl kouř pálenýho dříví. A ze sušáren švestek, kterých kolem Pavlíkova bylo tolik, se linula těžká, omamně sladká vůně sušených švestek, ale i jablek, křížal. A stromy a dráty elektrického vedení už byly bez ptáčků. Ty už byly někde, Bůh ví, kde na jihu, v teplých krajích. V údolích, tam, kde se držívaly mlhy, kvetly ocůny.

kolbách nebo bodlácích, na tom jsme jako děti mohli oči nechat. To byla ta krása, kterou nás příroda obdarovávala, ta byla kolem nás, jenom se koukat. Jenom záleželo na každém z nás, kdo jak se bude koukat a jak co bude studovat a pozorovat.

ocůny nás dojímaly. Zvlášť oni byli takový něžně fialoví, ale byli prý jedovatý. Takže když krávy spásaly louky, tak ocůnů se ani nedotkly. A na polích, kde se černaly vyrovnaný řady rozveženého kompostu, který tak hezky voněl, tak tu a tam doutnaly hromádky, když se spaloval pejr nebo bramborová nať. A to tak zaplavovalo krajinu taky takovým vonavým kouřem, který už v těch podzimních dnech v nás probouzel takový zvláštní posmutnělý touhy. A strašáci z polí i ze stromů už byli dávno ukrytí v kůlnách, aby tam čekali na příští jaro, až je zase lidi postaví tam, kde vysadí makovice, nebo až je dají do stromů třešní. A my děti jsme si pekli brambory u ohníčku přes den, když jsme pásávali husy a pouštěli draky. A vždycky se nějaký drak utrh a skončil v drátech chmelnice a ty kostry těch draků měly potrhaný papíry a tu a tam bylo vidět v oko toho draka nebo taková držka, jak se tlemí, jak jsme my děti to malovali buď vodovkama nebo pastelkama a ty potrhaný zbytky draků visely na drátech chmelnic a my jsme se těšili na večer, až si vydlabeme do řepy krmný, který se říkalo burgán. Takový otvor, to jsme tu řípu celou vydlavali a vykrouháme dvě díry, to byly oči, prořízneme tam hubu a dovnitř dáme svíčku a zapálíme ji a ta svíčka bude taky setřepotat ten plamínek a bude v tom burgánu plápolat. To patřilo k podzimu, že jsme dělali tyhle ty strašáky a jeden druhýmu jsme ty strašáky stavěli za okno.

Takže jsme se strašili navzájem. Jeden druhý mu jsme dávali za okno strašáka. Já jsem ho dal Pepíkovi Tyšerojc, ten zase mě, Pepík Sojka to dal Žabákovi Kopeckých a ten zase Jarouškovi a ten zase to dal Vlastíkovi Váňojc. Takže to byly podzimní večery našeho dětství, kdy před každým oknem se tetelilo světýlko svíčky, který prozařovalo těma vykrouhanýma očima a smějící se tlamou v tom burgánu ten mihotavej plamínek svíčky. Taky nám prozařoval to naše dětství, ty večery podzimu.

To byly večery podzimu. A jak ty večery podzimu zněly, jak ten život zněl, to se najednou vozvalo zaštěkáním. Jednoho psa k tomu se přidal druhej, třetí, čtvrtý pes se zavil. Z husích chlívků tu a tam se vozvalo zaštěbetání husí. Zase do toho pes štěknul. Hodiny na poště odbyly půl nebo celou, někde zavrzaly vrátka a v dálce zahoukal vlak. Najednou se rozbučely krávy ve stájích, jako kdyby si to řekli. U truxů, u fraňků, u nás. Zavrzala pumpa, to skoro každá ta litinová pumpa tak zvláštně vrzala. Já nevím, proč to ty lidi namazali ten krávy.

Nemazali, mazali málo. Paní Černá, která měla mandl, vyprovázela paní Vosikovou Hokinářovou a pomáhala jí s velkým košíkem prádla domů, protože bydlela naproti. A někdo pustil rádio, který začalo hrát písničku a chlapi na rohu, který asi šli z hospody, se řechtali jako utržený ze řetězu, protože asi se smáli tomu, jak v hospodě mazali karty a jak jim šla nebo nešla, nebo padala karta nebo nepadala. Najednou se ozval pláč dítěte od truxu, kde měli dvě holčičky, ale i hrkotání povozu taženého koňmi, to nějaký sedlák jel asi spole, skoro za tmy.

A paní Slámová, která bydlela hned za silnicí paní Štábní, se zlobila na papouška, ona byla se sudeta, ty prase jedno, hambatý. Ona si ten papoušek zlobil. Žando, slyšíš, tam měli papouška zelenýho, ten tak strašně zlobil. To ty si hodnej ptáček. Čuně jedno, abych tě uklízela klec. Ty to bytku. To byla paní Kotíková s paní Slámovou. Paní Kotíková zase byla paní Listonošová. Paní Slámová byla paní Štábní. To byly to v obě dvě byly ze sudet páni Štábní a páni Listonošová, Kotíková. A ty, když si spolu povídali, tak povídali, tak my dědy jsme z toho byli úplně celý pryč, protože jak ty mluvili, to jsme nikdy neslyšeli. To byla taková ta poctivá snaha těch holek, který přišli ze sudet a přivdali se do Pavlíkova, že se učili česky a snažili se. Tak se ale paní Štábní na toho papouška zlopila. Ty dopitku, ty potvoro, já tě nebudu už uklízet, já se na tebe fyprdnu. Vidíš to, Žando? Takhle takovouhle by si potřebovala disciplínu.

No jo, ale na to hlavní jsem zapomněl, to byly vůně, které se linuly z každého stavení. Vařilo se večer, bramboračka, mlíková polívka. Někdo třeba měl držkovou polívku. To když já dostanu držkovou, to se chlapi smáli, když šli namazaný z hospody a ženský jejich se na ně zlobili, tak dostávali držkovou. Byly to dobroty, pečený brambory v troubě nebo na plotně, ve šlupce. Brambory na loupačku, kyselý mlíko, babička si denodenně každý večer lámala chleba do kafe a z každého stavení se linula jiná vůně a bylo vidět, co kdo, nebo bylo ve vzduchu cítit a bylo úplně jasný, co kdo večeří. Víš, Žaninko, že nebudeš tak zlobit jako slámovic papoušek, ta potvora.

a najednou se ozvalo typický vrzání koleček, jak pan Eichelmann, náš soused, přivážel se svým psem Bobíkem od obecní pumpy soudek vody. Ta voda šplouchala, ale pan Eichelmann to měl tak hezky udělaný, že ten soudek měl přikrytej poklopem a ještě převázaný modro-bíle proužkovanou utěrkou bavlněnou, nebo lněnou. To byla podívaná hezká. Pejsek měl krásný vyšívaný kšíry. A pan Eichelmann měl fousy jako císař pán a fajfku. A ze sousedního panošího újezda znělo zvonění klekání. A v některým stavení den končil a tam už se chystali spát, protože chodili spát se slepicema, ale v hospodě život teprve začínal, veselo a radost ze života. Kdo by chodil spát, když je tak hezky na světě? Najednou se ozvalo volání: Jindro, Jarouši, domů, to volala paní Vítová svý dva kluky. A zahrčela roleta prodejny Konzumu družstva Budoucnost, jak pan Sýkora už končil prodej ten den, král Kovář ten den taky končil. Ale naproti naší ulici pan Hladkov ještě svítil petrolejovou lampou, protože pan Hladkov, když stavěl barák, tak si vzal půjčku. Děda mu dělal kavanta tenkrát, náš děda, na tu půjčku, a těsně před válkou si Hladkovovi stačili postavit. On, pan Hladkov, byl bělokvarděc. To už jsme si taky říkali, že byl bělokvarděc, že to byl donský kozák a byl to hodinář šikovnej a asi někdo na něm chtěl spravit hodinky hned do rána, do příštího, tak pan Hladkov při petrolejce u okna schrbenej nad tím malým stroječkem s lupou na voku ještě pilně hodinařil. A my děti jsme si rovnali sešity do tašek, aby jsme zítra dobře připravení a spořádaně vykročili do školy. Tak takhle vypadal ráj našeho dětství.

a do našich těl dětských se vráží zima. Od nohou to začíná, od rukou, od krku i uši nás zebou. A kašleme a maminky se zlobí, doma buď nemehlo a pij tady teplej čaj lípovej. A kloktej. A my jsme ale byli rádi doma, protože jsme se oddávali snění a takovým drobným rozkošným činnostem. Třeba jsme měli pecky ze švestek nebo z velkých ringlí a z těch jsme vypilovávali. To byla práce, to jsme vždycky si půjčili pilníček, někdo to dělal i lupenkovou pilkou. Musel v jedné ruce pevně držet tu pecku a lupenkovou pilkou řezal, až se prořezal. Ne úplně, nesměl ji přeříznout. Musel akorát tak jako ani ne do poloviny, protože zajet tou lupenkovou pilkou, protože z té pecky se musel udělat košíček s ouškem. A to jsme nosili buď sami na provázku, nebo jsme to dávali holkám. A holky dělali, že je to vůbec nezajímá, ale přitom měli radost a nosili to. Nebo jsme dělali si prstýnky z těch pecek od švestek. Tomu bylo třeba mít hodně trpělivosti, protože kolikrát se ta pecka, když už to bylo skoro hotový, tak se udělal špatný pohyb pilníkem nebo lupenkovou pilkou a všecko prasklo. Rozpraskalo se to a museli jsme začít znova. Nebo jsme dělali lodičky z těch pecek a stavěli jsme tam maličký plachetničky. Nebo zase, když nám pan Hladkov hodinář dal kolečko, velký hodinový, z nějakých nástěnných hodin, který nepotřeboval, tak jsme si ho vyvážili tak a roztočili jsme ho mezi dvěma prstama, že nám tak dlouho se točilo na hladkém stole. To byla ta doba, kdy přicházely dlouhý večery. Pohádky už jsme znali všechny nazpaměť. Táhnou, potahujou, vytáhnout nemůžou, tak zavolali na pomoc Lišku. Tahal dědek z řepu, jak se jmenovala ta pohádka. My jsme to tak všecko prožívali. Víš, Jando, teď se lekla, protože se drbala vzadu. Ten ráj dětství, ty vůně, ty zvuky, ten tepot života od rána do večera. Od večera do rána a pořád, a i když ten svět stál, u nás na návsi všecko stálo. To se ani nehnul kolikrát lísteček. Jen tu a tam ty hodiny na štítě pošty odbyly. Já pamatuju ještě, když děda vyprávěl, jak chodil s trubkou ponocního a troubil každou hodinu. No jo, ale ty časy už jsou dávno pryč. I když ten svět stál, tak vlastně celý svět byl v rychlém pohybu. I v tom největším klidu. I když jsem třeba ležel v posteli, tak jsme všichni, ale úplně všichni letěli. Protože Země letěla na svý dráze kolem slunce a ještě se otáčela kolem svý osy a pořád dokola. To letí a nic se s ničím nesrazí. Ty obrovský planety. I když jako děti jsme z toho měli takovej vítr, že se třeba srazíme s měsícem, ale to se nikdy nestalo. I když byl měsíc kolikrát tak velikej, když vycházel nad křivokládskýma lesama, to jsme si jako kdyby na něj mohli šáhnout. Tak stejně se nikdy ze zemí nesrazil, sráželo se maximálně mlíko před bouřkou. To pak byly dobrý syrečky, tvarohový, protože se z toho mlíka udělal tvaroh, tím roztrouhaným tvarohem se ty povidla posypaly. Jo, to byla dobrota.

A když se kouřilo z komínu, tak podle toho, jak šel kouř, tak se předpovídalo počasí. Když šel kouř rovně jako podle pravítka, tak se vědělo, že bude hezky. A když kouř hned za komínem se zalomil a plazil se po střeše jako had, to bylo jistý, že do 2 dnů bude pršet.

No a my děti v těch podzimních večerech buď jsme se navštěvovali a vzájemně jsme si hráli, když bylo někde loutkový divadlo. To bylo hezký, to jsme hráli. Hry, které jsme si sami vymýšleli. A jak jsme fackovali čerty. Čerty, takový ty symboly zla. Kašpárek musel vždycky vyhrát. Já se divím, že to ty loutky vydržely. Některý měli sádrový hlavičky. Taky měli pěkně omlácený uši a nosy. Hlavně těm čertům vždycky upad nos nebo brada, a to se všelijak muselo tajně lepit, aby se rodiče nezlobili.

Zase Jarda Fraňkovič, soused, měl malou promítačičku, malinkou na kličku, tam do toho dal svíčku, tubusek s čočkou. Paní Fraňková zatáhla bílou záclonu na okně. Jaroušek tam dal cívečku s uzoučkým filmem a tam nějaký myši hráli na hudební nástroje. A Jaroušek točil klikou a ono to trvalo 2 minuty a byl konec. A druhý film jsme neměli. Tak jsme to všelijak už se učili znát naspaměť. To hraní těch myší asi 4 byly, černobílý v obrázky, ale to byl nezapomenutelně krásný biograf. Takový to bylo poškrábaný všecko. A jednou Jaroušek říkal, já to natočím na... Takový to byl vynálezce taky v té naší ulici. Jinak to natočím, aby jsme si to ten film mohli pustit pospátku. A to vám byla legrace. Všecko bylo pospátku. Tahal šmicem pospátku. Nejdřív v tom předklonu, když ten koncert končil, tak se narovnal. Honem rychle vzal housle pod bradu. Začal tak divně tím šmitcem po těch strunách šoupat. Takový zvláštní pohyby to, který i ty lidi chodili pospátku. A my jsme se řechtali, protože to bylo něco, na co jsme přišli sami, co jsme sami vynalezli.

A hlavně jsme vzpomínali na to, jak jsme v těch letních dnech chodili na výlety. Z Pavlíkova bylo všecko blízko, všecko bylo z kopce, ale ouha, když jsme šli do Pavlíkova, tak zase všecko bylo do kopce. Věděli jsme, že na jihu, tam, kde se černají lesy, je řeka Berounka, se zříceninou hradem Tejřov. Na východě se černaly křivoklácký lesy a tam byla železniční stanice, takový malý nádražíčko, Lašovice. Tam bylo na co koukat, takový semafor nebo takový litinový kola a řetězy a páky, který stahovaly šraňky. Ty šraňky byly dřevěný, tyče pomalovaný bílejma a červenýma pruhama a ty koleje jak voněly. Koleje voněly takovým tchérem, dechtem, kolomazí. Když do toho svítilo slunce, tak se ten vzduch nad těma kolejima tetelil a vydával takovou vůni, která v nás vyvolávala touhu po cestování, touhu po dálkách. No a když byl někdo velký, odvážný kluk a byli jsme v zatáčce, kam nebylo vidět, tak položil ucho na koleje, aby si poslech, jestli už vlak jede. Dlouho nic a najednou vyvalil oči a řekl, jo, už to rumpluje, už asi ten vlak brzo pojede, já jdu z těch kolejí pryč, ale ještě tam naskládáme na ty koleje peníze. A každý jsme měl v kapse desetníky a ty jsme dali do řady, každý 5 nebo 6 nebo 3 desetníky, každý měl svoji skupinku, jeden na pravý koleji, druhý na levý koleji a dali jsme to na ty koleje a ten vlak, ty kola potom přehučeli. A my jsme tam po desetnících tam zbyli jenom takový placičky. Placičky lesklý a ještě byly teplý. A my jsme byli šťastní, že budeme zase něco moc k našim kamarádům ve vsi ukazovat. Helejte se, to jsou desetníky nebo pětníky. To bylo, co? To byly hry.

A nejvíc nás to lákalo směr severozápad, tam, kde byla Senecká hora. Tam tak jako tak v tom lese jsme prožívali celý léto, když rostly borůvky, když rostly brusinky, když rostly houby. Tam byl klid, jenom ptáčkové cvrlikaly. Mouchy bzučily, motýlci lítali, modráskové. Březový lesy, kůry bílí se bělely. To březový listí tak šepotavě ševelilo. A zase vítr, když se opřel do korun borovic, tak to tak hůčelo.

kolem dokola byly šachty. Z těch šachet tu a tam zazněla píšťala. Nebo ostrý zasyčení, když byl v kotli přetlak páry a musel jí upustit. Cinkání huntů, ze kterýma se naváželo to, co se dole vytěžilo. A ta představa, že my jdeme třeba lesem a někde v hloubce pod náma jsou štoly, ve kterých horníci dolujou. No a to se kolikrát i kus lesa propad, že se tam stal takovej dolík a to někdo říkal, a je, to se zase nějaká štola propadla. I na silnici byly dolíky, kde se propadávaly štoly. I dokonce u šachty byla taková vila. Vila, hezká vila, která se najednou propadla o 2 metry. A co s tím, máme jí zbourat? No do dneška tam ta vila stojí. Oni ji nějak zpevnili a tam v tom místě přestali těžit, vyhrbávávat to uhlí a ten lupek, takže se vila přestala propadat. No ale my jsme věděli, že když vyjdeme ze Senecký hory, takže tam je opuštěná šachta. Stichlá. Na dole Rako a dole Jiří tam tepal život. Při každý směně zvonily zvony, zvonily nárazníky těch huntů, těch vozů, který byly naložený buď škvárou, tu vysejpali vzadu a ta škvára žhnula a čpěla a hořela někdy i malejma plamenama. Ale to už byly tak blikánský a vysoký haldy, takový šedivý, kde když se setmělo, tak právě byly vidět ty místa, kde byl vysypaný ještě ten žhnoucí popel. A auta tam hučely, na který se nakládalo černý uhlí nebo ten lupek. A bylo slyšet lidský hlasy, jak volají doprava, doleva, už to bude, přijeď, nakládáme. Zvonění zvonců, když klec jela dolů do podzemí. A zase zvonění zvonců, když klec jela nahoru. A supění, pravidelný supění velikánskýho parního stroje, toho pístu, který tahal tu klec, vytahoval nahoru a spouštěl dolů. Důl Jiří byl poměrně blízko, tam se těžilo černý uhlí taky, ale hlavně tam byla cihelna a červenice a tam jsme to měli taky rádi.

kousek k západu přes silnici byl opuštěný důl, který byl úplně stichlej. Ty svahy byly zvráščený, plný takových rých, když byly velký deště, tak ta stékající voda vymílala do těch boků tý haldy takový řečiště. My jsme lezli nahoru a kolikrát jsme tam vylezli, protože tu starou šachtu nikdo nehlídal. Našli jsme tam ještě koleje, našli jsme tam pár vozejků. Trošičku jsme se s nima snažili jezdit, ale oni byli tak rezatý, že jsme s nima nemohli ani hnout. Našli jsme tam i utrženou kolej, která spadla dolů. A tam byl hund, vozejk převrácený kolečkama nahoru. A protože jsme tam chodili vždycky každý léto, tak jsme jenom pozorovali, jak ten hund zarůstá velkýma diviznama, kopřivama. Zarůstal ten hund křovým, trnkou, bezem, ale pro nás to bylo takový tajemný, romantický, protože my jsme tam jednak nacházeli kizy, to byly takový barevný kameny, který se leskly. Když jsme se na něj podívali zleva, lesknul se jinýma barvama, vydával šajny do fialova, když jsme se podívali zprava, tak se lesknul tak, že vydával šajny do zelená. A byly tam na něm takový velikánský krystaly. Pepík Sojka řekl, jú, to není možný, jú, pojďte se podívat, to snad ani nevyzdvihneme. Tam byly tak veliký kusy skla, takových nepravidelných tvarů. No tam jsme našli skel, jak to bylo vůbec možný, kde se tam ty skla vzaly?

Nikomu to neřekneme. No jo, ale byl tam s náma Láďa Hamous a my jsme hned za pár dní viděli, jak pan Hamous, tomu to muselo dát práci, asi tam jel s vozejkem. Má ty nejkrásnější skleněný kusy na svý skalce. Na svý skalce, kolem který jsme chodili do školy, takže jsme se mohli z těch skel radovat každý den cestou do školy. Ta skalka byla hezká i bez těch skel, protože tam byla meliorační hliněná trubka pomalovaná, jako tam, když je vyzděná, malý čtverečky tam byly jako cihly, zábradlíčko tam bylo, věžička tam byla, no prostě nádhera, celý hrad. A vedle té malé věže seděla jako pecka, rozvalená, velikananánská karkulka s košíkem. Pan Hamous byl pečlivý a vždycky to, co měla v košíčku každý jaro, hezky, čistýma, jasnýma barvama vybarvil. Takže tam byly maliny, hrušky, jabka, švestky. A ta karkulka, ta se tak hezky na nás smála. A takovejma dobráckýma očima nás pozorovala, když jsme kolem ní šli do školy, jako kdyby říkala, vy se máte, vy můžete jít do školy, já tady musím jenom sedět s tím košíčkem, protože jsem betonová.

Žando, slyšíš, jak nám vrže židle? Ta se rozvrzala. Nechceš něco zaspívat? Kde jsme to přestali? Jo, o té šachtě. Opuštěný. Kde bylo takový ticho, jenom se tam vítr proháněl a někdy zdvihnul obláček. Ty šedivý škváry, která nás tak řezala ve očích. Ale z toho kopce bylo dost daleko vidět. Viděli jsme na stejně vysoký kopce šachty dolů Rako i dolů Jiří. Nad náma sice byly ještě vejš pavlíkovský vršky, který byly hrozně vysoko, a ještě za nima byl náš milovaný Pavlíkov, rodná obec, který mu vévodil kostel, na jeho špičce rostla jeřabina. No a mluvili jsme o tom, jak jsme chodili po železničních tratích, po železničních zastávkách, jak tam frájové odvážlivci pokládali ucho na koleje a jezdila tam buď pára na těch tratích, nebo i motoráky, a nejradši jsme měli motorák Hurvínek, jsme mu říkali Hurvínek, jsme milovali, protože měl takovou boudičku na střížce a všecko to vonělo, vlaky voněly čerstvými laky. Čerstvě natřený bylo všecko a koleje voněly štiplavou vůní vyhazovanýho, vymetanýho popela z kotlů a kolomazí a tchérem, protože každý pražec byl natřený tchérem proti vlhkosti a ta vůně kolejiště v nás vyvolávala touhy po dálkách.

A když jsme se rozhlíželi ze šachty, tý opuštěný, kde už se netěžilo, která neměla ani jeden dům, ani těžný věž, jenom zbytek starých vrat. Když jsem se zadíval k severozápadu, tak jsem věděl, že kdybych šel kousek dál, tak projdu Lubnou, tam přijdu taky na nádraží, kde budou taky šraňky s těma kovovejma mechanismama, s těma kovovejma litinovejma talířema, s těma řetězama, s těma lanama, s těma kladivama, který byly do zvonů, než se stáhly závory. A kousek dál budou Senomaty a Šanov. A v Šanově ze Šanova pocházela rodina mýho dědy, Titlbachovi a Brabcovi. To já jsem tam měl tet a strejců skoro v každém čísle. Tam, když jsem přišel, tak každý říkal, Jiříku, co pa tady děláš, tak pojď, my ti něco dáme. A každý mě něco dal. Nechceš chleba mazaný škvarkama? Já jsem vždycky chtěl, a ještě mě na to nasypali nakrájenou cibulku a to jsme se volizovali a ostatním klukům taky dali. To byli lidi hodní, zvlášť ty Titlbachovi. No a potom jsme měli před sebou dlouhou cestu domů a to už jsme docházeli, už slunce zapadávalo, to byly ty krásné letní výlety. A na ty výlety jsme právě v těch podzimních večerech vzpomínávali.

A tak si dnes říkám, kdo vlastně byl v Pavlíkově horníkem. Nejvíc jich bylo v Zabráně. Hned v prvním stavení bydlel pan Hanuš, potom byl pan Gebhard neboli Kepard Boďka, pak pan Franěk, ke kterýmu jsme chodili do houslí, pan Pertl taky chodívával na šachtu, který bydlel vedle pana Franka a měl tam trpaslíka, který opršel a já jsem jednou dostal zakázku a musel jsem mu olejovejma barvama, jsem musel toho trpaslíka znova obarvit a chtěl jsem to dát panu Pertlovi zadarmo a on řekl, že ne, že takový umělecký dílo nemůže zadarmo přijmout a dal mě 100 korun. Ty u Pertlů měli toho Frantu, Pepíka, Mařenu a Boženu a Frantu měl rád každý, protože Franta uměl jenom asi 3 slova. První bylo tancovat, tancovat, to křičel, když šel koupat husy, to už taky znáte, a potom do konzumu jdu nakupovat.

No jo, ale aby jsme se vrátili k těm horníkům. Pan Franěk, jak jsme k němu chodili do houslí. Pan Hasal, pan Pertl, pan Hornov. To bylo taky pěkný na tom fotbalovém hřišti, který bylo před našima oknama, najednou se začaly kopat základy, se začaly stavět hornický domky. No, ty se na tom hřišti postavili dva tak pěkný maličký domečky, mohli mít tak 6x6 metrů. No jo, ale ty byly postavený, co by dub, než bys řekl švec. Na to tata. Tam najednou stály takový hezký malý moderní domky. Všecko nový, funglnágl nový, i boudička na pejska tam byla nová. A pak dál, když se šlo vsí, tak v obecňáku, kdo to byl v obecňáku horník, možná pan Forštík, potom dál pan Kapoun, na Rafandě pan Fafek, pan Černý v ulici u nás, někdo od Vosíku taky byl horníkem. No a ostatní chlapi buď jezdili k Vltavským, nebo do stádionky, nebo do keramičky, kde se dělali dlaždičky, rako. No a potom tam bylo hodně pošťáků. Hostinských tam bylo, kolik tam bylo hostinských? U Jirkovských, u Kotíků, u Frančů, u Svobodů, u Lolbrů. 5. 5 hospod, 3 konzumy, 2 řezníci, který měli krámy. Další 2 byli řezníci, který jenom zabíjeli, ale krámy neměli. Ty v sobotách a o nedělích chodili zabíjet a jinak taky chodili na šachtu nebo k Vltavským nebo do stádionky nebo do keramičky. Ale pan Svoboda, od naproti, tak pan Svoboda, to byl Eisenboňák, mašinfíra, ten jezdil na lokomotivě. A taky má pan Svoboda krásnou lokomotivu s číslem a s hvězdou na kotli, vyleptanou na černém skle na pomníku na hřbitově.

No, potom tam byli cestáři, pan Kopecký a pan Staněk, který se starali, aby byli čistý. Čistý, zametený silnice a vysekaná tráva z pankejtů. A pan Staněk, ten byl vynikající kontrabasista a bombardonista v kapele Josefa Polívky, ten druhý pan cestář. Jak tenkrát udělal ten průšvih při té schůzi v hospodě, jak vletěl opilej, přijel svým nákladňákem, zařval, kdo chce jet na západ, tak nasedat, jedem se mnou. A předseda partaje vyběh celý bledě zelený strach, říkal, ty blbče, co pak nevíš, že tady předseda okresu, co takhle blbneš, koukej se ztratit. Tenkrát měli lidi tolik radosti v sobě.

Musíme se taky zmínit, když už tím Pavlíkovem procházíme, samozřejmě tam byla kampelička, ty tři konzumy, kovárny dvě a živnostníci, hodinář, sedlář, truhlář, tesař, zámečník, krejčí, švec, pan Kepard, další švec, pan Svrškař, pan Kopecký. Žendo, ani nezaspíváš, ty jsi teda taky spoluautorka, prosím tě...

od samého rána, kdy ten svět se probouzí do novýho dne. Nejdřív začne řvát kohout, potom se přidá druhej. Kohouti začnou kokrhat, začnou se rozsvěcovat žárovky, začne se zapalovat v kamnech, začne se vařit kafe a hned se zapne rádio, to jako první, a tam z toho rádia zní takovýhle krásný písničky. Waldteufelovy valčíky například, nebo Fučíkovy valčíky. Takový ty koncertní, aby lidi dostali chuť do života.

Na kamnech bublá voda, vaří se kafe, svařuje se mlíko. Když se to včas neuhlídá, tak to mlíko uteče. A takový bíhlý kuličky se kutálí toho mlíka po těch rozpálených. Tálky se tomu říkalo, tálky. No a už se snídá a krájí a mažou se chleby a balí se obyčejně do novin a s termoskami, do kterých se nalejvá teplý kafe, to se všecko dává do takových kožených tašek, který se připnou na štangli kola. Nebo když má někdo nad zadním kolem takový drátěný nosič, tak se ta taška přichytí na nosiči. A ještě se přiváže řemenem, aby nespadla, protože horníci výjíždí ještě za tmy jako první. Aby byli ráno v 6 na šichtě na dole Rako, na dole Jiří.

Takže po rychlým nasnídání se nasedalo na kola. Nejdřív se pošahali gumy, jestli náhodou nejsou prázdný, nejsou píchlí. To by byl malér, to takový lepení gumy, když někdo nemá doma rezervní kolo a to nebejvalo. To je otrava. To se musí sahnout do takový trojúhelníkový kožený taštičky, kde si je klíč, jeden, obyčejně víceúčelovej, je na několik matek najednou a na několik šroubů. Honem se musí vyhodit kolo, sundat řetěz, když je to zadní kolo, a honem se musí sundat ten obal a najít dírka. To se musí napumpovat pumpičkou a poslouchat nebo naslinit to místečko, kde to se zdá, že fouká, jestli tam ty sliny bublají, jo? Jestli ten vzduch, no a potom se honem rychle vzala záplata, ustřihla se, nalepila se takovým hezky vonavým lepidlem, ona někdy ta záplata nechtěla držet, ona se odchlipovala. No a honem rychle se to muselo zase zpátky nazout, přetáhnout pláštěm, napumpovat, no a jenom se modlit, aby se dojelo včas na šachtu. To bylo zdržení veliký. No jo, proto každý večer, ještě než šel spát, si šel bošahat kolo, jestli náhodou nemá ušlou gumu nějakou.

Někdo taky chodil pěšky. To kolo mu bylo protivný a on říkal, já to vemu vejpadama, protože tam bylo pěšinek. Na takovou šachtu důl Rakov. I do rakovníka, do fabrik se dalo jít několika způsoby a jeden byl kratší než druhý a hezký, takovej kolem potůčků, kolem božích muk, polníma cestama, křižovatkama polních cest. Teď už se začalo rozednívat. Touhletou roční dobou podzimní už ta příroda byla taková stichlá. Skřivánci, když to bylo na jaře a v létě, tak nad hlavama těhle těch lidí, kteří jeli nebo šli pěšky do práce, zpívali skřivaně, ale teď ticho. A muský tedy opustili vesnici. To jich bylo hodně, v Zabráně nejvíc.

Pan Moravec ještě měl bráchu, možná, že to byly dvojčata. Ty bydleli až nahoře ve vsi. Tam my kluci jsme málo kdy přišli nahoru do vsi. Takže tam nám některé chaloupky byly takový záhadný. A buď byli oba dva zaměstnaný na šachtě, anebo u dráhy. A vždycky chodili z práce. A měli přes rameno tašku. A vždycky z té tašky koukalo poleno. Poleno. Kde ho mohli vzít to poleno. Každý přinášel si domů poleno. To bylo takový záhadný. Tak jsme si snadno spočítali 365 dní v roce, 700, kolik je to, dvakrát 365, no, hodně polen. A mají čím topit, jsme si říkali. No jo, ale držít až z rakovníka se takovým těžkým polenem, to nám to vrtalo v hlavách, v těch dětských. No jo, takže mužský odjeli. No a pak ženský se hned ještě za svítání rozběhli po těch dvorcích, otevřeli chlívky, kurníky, vyběhli slepice, zašli hned kdákat a ty se rozkdákali na to. Tata puta volala na ně každá hospodně a měla vošatku plnou zrní a s tým sypala. Prasátka se radostně rozchrochtali, krávy se rozbučely, těšili se na dojení a i na krmení a na pití, protože hned se rozvrzaly pumpy a hned se rozzurčela voda do kbelíků a ze vsi z Kaválkovic pekárny zavoněl chleba čerstvě pečenej. Pamatujete se na ty vůně pekáren? Hned se mě se běhly sliny.

0: a zadrnčeli rolety krámů, konzumů, který pan Kučera, pan Monhard, pan Sýkora hned vytáhl. Bandy mlíka byly připravený, jak to mlíkaři ráno rozvážili. Ty hned vtáhli dovnitř, jak pan Kučera, tak pan Sýkora, tak pan Monhard. Rozjeli se první vozy směrem k polím. Na poště se už dotřiďovali dopisy, tam pošťáci byli od časného rána. A už pošťáci nasedali na kola a tašky nabitý poštou rozváželi je po okolních obcích. Truhlář Beneš už pustil cirkulárku, která tak začala kvílet, a my jsme vykročili do školy. Slepej Emil nás před pastouškou zkontroloval.
1: Vy rošťáci, učte se, ať to někam dotáhnete. Jú?
0: On říkal takhle hezky jú. Zase byl Emil bos, slepej. I když už byly ranní mrazíky, jemu to nevadilo, on byl otužilej. A ten den vykročil do takový tý práce, vozařován sluncem.

každému dodávalo to slunce dobrou náladu, jen ty chudáci horníci, kteří zmizeli v podzemí, v tom stemnělém světě, o kterým tak neradi vyprávěli, protože prej je tam dusný, vlhký vedro a spoustu takového prachu, který když se člověk rozkašle, tak to, co vykašlává, je takový černý. A taky hodně horníků mělo takzvanou rozedmu plic a chodili předčasně do důchodu. Těšili jsme se na to, až maminka z konzumu přinese malou krabičku od Unry. To bylo po válce. Je, Unra. Tam byly buráky dobrý. Džem, jam, jsme tomu říkali, čokoládička malinká, paštička, oplatky takový, slaný. No a ve škole jsme taky museli jíst žíci rybího tuku. No brrr, to bylo hnusný teda. Ta rybí tuk byl hnusnej, ale o to prý budeme zdravější. Nám říkali, jak pan učitel Lolber, tak pan učitel Vachtl, tak pan řídící učitel Řežábek.

Už jsme se taky najedli. To byly tak dobrý jídla. Mlíčná polívka s nudlema. Nebo uhlířina. Vůbec jsme nemuseli mít maso. Když byly švestkový knedlíky touhletou dobou. Švestkový, posypaný tvarohem a cukrem a trošku smetany. Bramborová polívka, bramborový placky, škvarkový placky. To byly dobroty tenkrát, takový ty jednoduchý jídla. Naše hodinka končí, děkujeme vám za vaši přízeň. Děkujeme vám za to, že jste na nás tak hodní, že nám píšete tak krásné dopisy. Že s náma vždycky jste ochotní se zatoulat do těch krajin vzpomínek našeho dětství. Jak je to dávno a přitom se to zdá, jako kdyby se to odehrávalo včera. Opatrujte se, abychom se zase setkali příště, takže dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: To je potlesk, já vám ho nechávám, vám u rozhlasových přijímačů. A tleskejte ještě, ať si to vychutnají doma krásně, že jste tady, že je vyprodáno v Pražském divadle u hasičů. Hezké, dobré dopoledne. Tady paní se otáčí a kontroluje. Hele, jediný volný místečko. To je krásný pohled. Zdravím vás všechny u rozhlasových přijímačů. Zdravím vás všechny v nabitém Pražském divadle u hasičů. V přímém přenosu začíná Tobogán. U mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Ještě než se vrhneme k dnešnímu tématu, prosím vás, technické informace pro naše dnešní vysílání. Vy, kdo jste nepřijeli, můžete litovat. Dnes totiž na pekli paní Marie Pěnčíková, která slaví 80. narozeniny, a paní Iva Sedláková z Počenic přivezli kantoři z gymnázia Kroměříž a přátelé Toboganu. Děkujeme, je jich tady 37, přijel celý autobus. Tím jako nechci říkat, že když napečete, vždycky to takhle budu hlásit, ale budu. Děkujeme. Dámy a pánové, já mám na začátek na vás dneska jednu takovou otázku, podpásovou. Jsou vás tady v tuhletu chvíli, tady v divadle u hasičů, zhruba 400. Ptám se vás, a opravdu zvedněte ruku, kdo by byl schopen, alespoň stručně, odvyprávět děj opery Prodaná nevěsta? Se vším všudy. Kdo, s kým, kde, co, kecal, tohleto. Je tady někdo takový? Dívám se mezi vás. Nikdo. Tady paní jedna osamělá se. No je. To je paní Cermanová. Dobře, ona hrála Mařenku, tak to ví. Ale hele, skoro nikdo. Otázka druhá. Prodaná nevěsta. Když bych se zeptal, víte vy, kdo v téhleté opeře Bedřicha Smetany, kdo tu nevěstu vlastně prodal a komu? Nikdo. No, hele, normálně bych vám nadával, ale já to taky nevěděl. My Češi pořád myslíme, že známe opery, že bychom odvyprávěli Rusalku a Prodanou nevěstu a tak dál a tak dál. A ono ne. To je pořád nějaký, že jo, proč bychom se netěšili, znám jednu dívku, ale děj dohromady nedáme. A proto i já jsem ocenil skvostný počin nakladatelství Radioservis a postupně vycházejí na CDčcích opery, kde se dozvíte nejen, která árie kam patří, ale o čem to vlastně je, protože je to zpracováno, řekl bych, způsobem rozhlasové hry, ale co bych mluvil, o tom celém bude dnešní Tobogán a já pozvu muže, který to má všechno na svědomí, protože to vymyslí. Dámy a pánové, herec, hudebník, písničkář, režisér, autor tohoto projektu, pan Jan Jiráň. Příjemné dobré dopoledne. Vítejte u nás v Toboganu, posaďte se.
1: Hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne, tady máme napečeno, potom si můžete vzít až jako odměnu, zatím ještě.
1: Až jak budu odpovídat?
0: Ano.